0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: tebe.
1: Kdysi dávno se mně opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
2: Hudební koncert? To je pleonasmus.
1: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert, že?
2: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
1: To netvrdím, ale hudební.
2: No tak mluv,
1: koncert je terminus technik.
2: Tak povídej, no povídám.
1: No nešlo to hladce, dalo to trošku práce, dokonce jaksi náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
2: Žinantní,
1: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
2: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
1: Že má něco kulturnějšího.
2: No,
1: a nakonec byl, jo, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
2: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
1: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
2: Ano, ano.
1: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
2: Tedy ne proti České filharmonii.
1: Tak. A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
2: No,
1: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
2: Tak jo.
1: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši. Co bych vlastně nešel, a šli jsme.
2: Ano. A já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový principy, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
1: No to neříkám, tím já jsem milovný.
2: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznejčejče. Když se otvírají Petr Klíčák, kdy bledule a co, tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
1: Takhle to šlo pořád. Já jsem byl za chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva. Tak to je duo.
2: Ne, že... duel?
1: Ne, duel, to je, duel je, když zpívají dva v opeře.
2: A takhle, tak, a pardon.
1: To je duo.
2: Duo.
1: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
2: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
1: Proč?
2: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
1: No to už musí být dávno.
2: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
1: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
2: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo přijou dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem?
1: Takhle to šlo pořád. Jo. Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
2: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
1: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
2: No ne, ale on musí říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
1: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
2: Ano.
1: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
2: Ano.
1: On jim hrozí.
2: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
1: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
2: No, to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
1: Aby ho no. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No to mu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouška a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Fajnový odpoledne, když jak to vypadá, promokneme na kost. To šlo forte. Pak se začal rozčívat a řekl, tam se ulejívají některý muzikanti, nehrajou.
2: Nehráli, já se si všim.
1: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu. Ano. Ale pojďte, ten vedoucí je okřikuje některý z nich, no to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
2: na práci, ano, že?
1: Ano, no.
2: Který si nevrz za celý večer. No.
1: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, anebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
2: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
1: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
2: no,
1: nebo
2: počkej,
1: čelo,
2: nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
1: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
2: Dobře, to...
1: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
2: No.
1: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
2: Ano.
1: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
2: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mě to bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
1: Jak tě vynášeli.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme nové album brněnské formace Folk Team Na konci světa.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Slyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: dobrý den, pane Carboch.
1: Co pak tady děláte na lavičce?
0: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
1: Ale jo.
0: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
1: Myslíte sem na lavičku?
0: No tak kam jinam?
1: No tak jestli není moc studená zrovna?
0: To není, to ne.
1: Tak by si chvíli přised, no.
0: No.
1: Jo.
0: Co pak, jste nějaký nastýdlej nebo co?
1: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
0: To chápu.
1: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
0: Tak.
1: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
0: No.
1: Jak je tohle možný?
0: To nevím.
1: No jo. Co vám hledáte?
0: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
1: Jste tady měl někde řízek?
0: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
1: Jsem někam na lavičku?
0: No, jsem zrovna.
1: Jo?
0: Ano.
1: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
0: No to byl.
1: Jo?
0: No.
1: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
0: A víte, že to je možný?
1: Jo.
0: Proč se ptáte?
1: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
0: No jo, to je možný.
1: No jo.
0: A hřeje vás to hodně?
1: No dost vám.
0: Jo.
1: Asi jako, když sedím na něčem ovzátým.
0: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
1: Že jo?
0: Jo.
1: Já si o to již taky myslím, víte?
0: No jo.
1: Pojďže, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
0: no
1: že jo?
0: No právě. To je mi taky divný.
1: No jo. Víte, co se bude nejlepší? Asi stoupnu a koupneme se, ne?
0: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hlejte, to je on.
1: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo. No. Tak si nechte chutnat, no jo.
0: Já už ho teďka jíst nebudu, víte?
1: Ne.
0: Ne.
1: Co baví, řízky nerad, nebo co?
0: Ne. To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
1: Aha.
0: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
1: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť. Ne.
0: Tak to, že najednou nechcete.
1: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
0: Jo.
1: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
0: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
1: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
0: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte. Aha. Takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
1: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
0: Tady náhodou, víte.
1: No jo,
0: takže...
1: tak to jo. To... Víte, zase...
0: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
1: To nevadí, to mě stačí. To je... No jo, no jo, to je dobrý tohle to.
0: No jo.
1: Nějaký moučník nebo co, ne?
0: No. Říkám, závin.
1: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že se jmenuje?
0: Závin.
1: A jo.
0: Vy to neznáte.
1: Jo, to já znám tohle, ano.
0: Kdeď byste to neznal.
1: To už jsem taky někde jet tohle,
0: no.
1: Co.
0: Kdeď by ne.
1: A jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
0: No vše, jo. To říkám, jablečnej závin.
1: No jo, opravdu no. Dobrý, jo, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
0: Vždyť když je to jablečnej závin...
1: No to je právě, to je s ovocem většinou bývá,
0: no.
1: To nějaký hrušky v tom, ne? Nebo co?
0: Kdepak? Jabka!
1: Jo, jabka, aha.
0: Jabka.
1: Opravdu dobrý to je, jo.
0: No.
1: Chutná skoro jako štrůdel.
0: Ale to je přece štrůdel.
1: Jo, to je štrůdel,
0: no,
1: jo.
0: Vše, no.
1: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
0: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
1: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin, teda?
0: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
1: Aha, je no. To opravdu moc dobrý, ano.
0: No.
1: A víš, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
0: Dobrý je to.
1: Jo.
0: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
1: No jo, to já jim taky rád, jabka, ano. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě celý.
0: ale vy mě nerozumíte.
1: Ne?
0: Jabka v županu jsou pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
0: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
1: Jo?
0: No.
1: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
0: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
1: No to je možný, no. Jo, jo.
0: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
1: Ano, ano.
0: No.
1: A co má to těsto společného s tím županem?
0: No, to je potom, jak si ten pečený župan.
1: Jo.
0: No.
1: A on ten župan se peče sebou?
0: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
1: No to je pravda.
0: No.
1: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
0: Naopak to chutná výborně.
1: Jo.
0: Vy si to zkuste někdy udělat.
1: Jo.
0: No.
1: Myslíte, upít ten župan s těma jabkama?
0: No, ty jabka v županu.
1: Aha, takhle, jo, jo.
0: No. A jak se to dělá, to no, máte...
1: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
0: Jo.
1: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
0: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. Se to dělá.
1: No tak já podle kuchařky moc rád nevazím, víte.
0: No proč, když je to dobrá kuchařka?
1: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
0: No.
1: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
0: Jo, jo.
1: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
0: To jste tomu, pane Carboch, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
1: No já už taky mám posvačně, no jo.
0: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carboch, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření, vy tomu ještě jak je vidět moc nerozumíte.
1: Já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
0: No jak je možný, že to ještě tak málo znáte?
1: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
0: Jo, tak.

0: No, uf, uf.
1: Sykl tiše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
2: Právo jsem, nad lesem, neidentifikovatelný předmět vacem.
3: Zelení mužníci.
1: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
2: Snů se ptáš,
4: štěstí je jen mužka zlatá.
1: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád.

Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

Manželka se fakticky diví, že já o ní tak vyprávím. Ona vždycky říká, proč mě toho tolik vyprávíš? Mě se smějou. Říkám, určitě se ti nesmějou, protože já vyprávím to, co má doma každý. Ty jsi jenom manželka a všichni máme doma manželky a manželé v tobě poznávají i svoje manželky. Proto já tak rád o ní vyprávím, protože přece manželky máme všichni a víme dobře, že jsou to iracionální bytosti, které se pohybují bytem po naprosto nelogických trasách a mají myšlení naprosto nepochopitelný nám, chlapům, to je přeci jasný, že jo? Ona mě třeba se povede, víte, co se jí třeba někdy povede? To nemyslím zle, jo, to je takový štěstí pro mě, že třeba jednou týdně přijdu do kuchyně a tam je nákup, a ne, že by tam byl čerstvý chleba, samozřejmě, ale teplej chleba. Víte, to je náhoda, to se nepovede vždycky, jo, člověk to nese, ale teplej chleba, to je moje takový, tady bych měl dietu jako teplej chleba. A to je si ještě, pozor, to je si ještě někde v okruhu takových 2 kilometrů jsou nějaký škvarky. Sůl mám, to já urvu. Takový kus urvu ty teplý patky. S těma škvarky. Nebo klobásy. Teď ještě uzený, kdyby bylo k tomu teplýmu chlebu. Nebo já kolikrát mám, teď vyšly takový ty smetanový, křenový vomáč. Pardon, já jsem se zakecal, promiňte. Takhle. Ještě to dobrý. Proč vám to říkám? To je můj rituál. Spuce tím teplým chlebem, teď si tam dávám tu klobásu nebo ty škvarky. Zpívám přitom vždycky stejnou píseň Bez chleba nelze žít. Pamatujete to? To byla dobrá píseň, že jo? To bylo tak v 50. letech, ne? Paní, co jsme se jí naspívali, víte, jako pioníři, já jaký pamatuju, bez chleba nelze žít. Ten, jak se jmenuje, Kamil Emanuel Gott, ten, co tak hezky napodobuje Karla Gotta, ten mi slíbil, že mi tuhle písničku přijde někdy zaspívat do novot, a musím si postěžovat, vážení televizní diváci, nikdy nepřišel. Ale vraťme se k tomu chlebu. Já když začnu zpívat Bez chleba nelze žít a jíst ten chleba teplej s těma škvarkama, žena vždycky přiletí, ať je kdekoliv okruhu 1 kilometru. Vždycky přiletí. A ne kvůli té písničce, že by jí lezla na nervy. Víte, kvůli čemu ona vždycky přiletí? Kvůli tomu, že vedle je vždycky ještě kus včerejšího chleba. Táto. Já si říkám, Ježišmarja. Ona říká, proč nejíš nejdřív tenhle chleba? Patáze stejná debata. Protože mám chuť na tenhle teplej. Dnešní. A ona říká, ten včerejší je tvrdý nebo co? On není tvrdý, mámo. On je dobrý. Včerejší chleba je vždycky dobrý. To my víme. Ho všichni jíme k snídani a tak. Včerejší chleba je normální chleba. Ale ten dnešní je o něco lepší. Ona říká, právě proto možná by si měl nejdřív sníst ten včerejší. Rozumíte ty logice? Jaký to mám vysvětlit? Tak v tom případě ten teplej budu jíst až zítra studenej. Rozumíte ty logice? Ne, to není k smíchu, krucinál. Jestli já ji poslechnu, budu celý život žrát včerejší chleba.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář.

0: Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel.

0: neviděl.
1: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
2: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční trampská píseň? Toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
1: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Železářství Sin and Terry, koupil jsem dva revolvery, běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery, tu-du-du. Než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív, který. Tu-du-du. Mary, zobla si z bonboniery, tu-du-du. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Tu-du-du. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Tu-du-du. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Oho, oho, oho. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje Harry, z jaké slavné hery jsou ty kvery.

můžou si spravit dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce vyzkoušet.

0: Antri počasí.
1: Pátek přinese zataženou oblohu, odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost a místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů Celsia.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme na téma spoření do penze. Pro lidi mladší než 30 let se zvýší podpora penzijního spoření. Tvrdí to ministryně financí Alena Schillerová, která tak chce posílit zájem u mladých lidí o důchodové spoření. Tentokrát přišla s novým slibem, že si lidé naspoří nejméně o 1 000 000 korun více než dnes. Novelu zákona by vláda měla projednat do konce června. Teplé počasí na začátku roku vylákalo na silnice motorkáře. Prvních 5 měsíců roku se ale kvůli tomu bohužel výrazně zapsalo do černých statistik, protože výrazně přibylo tragických nehod. Do konce května zemřelo při nehodách 23 motocyklistů a jeden spolujezdec, což je o 14 lidí více než ve stejném období loni. Policie upozorňuje, že nejčastější příčinou bývá nepřiměřená rychlost a nezvládnutí řízení. Zároveň vyzývá všechny řidiči k větší ohleduplnosti a pozornosti. Ovce a ještěd. Jak tohle pasuje dohromady, nám přiblíží Luboš Dvořák.
2: Lyžaře na ještědu vystřídá stádo ovcí. Ski areál je chce využít nejen jako turistickou atrakci, ale zároveň budou sloužit pro udržování porostu na páteřní sjezdovce Skalka. Tyto pomocníky zatím nevyužívá žádný z větších ski areálů v Libereckém kraji. Na ještědu bude 10 ovcí plemene, které patří mezi nejstarší v Evropě. Luboš Dvořák, ještěd.
1: Peníze od státu nebudou a proto spousta užitečných projektů padá.
3: Sliby se zřejmě nenaplní. Oprava a rozšíření silnic, zasíťování pozemků pro stavbu domů nebo budování čističky jsou v ohrožení. Na řadu projektů nejen na Znojemsku, které souvisí s výstavbou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany, počítali starostové i vedení krajů s výraznou finanční pomocí státu. Peníze už ale nejsou jisté, vláda hodlá jejich využití prověřit. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Ještě pozvánky na fotbal. České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Dnes přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Walesu. Holky budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnosti. Zápas s Albánií má výkop v 17 hodin a 30 minut, ve Walesu se hraje od 19 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Valdemar Matuška, Den bičem práska, no písnička, která otevřela dnešní, tedy páteční vysílání s Kačkou a s Váďou. Den bičem prásk, píseň, ve které se ozývalo mimo jiné také to, že svítá. Ano, tak to svítání už máme nějakou dobu za sebou, k tomu se samozřejmě dostaneme v rámci informací o počasí, ale co je před námi a co není za námi, je samozřejmě muzika v této hodině. Johnny Cash, Olympic a jejich legendární želva, pak se samozřejmě mrkneme i trošku na silnice, přiblížíme si to počasí. No a nezbývá také, než říci, že někoho z vás budeme probouzet. Krásné ráno vám přeje Kačka a Váďa.
1: Dobré ráno, hezký den.

0: říká, že želva je pomalá, ale tohle to byla nějaká turboželva s nějakým motůrkem.
1: To
0: byla hodně rychlá želva od kapely Olympic, 6 hodin na 12 minut. Tak mrkneme se na dálnici, konkrétně na dálnici D1, pakliže míříte z Brna do Prahy, tak vězte, že před Humpolcem na 97. kilometru se na dálnici v podstatě ve všech pruzích pohybuje, nebo už nepohybuje, ale pohybovala pneumatika. A teď už je tam celá roztrhaná, je to pravděpodobně obrovská pneumatika, která je od tyráku, ale jestli tam ten tyrák někde je odstavený, prý není, tak nevím, jestli pokračoval v cestě.
1: Je to možná tak, zbyly mu ještě nějaké pneumatiky, tak si řekl, že dojde do cíle, jak se sluší a patří. Tak v tomhle místě u Humpolce opravdu pozor. Pokud se podíváme na mapu České republiky, tak tady vidíme přes celé území takové ty klasické piktogramy, které znázorňují mráčky, sluníčko a podobně. Tak vězte, že na celém území výjima Ostravska a Zlínska, kde je polojasno, máme zataženou oblohu a déšť. Teploty od 12 do 14 stupňů Celsia, alespoň pro tuto chvíli.
0: No, my jsme se dneska udělali tu rozcvičku, takže to pěkně jde, viď? Tak před námi Věra Martinová, Srdcem si zůstal u koní.
1: No a za chviličku počasí přesnější a podrobnější.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Sice se tady píše, že sluníčko 5. června vyšlo ve 4 hodiny a 53 minut, ale když se podíváte ven, já tomu teda moc nevěřím. Zatím ho vidět není, někde se asi pokoutně schovává za mráčkem a zapadne zase do Hajan v 21 hodin a 4 minuty.
2: Jak to vypadalo s rekordními teplotami toho 5. červnového dne? V Klementinu bylo naměřeno nejchladněji, což bylo v roce 1918, pouhých 3,7 stupňů Celsia. 32,7 stupňů Celsia pro změnu v roce 1982.
1: Tak včera jsme měli vůbec nejvyšší teplotu skoro 27 stupňů Celsia. Ta nejnižší, ta se držela teda kolem nuly prakticky celý den a to bylo samozřejmě
2: Jízerka v těch
1: horské oblasti. Teď v tuto chvíli jsou ty teploty mezi 8 až místy i 14 stupňů, ale to jsou samozřejmě opravdu jakoby výjimky. Počítejte s průměrem kolem 10-12 stupňů.
2: Ty jsi hovořila v souvislosti se sluníčkem, že moc nevykukuje, protože je zataženo a ta zatažená obloha bude po celý dnešní den. Na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, tedy tam se to přesune, protože tam zatím to sluníčko na nás trošku, alespoň na Ostravsku, vykukuje. No a dnešní maximální teploty 16 až 21, na východě 23 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách 12 stupňů Celsia.
1: Tak teploty jsou celkem příjemné, ano. Jenom toho deště by možná mohlo být trošku méně přes ten den. Předpověď na sobotu hlásí, že bude zpočátku slunečno, jasno, polojasno, ráno počítejte s mlhami, přes den možná nějaká ta přeháňka a nejvyšší denní teploty 21 až 25.
2: No a neděle bude většinou polojasno, na severu a severovýchodě převážně zataženo s místními přeháňkami a teploty od 19 do 24 na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia.
1: Není možné, ale vyšla na mě jedna jediná pronostika pro dnešní den. Svatý Bonifác, Norbert a Robert jsou malí ledoví muži. Co tady dělají?
2: No, už s nima pryč. Ano. Červen červený, jako z růže květ, a to už se týká o univerzální pronostiku v souvislosti s červnem.
1: No, tady už jsou nějací dobří lidé.
2: Tak jdeme na ně v podobě Raduzy a Roberta Křesťana.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 6 hodin 26 minut, pěkné dobré ráno. Tak se podíváme na dopravu a začneme vlakovými výlukami. Ty nám dneska platí na trasách Praha-Bubny, Praha-Masarykovo nádraží, Plzeň-Nepomuk, Kolín-Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou, Kladno-Dubí a nebo Strakonice-Blatná. Co se děje na silnicích, stále platí omezení na D1 z Brna do Prahy před Humpolcem zhruba na 97. kilometru. Máme stále tu roztrhanou pneumatiku, musíme hold počkat, než ji někdo odklidí. Další informace, ty už souvisí se Světlou nad Sázavou na Havlíčko-Brodsku, tak tam na silnici číslo 347 máme dopravní kolize, tak s tím počítejte. Tolik doprava na Country Rádiu, přeju šťastnou cestu.
0: Country Rádio. Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Houbařská sezona se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub jsme mohli sbírat už na jaře, na hřibky jsme si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začaly růst, a to ve velkém. Průběžné výsledky kontrol hasičů v nočních podnicích, barech nebo diskotékách napříč Českem jsou alarmující. V 590 zkontrolovaných zařízeních odhalili hasiči přes 1600 nedostatků. Minimálně jeden problém byl v téměř 60% podniků. Smrt dvou čtyřnohých společníků v jižních Čechách v posledních dnech vyděsila mnoho pejskařů. K dalšímu případu došlo i v nedaleké Radslavi, kde také zemřeli dva psi. Za úmrtím mohly stát takzvané bentické sinice. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude zataženo. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak koho pak máme dneska v kalendáři? Vláďo, už jsi se díval.
2: Já jsem se díval, je tady jméno Dobroslav, potažmo ženský ekvivalent Dobroslava. Ať už se jedná o ženu nebo o muže, tak v obou dvou případech samozřejmě ta jména spolu velmi úzce souvisí. A to není v rámci pohledu do kalendáře zdaleka všechno.
1: Tak liší se v podstatě jenom jedním písmenkem, že? Tím Ačkem ano. Na konci. Tak význam obou těchto jmén je obvykle uváděn jako ten, kdo oslavuje svými činy dobro. Oslavující svými činy dobro.
2: Ano, tak on činí dobro a má z toho takovou radost, že to pak následně jde oslavit s kámoševa.
1: Aha.
2: Jo, takhle.
1: Jo, takhle. Takže on prostě koná dobro, aby měl sám radost.
2: Aby měl alibi k tomu zajít si někam s kumpány
1: na pivko,
2: přesně. Dneska jsem neudělal dobrý skutek, tak to musím zůstat doma. Tak,
1: ach jo, ano. Nechceš třeba vyprát nebo vyžehlit prádlo, nechceš vyžehlit cukni,
2: ano.
1: Ženo má.
2: Tak
1: toto jméno je rozšířené především u jižních a východních Slovanů. V Česku je častější jeho domácí varianta Slávek, takže jestli někomu říkáte Slávku, tak možná je to Dobroslav, ani to nevíte. Říká se jim pěkně po domácku taky Dobroš, Dobra, Dobránek a nebo Dobran.
2: Dobroš jsme říkali u nás v Olomouci, jako když se něco povedlo, tak jo, Dobroš, budeme tam.
1: Co se říkalo i v Liberci.
2: Jo? Světový den životního prostředí je dnes vepsán v kalendáři. Organizace Spojených národů jej pořádá pro zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí. Poprvé byl pořádán v roce 1974, aby upozornil na vzrůstající problém životního prostředí o znečišťování vod po globální změny klimatu.
1: No, je to prostě nesmírně důležité, takže jestli můžete a měli bychom vlastně úplně všichni stejně jako se staráme o své zdraví, tak bychom se měli starat o životní prostředí, abychom měli i v budoucnu kde žít.
2: Den rozvoje a vzdělávání dospělých, to mi připomíná, že úderem 10. až tady skončíme vystřídaná z Milan, tak pádím do školy, neviděla jsi moji žáka, jdu.
1: Do školy?
2: No.
1: Ty chodíš do nějaké té univerzity třetího věku, kde zatím to není znát, Vláďo.
2: Den rozvoje a vzdělávání dospělých. Já se snažím přizpůsobit módním trendům.
1: Ale prosím tě. Tak uvidíme, zdali pak to na tobě zanechá i nějaké stopy.
2: Nezanechá. Imagine, to už je téma pro Johna Lennona ve vysílání Country Rádia. Říkali jsme čas?
1: No tak 6:36 a teď už můžeme říct, že jsme ho říkali.
2: To jsem si právě přál, abychom ho řekli, abychom se k tomu nemuseli vracet.
1: Tak hezké ráno všem.

0: Tak to byl Karel Kryl ve vysílání Country Rádia. Krátce před 6:45 se podíváme na silnice a také trošičku na počasí. Pozor si dávejte na silnici 17 Čáslavy do Chrudimi mezi Brdy a Podhořany. Došlo k dopravní nehodě, tady se srazilo osobní vozidlo s vozidlem nákladním. Silnice byla uzavřená, dobrá zpráva je ta, že se začalo jezdit nebo projíždět k Vadlově, tak s tím počítejte.
1: Tak dáme si jednu takovou soutěžní otázku, jo, takže Kvilda nebo Jizerka?
0: Kvilda tentokrát.
1: Myslíš si, že Kvilda jakože je na tom lépe, nebo že má nižší teplotu?
0: Nižší teplotu.
1: Pod nulou?
0: Pod nulou, jeden.
1: Ale vůbec. Nebo ne? Kvilda 7,6, aha. Jizerka 8,5.
0: No vidíš to.
1: No takže...
0: Částečně jsem zjistil.
1: Takže na Jizerce prostě, tam už prostě vytáhli opalovací krémy na dnešek, prostě tam vyloženě budou mít teda parádu.
0: 8 stupňů, to se ani nedivím.
1: Moc vás tam zdravíme. Každopádně teď aktuálně teploty po venku mezi 12, maximálně 15 stupni, ale těch 15 to počítejte spíše na jižní Moravě.
0: Teď si dáme Pavla Brimera, za chviličku někoho z vás budeme probouzet.
1: Tak my se o to budeme každopádně snažit a vy nám držte palce, ať se dovoláme.

0: vaření na Country Rádiu.
1: 6:47, tedy jdeme telefonovat, tak vy nemusíte, my to zvládneme za všechny.
2: No doufejme tedy.
1: Teď budeme si držet palce, aby jsme se tedy dovolali, protože voláme Božce.
2: Ano, a voláme ji krátce po 6:45 a máme tady pro ní nádherný vzkaz a nádhernou písničku. Tak věříme, že to všechno klapne.
1: No tak, držíte palce, že jo?
2: No držíme.
1: I ty pěsti, ale musíte držet.
3: Tak. Ano.
1: Dobré ráno, moc vás zdravíme, Božko. Tady je Country Radio, Katka s Láďou.
2: Haló?
1: Haló, dobré Halo. Ráno.
2: Ano, je to Boženka, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Boženko. Zdraví vás Láďa a Vlaďka. A nechali tady pro vás vzkaz, který vám máme říct. A máme vám taky zahrát jednu písničku. Tak jste na to připravena?
3: Ano.
2: Tak, jdeme na to přání. Citace. Protože jsi boží, přejeme ti k tvým kulatým narozeninám hodně zdraví, štěstí a životního optimismu a těšíme se na další výlety s tebou, které tak ráda organizuješ. Láďa a Vlaďka.
3: Tak no, děkuju.
2: Že to je milý.
1: Jste trochu překvapená, zaskočená, je to tak?
3: No.
1: Jo. No. Tak jsme první, kdo vám takhle přeje po ránu.
3: Jasně.
1: No tak vidíte, tak to je paráda, protože tohle písnička k probouzení a máme tu pro vás připravený písničku S Bohem lásko od Valdemara Matušky, protože to je prý vaše oblíbená, jak nám Vláďa sdělil. Tak si
2: hezky užijte. Já jsem taky Vláďa vlastně, pardon. Dobře, jdeme na písničku, přejeme všechno nejlepší, pozdravujte vaše kamarády Láďu a Vlaďku.
3: Ano, děkuju.
1: Hezký den a všechno nejlepší.
3: Taky hezký den.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: už se na ošíp či nikoli, věříme to štěstí, že vás bude prorázet i té další hodině.
1: Určitě i bez šípu to zvládneme. Čeká nás totiž sněžnej muž. Hned po zprávách a počasí ve vysílání Country Rádia.
0: Hezké ráno.

0: Country počasí.
1: Pátek přinese zataženou oblohu, odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost a místy přeháníky, ojedinělé i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Dnešním tématem je důchod a spoření. Vlastní spoření na penzi se má lidem do budoucna mnohem víc vyplatit než doposud. Zajistit to má reforma takzvaného třetího pilíře penzí s názvem Lepší penzíko. Vláda chce změny projednat do konce června. Potom je musí schválit parlament. Platit by mohli pak od ledna příštího roku, tedy od roku 2027. Ministr zemědělství Martin Šebestián chce tlačit na vyšší podíl českých potravin na pultech supermarketů. Zatím ale bohužel jen slovy. Regulace je prý až poslední možnost. Svaz obchodu se ale vymlouvá na to, že čeští potravináři jsou stále dražší než ti z Polska nebo třeba Německa. Na téma parkování teď Luboš Dvořák.
2: I dvojměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav chystá rozšíření placených parkovacích zón do dalších ulic. Chce tím vyřešit nedostatek parkovacích míst, zejména v centru města, okolí škol a dalších veřejných budov. Přesný termín spuštění zatím není stanoven. Změn by se řidiči mohli dočkat nejdříve na podzim. Luboš Dvořák, Brandýsko.
1: Málo vody působí problémy. Kde se vydávají další zákazy, to zjistil Luděk Savna Urbánek.
3: Dlouhodobé sucho a zvýšená spotřeba vody přiměly vodárenskou akciovou společnost k mimořádným opatřením. V několika obcích na Boskovicku už platí zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénu i mytí aut pitnou vodou. Situace už začíná mít dopad i na běžné zásobování z veřejného vodovodu, informoval za vodárenskou společnost ředitel její místní pobočky Petr Fiala. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě na mistrovství světa ve fotbale. Fanoušci tam totiž nebudou moci nosit na stadiony vlastní lahve na vodu. FIFA to z bezpečnostních důvodů zakázala. Ještě v květnu přitom tvrdila, že si fanoušci budou smět přinést prázdné a průhledné plastové nádoby až do objemu 1 litru. Teď je ale všechno jinak. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Michal Tučný a Sněžný muž, tak se Sněžným mužem se dnes můžete potkat maximálně tak na Kvildě nebo na Jizerce, i když tam nemrzne, ale to je jediná šance. Jinak s takovouhle písničkou se potkáte bez pochyby třeba ve vysílání Country Rádia, což byl důkaz před malou chvilinkou.
1: Klidně 5. června,
0: ano,
1: že?
0: Jistě.
1: Jako jestli máte pocit, že je vám nějaké velké horko, tak tahle písnička vás jednoznačně musela pěkně ochladit. Pokračovat budeme už s takovou tou jakože průměrně teplou, průměrně studenou písničkou Epidemie Kristýna. Dáme si i Kennyho Rogerse písničku Osil.
0: Pak se podíváme letmo na silnice, trošku si přiblížíme počasí, no a nebudou chybět ani data v datech.
1: No tak co pak dneska tam máme zajímavé?
0: No jsou tady velmi zajímavé věci.
1: Vypíchni jednu,
0: ano.
1: malinkatou.
0: Tak třeba byla v roce 1932 dána do provozu rekonstruovaná lanová dráha na Petřína.
1: Ale neříkej.
0: Ano, ano, ta se rekonstruuje neustále.
1: Dneska, no ale teď se rekonstruuje vůbec, že obrovské téma, jakože tam nebude klimatizace na ty asi 4 minuty, co pojedeme nahoru, no snad to zvládneme, teda já taky z toho mám strašné obavy.
0: Ale ta projížďka tou lanovkou, kteří jste ještě neabsolvovali, stojí určitě za to a užijete si samozřejmě i bez klimatizace.
1: No já myslím, že velmi brzy už.
0: Tak.
1: Tak hezkou muziku vám posíláme. Tady je slibovaná Epidemie, která mimochodem taky vystoupí na Country Fontáně v Ostravě, která se blíží za necelých 14 dnů.

0: Posloucháte Country Radio v 7 hodin a 13 minut, tak se mrkneme na to, jak to v tuto chvíli vypadá s dopravou. Vláďa ví víc.
1: Vím toho víc, samozřejmě ty problémy jsou vzrůstající v souvislosti s časem a s tou ranní páteční špičkou, ale jedna informace za všechny, v Praze v Uhříněvsi, konkrétně v Kutnohorské ulici, ta byla neprůjezdná před malou chviličkou, tam hasiči odstraňovali spadlou větev, teď by to mělo být snad v pořádku, anebo by to mělo být na lepší cestě.
0: No, každopádně tam si dávejte pozor, tam se to bude štosovat i přes den, to už je taková klasika. Tak uřívně ve světím, tak nějak proslavená. Tak podíváme se na teploty, aktuálně teploty je mezi 12 až 15 stupni, ale jestli byste chtěli 15, tak jděte na Jižní Moravu, protože tam místy až 16 stupňů.
1: Nikomu to neříkej.
0: Tak, neříkejte to nikomu.
1: My vám ale řekneme, že teď nás čeká Petr Novák, jeho krásná písnička Přátelství na Entou.
0: Jak si to představuješ, takové přátelství na Entou?
1: No, mnohonásobně větší přátelství, než takové to klasické přátelství na
0: takže
1: první
0: dobrou.
1: Takže
0: se ženou pravděpodobně přátelství myslíš.
1: S cizí?

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Jak to bylo tedy s tou lanovkou v Praze na Petřín, jsme si řekli.
2: To ano, je tak ještě jednou.
1: V roce 1932 v Praze zahájila provoz rekonstruovaná, prodloužená a elektrifikovaná lanová dráha na Petřín. Tak jestliže předtím nebyla elektrifikovaná, tak už vidím, jak to tam táhli třeba koně, že? Na ten Petřín. Ono to tak fakt bylo.
2: Nebo lidi na zádech.
1: Nebo, ano, přesně tak. Tak, to je informace, která nám otevřela dnešní pohled do historie. Máme tu data v datech.
2: No a víš, kdy bude otevřená lanovka na Petřín?
1: Mm-hmm.
2: Jakože bychom si to řekli jako rovnou.
1: Jo,
2: jako,
1: to je dobrá zpráva.
2: Protože ta je naplánována na přelom léta a podzimu letošního roku už. Takže se to blíží, takže budeme třeba říkat za pár let taky, že rekonstruovaná lanovka rok 2026 tak. Září.
1: Ano, pokud vás bolí nohy a nechcete se vypravit na Petřín pěšky, tak si do toho září budete muset chvilinku počkat.
2: Je to kousek, to zvládnete. Podíváme se na narozeniny. Dneska slaví Jitka Zelenková, česká zpěvačka, v jejímž repertoáru jsou především balady, swingové a jazzové písně a také šanzony. Spolupracuje s předními českými textaři a téměř 14 let vystupovala jako vokalistka a solistka ve skupině Ládi Štajdla spolu s Karlem Gottem.
1: V roce 1955 se narodila Jana Janěková, režisérka, fotografka a hlavně herečka. Jestli si nedokážete uvědomit, o koho se jedná, tak bez pochyby znáte film Smrt stopařek. To byl tenkrát velmi napínavý film. Byl natočen v roce 1979 a tady hrála číšnici pod jménem Jana Válková.
2: Ja, to bylo strašný bylo. Drama, ale jako strašný nervák. V roce 2012 zemřel Ray Bradbury, americký romanopisec, povídkář, básník, esejista a také scénárista a dramatik. Napsal množství hororových a sci-fi románů a povídek. K jeho nejznámějším hitům patří román 451 stupňů Fahrenheita.
1: Tolik pohledu historie, to byla dnešní data v datech vztahujících se k 5. červnu. Teď už jdeme na další muziku.
2: Je tady Vaby Daněk, hezké ráno.

0: Country rádiem na cestách.
1: 7.27, mrkneme se na dopravu, začínáme vlakovými výlukami, platnými na trasách Strakonice, Blatná, Kolín, Kutná Hora, tam se to týká pouze osobních vlaků, ty rychlíky projedou a to až do 15.6. Další trasa, na které nejezdí vlaky, ale na této trase pojedete autobusem, je Dolní Poustevna, Bad Schandau nebo Klatovy Přeštice. Tahle ta výluka vytrvá ještě 8 dní. Další info ze silnic, D5, 82 km ve směru na Rozvadov, tak tam máme aktuálně dopravní nehodu. Osobní automobil tam srazil srnce. Boural se také v Praze v ulici Podchodovém a pozor si dávejte i v Klatovech v ulici Dukelské. I tam máme havárii dvou vozidel. Buďte na sebe opatrní při pátku 5. června. Posíláme vám muziku hned po zprávách a počasí.
2: Country Radio.
0: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Dobré rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Některé mléčné výrobky v posledních měsících výrazně zlevnily. Například mléko, jogurty nebo smetana. Podle analytiků je důvodem hlavně přebytek mléka na evropském trhu. Měsíce se táhnoucí napjatá situace v jablonickém gymnáziu U Balvanu tento týden vyvrcholila výzvou studentů k rezignaci ředitelky školy Michaely Mutl. Vyzvali ji k tomu při příležitosti, kdy se studenti loučili s jedním z pedagogů, jemuž ředitelka neprodloužila smlouvu. Příběh ruské automobilky Lada na německém trhu definitivně končí. Společnost Lada Deutschland je v insolvenci a po více než 50 letech společnost padla. Z Ruska nechodí ani nová auta, ani náhradní díly. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude zataženo. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky. Ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
2: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
3: Country Fontana 2026.
2: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Včera jsme tady řešili snubní prstýnky alias snubáky. Samozřejmě nedílná součást toho, pak když vstoupíte do svazku manželského, tak je to korunováno nejenom tím prvním polibkem, jak už jste manželé, ale výměnou i prstýnku. No a ty snubní prstýnky samozřejmě mnozí z vás ještě nosíte, pak když jste ve svazku manželském, anebo je tak říkajíc taktně při nějakých schůzkách odkládáte stranou nebo při práci na zahrádce.
2: Mně se líbilo, jak jsi řekl, že se vyměňují prstýnky. To je jako, že za něco je vyměníš? Jako.
1: Ne, tak...
2: Něco dáš a dostaneš prstýnek.
1: Máš takový ten krásný podnos, že jo, stříbrný.
2: Já nevím, já jsem to nezažila, povídej mi o tom.
1: Jo, já ti to popíšu. Ano, a na tom podnose jsou na takovém bílém, jako prostřeném kapesníčku nebo něčím podobném, dva prstýnky. Muž nasadí prstýnek ženě, žena pro změnu nasadí prstýnek muži.
2: A muž je vždycky první, jo?
1: Muž je vždycky první.
2: Jo?
1: Nebo nevím, teda teď jsi mě zmátla.
2: Viď? No. Tak teď už nevíš, ale každopádně je to na vyžehleném kapesníčku, jo?
1: Ano,
2: říkáš.
1: Přesně tak, na
2: nemůže
1: bílém,
2: to být
1: krásné.
2: Papírový kapesníček?
1: Může, ten zas má výhodu, že se nemusí žehlit.
2: Jo, takže vlastně není to zase tak nějak určité pravidlo, nějaké
1: ne,
2: velké.
1: Ne, určité pravidlo to není, ale má to své takové dekorum krásné, že by to mělo být obehnáno nebo obestřeno takovou tou úctou k tomu druhému a ten bílý kapesníček tomu dává takový ten punc té vznešenosti.
2: Já musím říct, že mně se třeba hrozně líbí, když ty snubní prstýnky přinese pejsek. Jo?
1: Dítě že vám má přinese takhle, čáp, že jo, nebo vrát.
2: Takhle, když si představím ano. Toho našeho pejska, jak by nám nesl snubní prstýnky, tak myslím, že by běžel úplně někam jinam.
1: Tak.
2: A si by je nedonesl.
1: Příspěvky, na které se včera nedostalo, aspoň některé z nich, jinak se můžete podívat na Facebook, tady je celá řada. Napsal nám Jan, přišel jsem o něj, tedy o snubní prstýnek, před 40 lety na brigádě a vůbec mi nechybí. Láska není o prstenu, ale o srdci. Tak příště navlékat srdce na prst třeba.
2: Položili jsme vůbec tu otázku?
1: Položili,
2: pokud někdo všechno
1: ano.
2: Neposlouchal, no, proč už nenusíte snubák? Ano. Tak to bylo téma včerejšího ranního otazníku. A napsal nám i Tomáš, já ho samozřejmě nosím, odkládám ho jenom v těch nejnutnějších případech, když třeba opravuju auto.
1: Mm-hmm. Karolina napsal, jako vdovec nosím cosi kulatého, čemu říkám, partnerák, ano, partnerák. Přítelkyně rovněž ovdověla, ta má samej.
2: Samej co?
1: Ten samej.
2: Takže mají stejný.
1: Mají stejný, si ho vyměňují, liché sudé dny. Tak podívejte se ještě jednou na Facebook, ty vaše odpovědi jsou krásné, vtipné a možná pro mnohé z vás i motivační.
2: Tolik tedy je téma včerejšího ranního otazníku. Dneska ranní otazník není, ale při pátku tady máme jedno speciální téma, ke kterému se dostaneme zhruba za hodinu a půl.
1: Hezký poslech.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Country Radio. Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

0: Tak se pojďme podívat na dnešní počasí. Už jsme o tom informovali mnohokrát. V tuto chvíli se nad celou Českou republikou teploty pohybují v rozmezí od 12 do 14 stupňů Celsia. Mohou být i výjimky s těmi 15, a to je na Moravě. Pokud se podíváme na piktogramy, které nám tady náleží nad Českou republikou, tak máme vesměs zataženo s deštěm. Jedinou výjimku potvrzuje Ostrava, Zlínský kraj a částečně i Olomoucký, kde nám spoza mráčků vykukuje sluníčko.
1: Tak my máme nad Českou republikou piktogramy.
0: Ano, no, tady alespoň
1: muset, na já se teda budu muset jít podívat, jak to na obloze nějak zavěšený, jo.
0: Ne, tady na mapce.
1: Jo, takhle.
0: Ze které čerpáme.
1: No tak to jo.
0: Jo, jo, ano.
1: Dobře, podíváme se i na D1, dávejte si pozor, pakliže jedete Brno-Praha, tuhletu trasu, na 25. kilometru najelo auto do dopravního značení, to dopravní značení je aktuálně tedy poházeno po dálnici, což možná byste za normálních okolností viděli a vyhnuli byste se tomu, ale hodně tam prší. Takže ta viditelnost je snížená, tak si tam určitě přibrzděte, ať do toho nevlítnete.
0: Teď už nás čeká Tony Jocha a jeho písnička Racek ve vysílání Country Rádia. Každopádně šťastnou cestu, ať už jste kdekoliv.
1: 7:45.

0: poznáte, kdo jsem?
1: No, poznáte?
2: Já tě poznávám. Já tě poznávám, Kačko Čepelíková.
1: Ani žádná otázka nepadla, žádná odpověď a ty jsi hnedka věděl na první dobrou.
2: No, ale to by bylo příliš jednoduché. My tu pro vás máme jednu osobnost, kterou budete hádat na základě našich otázek a následných odpovědí.
1: No, a tentokrát te budeme hádat takového prostě,
2: myšáčka, já mám prostě hrozně rád.
1: Tak je to kluk nebo to je holka?
2: Je to kluk.
1: Je to myšačka?
2: Je to kluk, je to myšáček.
1: Je to myšáček?
2: Vždycky tak působil aspoň.
1: Fakt, no ale ty ta, a teď jsme teda o studii, teď jsme trošku vám prozradili a teď už nám prostě tady telefony drnčí a všichni už víte.
2: Jo, Toma Jerry, jasně.
1: Tak jdeme na to. Já začínám otázkou, jaké jste národnosti?
2: Jsem rodilý Francouz.
1: Ale prosím vás, odkud vás můžeme znát?
2: Vyberte si, buď jako herce, komika, režiséra, vinaře, a nebo také příležitostního zpěváka.
1: Ale někdo nám volá.
2: Ano, schválně.
1: Někdo už ví prostě.
2: Jo, zkusíme to.
1: Ten myšáček, vidíš,
2: no, jo? Ano.
1: Country Radio, dobrý den. Někdo už ví prostě, jo? Jo, tak to jsme se jenom slyšeli z rádia. Je to hezké. No nic, každopádně, teď jako je otázka, proč voláte?
2: Nebo že by byl někdo tak geniální, podle toho, že je Francouz, už okamžitě věděl, o koho se jedná. Uvidíme.
1: Dobře, my položíme ale všech pět otázek, abyste měli úplně jasno. Máte něco společného s Českou republikou?
2: Vlastně ano, tak například v roce 2007 se mnou natočila česká zpěvačka působící ve Francii Iva Frilingová duet La Chanson de Pierre. A připomínám, že moc hezky.
1: Takže jste primárně zpěvák?
2: Ani ne. U vás mě znáte spíše z filmového plátna. Ku příkladu v 70. a 80. letech 20. století jsem proslul v řadě filmových komedií, kde jsem povětšinou stvárnil takové ty potrhlé, roztržité a nesmělé hrdiny.
1: No, tak vzhledem k tomu, že jste tedy rodilý Francouz,

0: Rodilý Francouz, že Iva Frýlingová, to jsou docela dobré nápovědy. Nebo jste se chytil něčeho jiného?
1: No, ten roztržitý herec.
2: Ano, potrhlý, ano, přesně tak. No a vzpomenete si třeba, teď už nemusíte, vy jste samozřejmě získal od nás Deštník Antirádia, vzpomněl byste si na nějaký film, ve kterém jste ho viděl, Pierre Richarda?
1: No tak určitě Velký blondýn.
0: No,
2: mně se líbil film Jsem nesmělý, ale léčím se, jak to začínalo, že přišel k tomu telefonnímu zvonku ve spod toho baráku, zazvonil a utekl, že jo.
3: Miluji vás, řekl, miluji vás a zdrhnul.
0: Jo, ale tak to byl prostě
1: uprchlíky.
2: Ano, no jasně, těch by bylo.
0: Tak Pierre Richard, tak to bylo jméno, které jsme dneska hledali, vy jste ho našel, tak gratulujeme, máte od nás tady Deštník Country Rádia. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Tak děkuju, pěkné ráno.
0: Teď už Beach Boys a Colin Ray ve vysílání Country Rádia.

0: vyplouvá loď John B., okamžik malý jen, co poplujem dál, tak to byl český text v podání samozřejmě našich interpretů. My vplouváme do další hodiny počas po počasí a po zprávách s Tomášem Adamcem a nás, čeká nás další muzika.
1: Věra Martinová, dala jsem lásku, řekám, no tak na to si ráda počkám a myslím, že nebudu sama.
0: Hezké ráno.
2: Country počasí.
3: Pátek přinese zataženou oblohu, odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšpůsobí.

0: Lají na 16 až 21 stupňů Celsia.
1: Autom jete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
4: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Raz, dva, tři, čtyři.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme na téma spoření do penze. Pro lidi mladší než 30 let se zvýší podpora penzijního spoření. Tvrdí to ministryně financí Alena Schillerová, která tak chce posílit zájem u mladých lidí o důchodové spoření. Tentokrát přišla s novým slibem, že si lidé naspoří nejméně o 1 000 000 korun více než dnes. Novelu zákona by vláda měla projednat do konce června. Teplé počasí na začátku roku vylákalo na silnice motorkáře. Prvních 5 měsíců roku se ale kvůli tomu bohužel výrazně zapsalo do černých statistik, protože výrazně přibylo tragických nehod. Do konce května zemřelo při nehodách 23 motocyklistů a jeden spolujezdec, což je o 14 lidí více než ve stejném období loni. Policie upozorňuje, že nejčastější příčinou bývá nepřiměřená rychlost a nezvládnutí řízení. Zároveň vyzývá všechny řidiči k větší ohleduplnosti a pozornosti. Ovce a ještěd. Jak tohle pasuje dohromady, nám přiblíží Luboš Dvořák.
2: Lyžaře na ještědu vystřídá stádo ovcí. Ski areál je chce využít nejen jako turistickou atrakci, ale zároveň budou sloužit pro udržování porostu na páteřní sjezdovce Skalka. Tyto pomocníky zatím nevyužívá žádný z větších ski areálů v Libereckém kraji. Na ještědu bude 10 ovcí plemene, které patří mezi nejstarší v Evropě. Luboš Dvořák, ještěd.
1: Peníze od státu nebudou a proto spousta užitečných projektů padá.
3: Sliby se zřejmě nenaplní. Oprava a rozšíření silnic, zasíťování pozemků pro stavbu domů nebo budování čističky jsou v ohrožení. Na řadu projektů nejen na Znojemsku, které souvisí s výstavbou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany, počítali starostové i vedení krajů s výraznou finanční pomocí státu. Peníze už ale nejsou jisté, vláda hodlá jejich využití prověřit. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Ještě pozvánky na fotbal. České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Dnes přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Walesu. Holky budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnosti. Zápas s Albánií má výkop v 17 hodin a 30 minut, ve Walesu se hraje od 19 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Raz, dva, tři a dva, tři. Ano, tak takhle v tom pomalém valčíkovém tempu díky Věře Martinové jsme doslova a do písmene vpluli. Už díky názvu Dala jsem lásku řekám do další společné hodiny s Kačkou a s Vláďou. Čas 8 hodin a 6 minut.
1: No teď to byla taková romantika a teď to přijde, když se svíkáš.
0: Ano, jo? Tak to bude také romantika. U té vody někde, Dala jsem lásku řekám, že?
1: Tak to už bude kapela Jelen, čeká nás i Karel Zich, parádní písnička Léto, jak má být, Johnny Cash. No, ta hudební nabídka je opravdu velmi pestrá, ale já myslím, že vy jste na to zvyklí z vysílání Country Radio.
0: No a pestré bude i téma pro povídání v této hodině a také pro zpívání. Nechejte se překvapit, teď jdeme na Jelena.
1: Na Jelena.
0: Na Jelena. Teď jdeme,
1: myslivci jsme.
0: No jistě, v mysliveckém kalendáři je tady Koloušek, takový snímek srnčete.
1: Jo, tak Koloušek nebo srnče?
0: Srnče je tady.
1: Jo, dobře. Tak jo, tak my jdeme ale na Jeleny, my jdeme na ty velké parožáky.
0: Skeráno.
1: Přejeme pěkný pátek, je 5. června, svůj svátek slaví Dobroslav. Pokud o tomto jméně nic nevíte, za chvilku se něco dozvíte.

0: Léto, jak má být, tak to nás teprve čeká, protože navzdory tomu, že je 5. června a už si říkáme všichni, že to jsou ty letní teploty venku a čeká nás prostě pěkné počasí, že už je léto. Ne, kde pak pořád stále je jaro.
1: No, ono nás to samozřejmě zmátlo těmi vysokými teplotami, které nás v těch předcházejících dnech a týdnech provázely, dokonce překročily i ty tropy. No a dnes to venku vypadá tak, že samozřejmě těch tropických teplot se určitě nedočkáme.
0: Určitě se tedy nedočkáme, s tím jako nepočítejte. Dneska by teploty měly být mezi 16 až 21, což si ale myslím, že jsou celkem příjemné teploty. Co je horší, je, že bude prostě pršet celý den.
1: No a čeho se dočkáte? Bohužel na D2 se stala dopravní nehoda, je to za Hustopečemi z Brna do Bratislavy na 32. a 5. kilometru došlo ke srážce nákladního vozu s osobním. Blokují pravý jízdní pruh, takže pomalu se tam dojíždí do kolon. Pozor na to.
0: Pozor na to a snad vám to bude utíkat dobře s muzikou, kterou vám nabízíme. Johnny Cash a Walk the Line.
1: Ve vysílání Country Rádia a to všechno ve 8:45.
0: No a za malý okamžik také dopravní servis, to znamená, pokud jste aktuálně třeba na cestě a říkáte si, tak teďka si tady asi pěkně postojím, někde to vázne nebo někde hodně prší, zavolejte, dejte vědět.

0: pod lupou.
1: Přejeme všechno nejlepší takovým skoro půlkulatým narozeninám, ano. Jo, ale nemusíme jako říkat kolikátým, co?
2: Ne, nebudeme říkat.
1: Jako můžeme.
2: Tak jo.
1: Můžeme. Tak 76. narozeniny. Ty dnes slaví Jitka Zelenková. Já bych jenom chtěla říct, že bych taky chtěla v 76. vypadat takhle krásně.
2: Skvěle.
1: Vypadat třeba trochu jinak, ale vypadat jako takhle dobře a mít tolik energie, co má Jitka Zelenková. Jde o skvělou českou zpěvačku. V jejímž repertoáru jsou především balady, swingové a jazzové písně a šansony. Spolupracuje s předními českými textaři. Téměř 14 let vystupovala jako vokalistka a solistka ve skupině Ladislava Štajdla spolu s Karlem Gott.
2: No a vezmeme to pěkně od začátku. Jitka Zelenková se narodila v Brně v hudební rodině.
1: Začala zpívat v Poděbradech, vyhrála celostátní soutěž Talent 67 a v témže roce získala druhé místo v prvním ročníku festivalu amatérských zpěváků v Jihlavě.
2: Po tomto opravdu velkém úspěchu získala angažmá v pražském divadle Rokoko, hostovala i v Apollu a také hrála ve filmu Bylo čtvrt a bude půl. No a v Rokoku vystupovala v hudebních hrách, a to ve společném programu se sourozenci Hanou a Petrem Ulrichovými.
1: Už od svých pěveckých začátků vystupovala jako host z orchestry Karla Vlacha, Gustava Broma a Václava Hybše, ale také s tanečním orchestrem Československého rozhlasu. Tehdy ho řídil Josef Vobruba a se s nímž také natočila svoje první nahrávky pro firmu Suprafon.
2: No a co dělá aktuálně Jitka Zelenková teď? Ta vystupuje se svým sólovým recitálem. Vystupuje třeba s orchestrem nebo s Big Bandem Felixe Slováčka, s Gustavem Bromem, anebo také s kapelou Boom Band a dalšími.
1: Tolik tedy skvělá Jitka Zelenková v našem pořadu Pod lupou, tak my přejeme všechno nejlepší.
2: A k narozkám my posíláme jedno štěně od skupiny Hop Trop.
1: No, bude být radost.
2: No.
3: Stalo se to v podzimním víkendu. Někdo v noci vylomil nám zámek, v chajdě, kde jsme...

0: pospíš, lásko.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Už jenom 5 minut nás dělí od 8:30. Posloucháte Country Radio, tak se mrkneme na dopravu. Plzeň, Nepomuk, Kolín, Kutná Hora, tak to jsou vlakové trasy, kde se dneska tedy vláčkem nesvezete, pojedete autobusovou dopravou, která je v těchto místech náhradní. Stejně tak na trase Strakonice Blatná, Klatovy Přeštice nebo Vsetín Půchov. I tam jsou samozřejmě zahrnuty ty náhradní autobusové dopravy. Tak jak to v tuto chvíli vypadá na silnicích, i to pro vás zjišťujeme, i to víme. Třebíč, Palackého ulice, tak právě tam došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Stejná situace je i v Karlových Varech v ulici Vítězna. No a pakliže míříte na D2 a jste zhruba někde třeba na 20. kilometru ve směru na Bratislavu, tak počítejte, že na 33. kilometru vás už potká dopravní nehoda a malinko vás trošku na vaší cestě zbrzdí. Tolik tedy i aktuální informace z dopravního servisu Country Rádia. Teď si dáme počasí a také zprávy a pak už Spiritual Quintet.
1: Country Radio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
3: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Houbařská sezona se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub jsme mohli sbírat už na jaře, na hřibky jsme si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začaly růst, a to ve velkém. Průběžné výsledky kontrol hasičů v nočních podnicích, barech nebo diskotékách napříč Českem jsou alarmující. V 590 zkontrolovaných zařízeních odhalili hasiči přes 1600 nedostatků. Minimálně jeden problém byl v téměř 60% podniků. Smrt dvou čtyřnohých společníků v jižních Čechách v posledních dnech vyděsila mnoho pejskařů. K dalšímu případu došlo i v nedaleké Radslavi, kde také zemřeli dva psi. Za úmrtím mohly stát takzvané bentické sinice. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Bude zataženo. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 16 až 21 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak se jdeme podívat na dnešní oslavence. Dneska tam máme takové speciální jméno Dobroslav a já jsem si říkala, těch Dobroslavů, těch bude tak pět, maximálně pět.
2: Je jich daleko víc. Je evidentní, že to jméno patří k těm oblíbeným samozřejmě, které u nás máme. Ne zas tak úplně moc v rámci těch čísel, ale opravdu víc než pět jich tady je.
1: Je jich totiž asi 500.
2: Tak.
1: Tak možná, že je to pro vás také překvapení. Jde o mužské jméno slovanského původu. Je to vlastně člověk, jehož jméno se překládá jako ten, kdo oslavuje svými činy dobro. Jo, řekla bych, že je to takové trošku náročnější takhle po ránu nad tím přemýšlet.
2: No, je to zcela jednoduché.
1: Jo, ano. Tak jenom pro mě to je asi trošku náročnější.
2: Tak činí dobře člověku a dobře se mu to všechno vrátí, čímž pádem společně mohou oslavovat ty dobré skutky a mohou mít neskonalou radost z toho, že se cítí dobře.
1: Já tak nevím, jestli si to vysvětlil jako jednodušším způsobem. Dobře, víte, co je jednoduché, jak se jim hezky říká? Dobrož, dobra, dobránek, dobran, ale také Slávek.
2: Co je důležité, že dnes máme také Světový den životního prostředí. Organizace Spojených národů jej pořádá pro zvýšení povědomí o ochraně životního prostředí jako takové. Poprvé byl pořádán v roce 1974 a to z důvodu, aby upozornil na vzrůstající problémy již zmíněného životního prostředí o znečišťování vod po globální změny klimatu a po udržitelnou spotřebu nebo ilegální obchod se zvířaty.
1: No, na to všechno si musíme dát pozor a pořád na to myslet a třeba i proti tomu nějakým způsobem vystupovat a něco dělat.
2: Ano. Den rozvoje a vzdělávání dospělých, to je další aktuální informace vztahující se k tomu dnešnímu 5. červnovému dni.
1: No, to je důležité připomínat, že vzdělání je důležité v každém věku, ne, že prostě se základkou to všechno zabalíme, to ne. Dnes už jsou možnosti, jaké dříve nebyly, takže si můžeme zvyšovat tu kvalifikaci nebo doplňovat studia třeba o vysokou školu v jakém koliv věku, takže ať už je vám kolik chce, klidně se můžete učit dál, můžete navštěvovat různé kurzy anebo se přihlásit na takovou vysokou školu, že?
2: Ano.
1: Jako Vláďa?
2: No.
1: Co je to taková ta pro tu třetí generaci, jo? Nebo jak se to jmenuje,
2: no,
1: Vláďa?
2: Tak nějak se to jmenuje.
1: Ani nevíš, už
2: víš. Já jsem to věděl. Třetího věku.
1: Jo,
2: třetího věku, ano.
1: Jo, takže ty už jsi v tom třetím věku.
2: Já jsem v tom třetím věku.
1: A jaký to je, Vláďo, v tom třetím věku?
2: Je to krásný a baví mě neustále si rozširovat znalosti, byť samozřejmě tohle není korunováno nějakým diplomem.
1: No spíš oprašovat, ne?
2: Nebo oprašovat. No, ale člověk neustále v životě nachází nějaké nové informace a já s toho mám vždycky velkou radost.
1: A co teďka, už jste u písmenka C? Nebo?
2: U Bčka zatím. U Bčka. K Cčku se dostaneme až příští rok na jaře. Protože tam jsou sami jakoby pomalejší. No nic, Jitka Vrbová, Zdeněk Mulač, léto už má celtu zbalenou. No ono se vlastně ani nestačilo pořádně roztáhnout tu celtu. No,
1: na to teprve čekáme, takže můžete si ji zatím připravit, zkontrolovat, jestli tam není nějaká dírka.
2: Ano.
1: Že zašívá se taková celta?
2: Určitě.
1: Záplatuje možná spíš,
2: ano.
1: Ne?
2: Podle toho, jaká je tam velká trhlina.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Přivezte mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

dceru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj hurák, zmizte odtud, ať vás vezme čert.

0: cestu kříží železniční trať. Já do dny studi jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Je 8:45, tak se podíváme na počasí.
2: Ano, tak vypadá to na území České republiky alespoň v tuto chvíli zatím tak, že všude nám prší, nebo alespoň jsou nějaké přeháňky. Ty přeháňky se vyskytují v rámci takového polozataženého počasí, polojasného počasí se vlastně říká, ano, na severovýchodě naší republiky Ostravsko, dokonce i v Olomouckém kraji, tam ten déšť není tak aktuální. Každopádně počítejte s tím, že dnešní teploty dosáhnou maxima 21 stupňů.
1: No, tak nám dejte vědět, jestli je u vás třeba celkem příjemně, nebo jestli u vás neprší a můžeme tady k vám vyrazit, jo, a trošku si tam užít bez deštníku, třeba nějakou procházku.
2: Tak.
1: Podíváme se na silnice v Praze, na sužují kolony na takových těch obvyklých trasách, ale potukout míří do Liberecké a jste na trase z D8 do centra, tak vězte, že tam máme havárii v levém jízdním pruhu, došlo tam ke střetu osobáku a motorky, aktuálně se tam ta dopravní nehoda vyšetřuje.
2: Tak my si v tuto chvíli dáme jednu písničku, ta se jmenuje Flám a vy už můžete volat v případě, že budete chtít s námi zpívat i toho dnešního dne na telefon 210 323 333. Je tu soutěž Dospíváš to?
3: Jo, dnes bude velký flám, kdo to neví, ať nedá. No tak pojď a vem ten tón.

0: Dospíváš to?
1: Jasně, že to dospívá.
2: My vám věříme. My jsme o tom přesvědčeni.
1: No jasně, tak pokud jste s námi ještě nespívali a chcete si to vyzkoušet, chcete si u nás vyhrát triko Country Rádia, tak teď máte jedinečnou příležitost.
2: Ano, a my jsme zvědaví, kdo najde tu notnou dávku odvahy a kdo se cítí být alespoň trochu dobrým zpěvákem, respektive jedním z těch, kteří si upamatují texty těch velmi známých ukázek, které vám tu každý všední den pouštíme.
1: Tak já myslím, že vlastně nemusíte být dobrými zpěváky. Jako
2: stačí to odrecitovat.
1: Přesně, spousta lidí jakoby to umí zpívat jako u sebe v hlavě. Ven už ano, to jde jinak, ale nám to nevadí. My to vyladíme spolu s vámi.
2: No a ve hře je Triko Country Rádia, takže odvážným štěstí přeje.
1: Tak to zkoušíme. Country Rádio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Zdeněk.
1: Tak Zdeňku, vypněte si rádio, prosím vás, aby jsme se tam nerozptilovali do prostoru. Už jsme v pořádku?
3: Jo.
1: Super, tak Zdeňku, už jste s náma zpíval?
3: Ještě ne.
1: No tak to jsme rádi. Tak teď to chcete zkusit, máte odvahu, při pátku chcete něco vyhrát?
3: Jo, to zkusím to, no.
2: Dobře, tak jdeme na to, není to nic těžkého, pustíme vám úryvek a vy budete pokračovat právě po tom skončivším úryvku.
1: Tak jdeme na to.
4: Žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin, Jožin z Bážin.
3: K vesnici se blíží Jožin z Bážin, počálem se plíží Jožin z Bážin, už si zuby brousí Jožin z Bážin, kouše se jerdousí na Jožina z Bážin. To napadlo.
2: Hej, platí jen na pouze praškoce letadlo. Super.
1: Je, my jsme vás nechali, protože vy jste se do toho úplně položila. Nám bylo jasné, že prostě kdyby jsme vás přerušili, tak vy stejně budete zpívat dál, protože tohle je prostě pecka, kterou zná úplně každý.
2: Ne, to bylo tak vyčerpávající, že vám musíme poslat co největší velikost, teda si zasloužíte.
1: My to ještě nastavíme, jako,
2: no,
1: jo?
2: My máme tak velké velikosti, že dokonce díky vašemu krásnému zpěvu to můžete použít třeba jako stan a nocovat pod tím trikem ve dvou.
1: Jo. Stačí to jenom prostě trošku naimpregnovat. No tak gratulujeme, no to byl fantastický zpěv.
3: Motka, děkuju.
2: Tak a teď si písničku od Ivana Malátka pustíme celou.
1: Na všichni si ji můžete pěkně zaspívat. Vydržte nám na lince, gratulujeme.
3: Děkuju moc.

0: Little Bitty a to byl Alan Jackson v našem vysílání.
1: No a ještě před zprávami s Tomášem Adamcem si dáme kapelu Rangers, ta zem je tvá zem, samozřejmě konec konců i na Honzu Vančuru se můžete těšit v rámci letošních Country Fontán.
0: Ano, tak samozřejmě zase tam vystřihne nějaké ano, své ano, pěkné ano, koncerty. Ano. Ostatně Honza Vančura taky vystupuje na parnících Country Rádia, tak i tam ho můžete vidět.
1: No a v příští hodině muzika Hobous, anebo také Michal Tučný a Fešáci.
0: Tak parádní pátek.
2: Zem!

0: Antri počasí.
1: Pátek přinese zataženou oblohu, odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost a místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na našich silnicích, protože stát tento týden představil změny v elektronickém mýtném pro nákladní dopravu, které mají fungovat od roku 2029. Vedle klasických palubních jednotek budou moci dopravci nově využívat i mobilní aplikace v telefonu nebo tabletu. Ministerstvo dopravy očekává, že změna může přinést úsporu až 480 milionů korun ročně. Teď jeden zajímavý průzkum. Běžné opravy v domácnosti jsou podle většiny Čechů stále mužskou rolí. Myslí si to více než 3/4 lidí. Vaření by si podle více než poloviny lidí měli partneři dělit. V realitě ale v 67% případů vaří převážně nebo výhradně žena. To byla sonda do našich domácností a teď do vašich regionů. Novinky z dopravy má Luboš Dvořák.
2: Podobně jako na sever, tak středočeský a jihočeský kraj propojí od začátku z července své integrované dopravy. Cestující tak budou využívat jednotné jízdy napříč kraji a jednodušeji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. Na jízdenku pražské integrované dopravy tak půjde třeba dojet do Tábora nebo Plané nad Lužnicí. Luboš Dvořák, střední Čechy.
1: Po Ještědu se prohání ovce. Podrobnosti má pro nás Blanka Holoubková.
3: Ještěd v těchto dnech ukazuje jinou tvář. Ovce, nejekologičtější sekačky, se začátkem června zabydlely na Ještědu, kde spásají travnaté plochy na sjezdovce Skalka. Zároveň lákají turisty na netradiční zážitek a pohled na to, jak ovečky pomáhají pečovat o horské louky.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Chybějící stadion na celou sezonu nebyl jediným důvodem neudělení profesionální licence pro českobudějovické Dynamo. Dosud druholigový klub obdržel vyjádření licenční komise fotbalové asociace České republiky, podle které má dluhy i vůči dalším klubům a vlastním hráčům. Dynamo teď s městem znovu jedná o prodej celého klubu. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

plák, tam však jen neplatí. Ani prach, ani spík, ani zem, ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani pláč, tam však jen neplatí.

hr na psách neplatí. Ani pr, ani hr, ani prach, ani smík, ani ten, ani smík, ani vrát, ani nes, ani smík, ani vrát, ani psách neplatí. Ani pr, ani hr, ani prach, ani smík, ani ten, ani smík, ani vrát, ani nes, ani smík, ani vrát, ani psách neplatí.

0: Ani déšť, ani mráz na fešáky neplatí. Slyšeli jste v závěru té písně ten sukces, ten úžasný aplaus, který se tam linul v těch posledních několika málo vteřinách. Stálo to za to, protože ta písnička je opravdu úžasná. My věříme, že jste si prospěvovali stejně s Michalem Tučným a s fešáky.
1: To byla Pavlína Jíšová, Tři muži, to vám řekneme za chvilku. To byly Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight, tak to vám taky řekneme za chvíli. A taky bude Pavel Bobek, až dospívá tuhle písničku, tak vám řekneme, jaké jsme si pro vás připravili slovo.
0: No a co vám řekneme aktuálně, že je 9 hodin a 11 minut, že máme 5. června a svátek slaví Dobroslav.
1: Před námi je první červnový víkend, který sice tak trošku proprší, ale ty teploty budou celkem příjemné, takže se máte určitě na co těšit.
0: Jdeme na muziku, písnička Tři muži, ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.
1: Pěkné dopoledne.

0: Co se vám vybaví, když se řekne jahody?
1: Tak mě na první dobrou kopřivku. Když jsem se přijel jahodama, když jsem byl malý, tak jsem z toho měl kopřivku a od té doby na to nezapomenu, ale pak jsem ty jahody samozřejmě jed také, takže to je takový ten průvodní jev u mnoha dětí, kteří třeba nesnáší nebo nedokáží vstřebat tohleto lahodné, voňavé ovoce, ale to pominulo, protože v dnešní době, když jahody jím a jím je velmi rád, v jakékoliv podobě a v jakékoliv formě, tak už ta kopřivka se mi vyhnula.
2: Víš co, Vladě, já jsem si uvědomila teďka, ty už jsi strašně dlouho neříkal prostě definici a mě by strašně zajímala definice jahod.
1: Ano,
2: jako, co to vlastně vůbec ta jahoda je? Jako málo kdo si podle mě dokáže představit, co to je? Ty jsi říkal, že z toho vzniká kopřivka, tak to může být třeba nějaký krém, nebo co to jako je ta jahoda?
1: No, je to samozřejmě velmi důležitá informace, která se vztahuje.
2: No, informace, je to spíš nějaké ovoce, si říkal, že jo? A je to sladké nebo kyselé? Jak to vypadá? Jaký to má tvar? Má to nějaký konkrétní?
1: Tak ono těch jahod existuje celá řada. Samozřejmě jsou
2: můžou
1: jahody
2: být i zelené,
1: lesní, ano,
2: bílé,
1: ano,
2: jsem viděla, dokonce se prodávají.
1: Vlastně jahoda, když to, abychom to zkonkretizovali, je rod rostlin z čeledi růžovitých, pochází z mírných oblastí severní polokoule a jsou různé odrůdy. Ty jsou široce pěstovány po celém světě. No a samozřejmě jinak to není ani u nás, takže si zapamatujte, je to rostlina z čeledi růžovitých.
2: Jo, růžovitý. Ano, a kdo jsou další? To jsou taky nějaké podobné. Jako, jo. To už je možná jako spíš otázka na vlastníka Šendeláře.
1: Možná
2: že
1: se ho na to příště zeptáme.
2: Jo, jo, jo, že bychom si vypěstovali doma i něco jiného než jahody a přitom by to byla stejná odrůda. No tak jo, tak to už víme teda, co to je jahoda, to jsem ráda. Fuh, jsem si odechla. Jsem myslela, že to je snad nějaký krém opravdu.
1: Ne. Samozřejmě v dnešní době začíná být aktuální samosběr jahod a to napříč celému našemu území České republiky a samozřejmě každý mají nebo všude jsou různé podmínky ke samosběru, takže tam je potřeba, pokud holdujete samosběru jahod, si tohleto vždycky v té dané lokalitě ověřit, jak mají otevřeno, za kolik ty jahody prodávají, kdy tam můžete vyrazit a všechny tyhle důležité informace.
2: No tak to je samozřejmě, to dá rozum, že jo? Ano. Já třeba jsem takhle jednou pořád se tak chystala na ty samosběry, až jsem teda vyrazila v podstatě úplně v ten nejposlednější
1: v
2: termín. Byli jsme tam asi hodinu a já přísahám, my jsme za tu hodinu našli jednu jahodu. Za to tam bylo bláta, že jsme si odnesli snad doma kilo bláta na botách. A to teda jako nedoporučuju. Někde ty samosběry už začaly. Někde je dokonce jakoby vyzbíráno. Vím, že minulý víkend bylo třeba zavřeno, protože už byly vyzbírané ty jahody. Ale teď si myslím, že je ten aktuální čas, kdybyste mohli vyrazit. Je otázka, jestli se to vyplatí, protože teď jsou zase jahody hodně docela jako v akcích, v obchodech. Tak vyplatí se to, Vláďo?
1: No, když srovnáme ceny třeba v roce 2024, byla cena kilogramu jahod při samosběru nejčastěji od 60 do 90 korun. Loni už nám to podražilo, to se cena kilogramu za jahody pohybovala v rozmezí od 70 do 100. No a letos od 100 korun do 160 korun.
2: No tak to teda musím říct, že se zrovna moc jako nevyplatí.
1: No tak je to zase otázka toho, jestli se chce někdo ty jahody sám přebrat, vybrat, jsou pochopitelně samozřejmě čerstvé, voňavé a jestli to už berete jako takový klasický každoroční rituál. Ne všude ty ceny mohou být stejné, záleží to region od regionu.
2: No a taky samozřejmě můžete vyrazit na samosběr na svoji vlastní zahrádku, že?
1: Tak.
2: Třeba už vám to taky něco jako vyrašilo.
1: Co se vám vybaví, když se řekne jahody?
2: Tady už je Miroslav Donutil, Toulat se po hvězdách. Odpovídat můžete SMS-kou, e-mailem anebo na Facebooku Country Rádia.
1: Těšíme se na odpovědi.
3: K přečtení už není

tak vlastně krásně psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy.

0: S Country Rádiem na cestách.
1: Posloucháte Country Radio, je přesně 9 hodin a 29 minut, tak se podíváme na vláčky, které nám dneska nikam nevyrazí, a to zejména na trase Plzeň-Nepomuk, Kolín-Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou, Kladno nebo Strakonice-Blatná. Na ostatních trasách to vypadá výrazně lépe, takže určitě sledujte web českých drah cd.cz, abyste věděli i o dalších výlukách, protože o všech samozřejmě tady nebudeme hovořit. Podíváme se i do Prahy. Od 1.6. do konce roku jsou vlaky od Kralup a Kladna ukončeny ve stanici Praha Bubny, neodjíždějí na Masarykovo nádraží. Další informace, ty už máme ze silnic. Máme tady komplikace hned na několika místech. Kde konkrétně? Třeba v Karlových Varech, tam se bouralo v ulici Vítězné. Podíváme se i do Dubna, to je na Příbramsku, silnice číslo 18, i tam máme v sobě dva osobní vozy. No a pokud vás zajímá, co se děje v Praze, tak konkrétně jedna informace pochází z ulice Tunovské, protože právě tady došlo ke střetu hned jednoho osobního vozu s popelářským vozem. Průjezd je tam možný, ovšem se zvýšenou opatrností. Tolik tedy doprava na Country Radio, přejeme vám šťastnou cestu a kdyby něco, klidně nám zavolejte na 210 323 333. To je linka sem k nám do studia, kam můžete informovat nás nejenom o dopravní situaci, ale můžete nám třeba sdělit i, co se vám vybaví, když se řekne jahody.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

jako já, jo, jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kdo nepřekládá.

ať se na hucovský šíp je najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom spíší najmou titán, jo ho ho. Kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší najmou titán, jo ho ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo ho ho, jo ho ho, jo ho ho.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Zdravím posluchače Country Rádia a zvu vás všechny na pražskou i brněnskou Country Fontánu 2026, kde vám zaspívám do ouška a už teď ladím kytaru. Váš Míreček Paleček.
1: Kdybych uměl líbat jako námořníci, v okno bíjí hvězdy a smích krásných žen, nikdo nikdy drahá srdce milující neodtržne už mne od těch čtyřech stěn, od těch míst, kde spolu radosti i žaly slzou smívali jsme v trpkých obměnách, kde jsme ruce čela krutě milovali, kde i chutnali jsme všednosti tvůj prach. Kdybych uzel uměl jako námořníci, v okno bíjí dálky a smích cizích měst, nikdo nikdy země v tichu spící neodtrhne už mne od tvých chudých hvězd. Do tvých trav se nořím jako v sladké vlasy, jako v kadec ženy, s níž jsem navždy zpět. S odříkáním bída ruku podává si, ale já bych zemřel nemít k smrti rád. Ale já bych zemřel nemít k smrti rád.

0: Co se vám vybaví, když se řekne
1: jahody?
2: Jahody, tak to mi připomíná Marušku, která šla do lesa ke 12 měsíčkům, že pro jahody.
3: Mně se nabízí rým jahody do vody.
2: Ano, nebo jahody mražený od Jirky Schellingera, že jo, velký známý.
3: I v igelitu balený, ale to není jediná písnička, na kterou jste si vzpomněli, protože vy nám píšete třeba na Facebooku Country Rádia. A tady jste si vzpomněli na jednu písničku, kterou já si teda musím říct, že jako vůbec nevybavím, ale víc si vzpomněl na písničku Ivana Mládka Jahody trhala, zmokla jí trvala.
2: Jo, ano, ano, já ji znám, vzpomínám si zcela matně, ale je to pravda.
3: Já teď teda musím říct, že nevím, ale to si musíme najít. Jako.
2: Tak to určitě zkusíme. Děkujeme za vaše krásné příspěvky, napsala nám Alexandra. Moji milí, jahody v jejich sezóně miluji natolik, že mi prodavačka ovoce a zeleniny říkávala jahodová princezna. Tenkrát ještě nebyly tak vysoké ceny, teď i za vysokou cenu jsou vzácné. Přátelé mi na oslavě narozenin donesli 2 košíky jahod. No to bylo blaho. Přeji hezký den.
3: Ale já mám pocit, že ty jahody byly vždycky takzvaně jako vzácné dražší. Nebo dražší. Ano. Že si pamatuju, že u nás bylo vždycky tak jako škoda je dávat třeba do nějaké bublaniny. A já vždycky jsem strašně měla ráda, když jsme někam přišli. A tam někdo měl bublaninu s jahodama, protože u nás se to vůbec nedělalo, že se jahody jedly jako čerstvé. Ano, ano.
2: Další příspěvek napsal Román. Já miluju samozběry. Máme souseda, který jahody pěstuje ve velkém.
3: A chodíme k němu na samozběr.
2: Poslouchej. A vždycky v noci s baterkou přelezeme plot. A protože je invalida, tak nás ještě nikdy nechytil. A takhle se to opakuje každý rok.
3: A vy ostudo.
2: No ale počkej, to ještě má pokračování. Když po 2 letech přišel na to, že mu tyhle ty jahody ze zahrádky odcizujeme, tak místo toho, aby na nás byl hrubý, tak se s námi skamarádil. Pozval nás na jahodovou bublaninu a řekl, že stejně už nikoho nemá a že si ty jahody klidně můžeme sbírat, kdykoliv budeme jít.
3: Takže si udělali branku prostě, ano, a už nechodí po večerech, no. A mají mnohem větší prostě zásoby teďka.
2: Ano.
3: Super, no tak to je...
2: Jak se seznámit se sousedem, že chudák invalida, oni už tam
3: chodili sbírat. Tak hodný, ale...
2: No, přesně.
3: Jindra napsala knedlíčky kynuté, i tvarohové a hlavně džem pro celou rodinu. A to je teda taky velká měmka.
2: Ano, tak další příspěvek. Jahody miluju, ať už jsou v jakémkoliv stavu. Ale když jsme přejedený jahod, tak je zavařujeme anebo z nich děláme lahodné džemy a to si potom vždycky v zimě při mrazivých večerech vzpomeneme s mým taťkou, jak to bylo krásné, když voněly a byly čerstvé.
3: Alenka ta vzpomíná zase na své dětství, protože milovala sbírat jahody u nich na zahradě a potom si je rozmačkávat vidličkou s cukrem.
2: Ano, to jsem miloval.
3: Případně si do nich nalévali mléko. Ano. A to si teda taky pamatuju. To už se dneska taky vůbec nedělá. A vlastně je to zvláštní, ne? Tak ano. Strašně sladké jahody. Ještě je zasypeš prostě hromadou cukru a rozmačkáš.
2: Jo, tohle jsem, děkuju za to, že jste to připomněli, protože tohle jsem měl nesmírně rád. Rozmačkané vidličkou, ano.
3: To bychom mohli zvolit jako výherní
2: já
3: příspěvek.
2: Pro,
3: to si myslím,
2: pro.
3: Že je fajn, to je taková pěkná vzpomínka na leckteré dětství.
2: Vidíš, ale o kopřivce, jak jsem mi tady zmínil já, kterou jsem vždycky, když jsem se před jahodami dostal, tady nepíše vůbec nikdo.
3: No,
2: jsem byl anomální dítě asi.
3: Evidentně, jako to ti zůstalo do dneška.
2: Tak, ozvěte se nám, máte u nás košík plný jahod.
3: Jako v uvozovkách, Vláďa vám ho nakreslí.
2: Ne, jenom košík.
3: Teď už panenka Robert Křesťan.

0: Blanka Šrumová, Jiří Vondráček, krásná písnička. Teď dokonce máme ještě Pavla Dobeše něco o lásce, no a po celé.
1: Po celé, po desáté už tady bude Milan Špit. Užijte si spolu s ním krásný den a krásný víkend.
2: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu.

Dne od západu čekáme proměnlivou oblačnost a místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, dnešním tématem je důchod a spoření. Vlastní spoření na penzi se má lidem do budoucna mnohem víc vyplatit než doposud. Zajistit to má reforma takzvaného třetího pilíře penzí s názvem Lepší penzíko. Vláda chce změny projednat do konce června. Potom je musí schválit parlament. Platit by mohli pak od ledna příštího roku, tedy od roku 2027. Ministr zemědělství Martin Šebestián chce tlačit na vyšší podíl českých potravin na pultech supermarketů. Zatím ale bohužel jen slovy. Regulace je prý až poslední možnost. Svaz obchodu se ale vymlouvá na to, že čeští potravináři jsou stále dražší než ti z Polska nebo třeba Německa. Na téma parkování teď Luboš Dvořák.
2: I dvojměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav chystá rozšíření placených parkovacích zón do dalších ulic. Chce tím vyřešit nedostatek parkovacích míst, zejména v centru města, okolí škol a dalších veřejných budov. Přesný termín spuštění zatím není stanoven. Změn by se řidiči mohli dočkat nejdříve na podzim. Luboš Dvořák, Brandýsko.
1: Málo vody působí problémy. Kde se vydávají další zákazy, to zjistil Luděk Savna Urbánek.
3: Dlouhodobé sucho a zvýšená spotřeba vody přiměly vodárenskou akciovou společnost k mimořádným opatřením. V několika obcích na Boskovicku už platí zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénu i mytí aut pitnou vodou. Situace už začíná mít dopad i na běžné zásobování z veřejného vodovodu, informoval za vodárenskou společnost ředitel její místní pobočky Petr Fiala. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě na mistrovství světa ve fotbale. Fanoušci tam totiž nebudou moci nosit na stadiony vlastní lahve na vodu. FIFA to z bezpečnostních důvodů zakázala. Ještě v květnu přitom tvrdila, že si fanoušci budou smět přinést prázdné a průhledné plastové nádoby až do objemu 1 litru. Teď je ale všechno jinak. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Krásné páteční dopoledne po 10. hodině vám přeje Milan Schmidt, Honza Vyčítal a Roman Horký jsou za námi. Já vás nechci nějak příliš vyděsit a doufám, že vás neodradím od poslechu Country Rádia, ale dnes nás čeká společný maraton. Budu tu s vámi až do 19. hodiny a ten čas vysílací opravdu nacpeme zajímavostmi, soutěžemi a také rozhovory. Kromě toho i samozřejmě to nemůže chybět skvělá muzika. Když jsme u těch rozhovorů, tak se těšte na povídání se zástupci kapely Vabivod, kteří dorazí už v 11 hodin na dopolední kávu. Když jsme u těch pozvánek, tak už za chviličku třeba v kukátku Country Rádia jedna hezká pozvánka, nebude chybět ani tulácká stezka. Soutěže, tak tam je to jasné, v poledním menu budeme soutěžit opět o CDčko skupiny Gentlemani. Může se kdykoliv ozvat také výherní signál, to znamená získat lístky na fontánu je naprosto jednoduché. Prostě je toho opravdu hodně. Tak doufám, že nepohrdnete pátkem společně se mnou a teď Jitka Vrbová, hezký poslech.

0: Sluchátkem Country Rádia.
1: Teď vás, milí posluchači, pozvu na velmi tradiční akci do Frýdku Místku. Na telefonu je Magda Toflová, kterou tímto zdravím. Dobrý den.
2: Já vás zdravím taky, dobrý den.
1: Tak Magdo, ta akce, na kterou budeme zvát, je opravdu už velmi tradiční, tak povídejte, kam přímo můžeme vyrazit.
2: Já bych vás i posluchače chtěla srdečně pozvat na letošní 27. akci muzikantských dní, která se bude konat 5. a 6. června 2026, vždycky od 16.30. A bude to v Sokolíku ve Frýdku Místku. Pravděpodobně spousta z vás už zná, kdo nezná, tak zjistí. A v pátek se určitě můžete těšit na Roberta Křesťana a druhou trávu a na místního písničkáře Daného Součka nebo na Newbridge.
1: Ano.
2: V sobotu za náma zavítají Ranger splavci a Folk Team, neskutečná srdcovka. Já osobně se hrozně těším na Vojtu Šňupárka s Honzou Kavkou.
1: Ano.
2: Čekají vás dva dny skvělé muziky, jak folku, country i něco trošičku jiného. A večer vás určitě srdečně zvu na country bal, kde se můžete zatančit. A samozřejmě to zakončíme jako každý rok tradičně posezením u taboráku, kde budeme hrát a zpívat až do rána.
1: Jasně, muzikantské žně, tak to je velmi tradiční akce, jak jste řekla sama, tak už tam asi mnoho našich posluchačů bylo, takže ví trošku, do čeho jdou. Ale pojďme to ještě teď jako sumarizovat. Takže ten country bal je v pátek nebo v sobotu?
2: Country bal je i v pátek, i v sobotu. Chceme se bavit oba dva dny, takže vždycky poslední kapela večera hraje country bal.
1: Jasně, tak jste to pojali ve velkém. No a možná úplně na závěr nám ještě, prosím, Magdo, opakujte tedy, v kolik hodin, kdy a kde?
2: Takže ještě jednou, muzikantské žně ve Frýdku Místku v areálu Sokolík, 5. a 6.6. Brány otvíráme 16.30, začíná se hrát chvilinku po. Robert Křesťan, druhá tráva, René Souček, Newbridge třeba. A v sobotu Rangers plavci, Folk Team, Vojta Šňupárek, druhá náhoda, Drops.
1: Děkujeme za pozvánku, ať vám vyjde počasí. Když jsem tam byl naposledy já, tak jsme zmokli, úplně promokli strašlivě. Tak doufejme, že tentokrát to bude lepší. Přeji vám, ať přijde hodně lidí a ať se prostě muzikantským žním daří. Mějte se krásně a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: No a aby bylo všechno úplně tak, jak má být, tak si musíme dát také dopravní informace, takže pohled na koleje a také pohled na dálnice. Začínáme na trati 260, a to je z České Třebové do Křenovic Horního nádraží. V úseku Opatov-Letovice se porouchalo vozidlo, takže náhradní autobusová doprava je mezi stanicemi Opatov-Letovice a Letovice Česká Třebová. Počítejte prosím s tím. Mám tu i pohled na dálnice, teď momentálně na D2 vypadá ještě stále aktivně na 32,5 km ve směru na Bratislavu odstraňování jedné z dopravních nehod, i když vidím, že nejsou hlášeny už problémy, takže by to mělo být v klidu průjezdné. Možná ještě D8, 74. kilometr, tam jsou nějaká vysypaná prkna v obou pruzích, teď by se to mělo odklízet, nebo už by to mělo být v tuto chvíli odklizeno, takže i tady radši zvolněte, ale mělo by to být už všechno v pořádku. D1 celá vypadá relativně klidně, jedno varování je u exitu 10 až exitu 12, kolektor směříč. Tvoří se tam kolona, pak tam máme porouchané vozidlo na D1 na 39. kilometru ve směru na Brno. Jinak vypadá relativně klidně celá D1, což je dobrá zpráva, uvidíme, jak se to bude vyvíjet během dne. D5 na druhou stranu už teď hlásí problémy mezi 7. a 0. kilometrem, hustá doprava, navíc právě na 7. kilometru odstavené osobní auto. Také je tam ještě nebezpečí smyku, protože je hodně vody na vozovce a to konkrétně někde mezi Zdicemi a Zbirohem, viděl bych to tak na 35. kilometru. Tak dávejte pozor, pokud jedete tímto směrem. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den. Dnes vám povím o nenápadném kostele, který ale ve skutečnosti vůbec nenápadný není. Dokonce má nejvyšší klenbu v celé Praze. Stojí na Jungmanově náměstí a je zasvěcený paně Marie Sněžné. Když ho Karel IV. Den po své korunovaci zakládal, přikládal mu zcela mimořádný význam. Měl se stát druhým největším pražským kostelem hned po svatém Vítu. Kostel má nejvyšší klenbu, ale jeho dostavěný jen kousek z původních plánů. Hlavní loď měla měřit úctyhodných 110 metrů, konkurovala by lodi svatovítské, která dosahuje délky jen o 14 metrů větší. Kostel se ale kvůli husitským bouřím a nedostatku financí nikdy nedostavil. Dnes z něj vlastně stojí jen kněžiště neboli presbytář. Současná délka lodi je přibližně 33 metrů. Když tomu připočteme tloušku zdí a navazující prostory, celková délka stavby se pohybuje kolem 40 metrů. Je to fascinující nepoměr. Kostel je dnes téměř stejně vysoký jako dlouhý. Když vstoupíte dovnitř, ohromí vás monumentální raně barokní sloupový oltář z poloviny 17. století. S výškou 29 metrů je vůbec nejvyšší oltářní architekturou v Praze. Na samém vrcholu oltáře se tyčí obří 7-metrový kříž s postavami ukřižovaného Panny Marie a svatého Jana Evangelisty. Pro vaši představu 29 metrů odpovídá výšce 9-patrového paneláku. A jelikož je kostel velmi úzký a vysoký, tak když si stoupnete pod oltář, musíte hodně zaklonit hlavu, abyste dohlédli na jeho vrchol. Kostel Panny Marie Sněžné se měl stát kostelem korunovačním, tedy místem, kde by budoucí králové přijímali svatováclavskou korunu. Svědčí o tom i to, že Karel IV. Druhý den po své korunovaci, 3. září 1347, vydal zakládající listinu pro tento kostel a klášter karmelitánů. Takové načasování nebylo náhodné, šlo o bezprostřední reakci a oslavu Karlovy nové královské hodnosti. Dokonce dřevo z obřích pódií, konstrukcí a stolů, které byly postaveny speciálně pro velkolepou korunovační hostinu, věnoval novému kostelu. První ještě dřevěný kostelík na tomto místě byl postaven přímo z korunovačního dřeva. Podle historiků měl kostel sloužit i jako místo, kde by budoucí panovníci v předvečer korunovace nocovali, rozjímali a kde by se odehrávaly části složitých korunovačních ceremoniálů. Nezvyklé zasvěcení Panny Marie Sněžné odkazuje na římskou legendu ze 4. století. Podle ní se bohatému římskému kupci zdál sen, ve kterému Panna Maria řekla, ať postaví kostel na místě, kde bude ráno sněžit. Ačkoliv byl horký srpen, pahorek Esquilin v Římě byl ráno skutečně pokrytý sněhem. Hlavní oltářní obraz v pražském kostele tuto legendu věrně zachycuje. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Country počasí.
2: Pátek přinese zataženou oblohu, odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost a místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů Celsia.
1: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Když spustí housle, zaskejí brouk.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
6: Moon in all your splendor, no only my heart.
1: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
7: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: 3. u Broumova festival autorské tvorby, propojující hudebníky, organizátory a veřejnost. Těšit se můžete na pohodovou atmosféru a kvalitní program, a to už tento pátek 5. a sobotu 6. června. Chystá se 11. ročník setkání amatérských kapel Country Sešlost v sobotu 6. června od 13 hodin v restauraci Orlov u Příbramy. Vystoupí tam kapely Bonanza, Prokoplá Kánoe, Daniels, Bird Band, Lazaret, Rosa Band, Marion a Fanda Tomášek a Přátelé. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách pod odkazem Kultura.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jen slzavý údolí. A pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: A já věřím tomu a jsem o tom přesvědčen, že na Tachovsku příznivci skupiny Vabivod už jsou ve střehu, protože právě tuhle kapelu už celý týden avizujeme, že se stane hostem našeho povídání. A za kapelu Vabivod je tu teď Josef Vachuda a Eva Hrušová. Já vás zdravím. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Krásné poledne posluchačům Country Rádia, ahoj.
1: Tak já ti budu říkat Pepo, nebude ti
3: dovolit. Jasně, samozřejmě.
1: A tobě budu říkat Evo, protože my si to tak nějak všichni většinou tykáme. Vabivod. Pro nás ne úplně neznámá kapela, už jsme leco zaslechli, už jsme i viděli, jak jsme se před chvílí bavili o tom, ale přesto pro ty, kteří neví, o jakou kapelu jde, o co konkrétně jde, tak nějak v krátkosti představte.
3: Kapela Vabivod, jak se řeklo, už byla, nebo je tachovská kapela, v současné době hrajeme ve složení Eva Hrušová, Hubert Jeřábek, Standa Bizon, Bízek, Luboš Podzimek a Kristýnka Hrabiková a samozřejmě já. Děláme pouze původní tvorbu, to znamená, ty písničky jsou všechny naše, neděláme nic převzatýho, před nějakýma 10 lety jsme hráli jenom takový ty kouvry, kameloty a podobně,
1: jo.
3: Dneska už jenom vlastní písničky.
1: Takže takový je vývoj kapely. Já můžu prozradit, že jste tady ve čtyřech, sice mluvíte jenom dva, ale jste tu ve čtyřech, tahle kluci vzadu sledují, jestli jste něco nepopletli. A to jsou teda taky členové kapely.
3: To jsou samozřejmě členové kapely. Hubert Jeřábek, Hubo, ahoj.
1: Jo. Takže chybí nám akorát ještě jedno děvče.
2: Ta je bohužel venku s mým psem.
1: Jo, tak já pejsky zbožňuji, ale do rádia je neberem.
2: Ano, tak bohužel to tak dopadlo.
1: Ano, je to tak, je to tak. Dobře, přijeli jste tedy z Tachova, nepřijeli jste jen tak, s prázdnou, přivezli jste sebou CDčko, to je vlastně úplně nové CD, je to první CD kapely?
3: Je to úplně první CDčko Vabivodu. A v podstatě je ještě, myslím, že ještě hřeje do rukou.
1: Jo, je to horký, jo, je to tak. No dobře, takže tím jsme představili Vabivod. Kdybyste se chtěli kluku a děvčete na něco zeptat, tak máte možnost SMS-kou na 720 00 11 11, ale jinak samozřejmě poslouchejte, protože právě teď přichází písnička, která se jmenuje Počkej holka a je to úplná novinka z alba, které se jmenuje jak, Pepo?
3: Na mapách.
1: Na mapách, jasně. K tomu se ještě dostaneme, jak jste na tom autorsky, kdo to všechno nahrával, ale teď tedy první ukázka.

0: Posloucháte Dopolední kávu, kde hostem je kapela Vabivod Stachova a já mám v ruce jejich CDčko, i když vlastně, já říkám CDčko furt, ale je to album, vy jste ho vydali vlastně takovým tím teď mnohem modernějším, obvyklejším způsobem na flashdisku. Josef Achuda, Eva Hrušová jako mluvčí kapely tady jsou, co vás k tomu vedlo, nevěříte CDčku muž?
1: Já si myslím, že už je to poněkud zastaralé médium. No. Dneska už ani v autě ty lidi nemají CD přehrávače, nemají. Takže jsme zvolili flash disk.
2: No já jsem si to chtěla občas pustit, a doma prostě nemám přehrávač na CD.
0: No je pravda, že jich ubývá pomalu, ale jistě jsem zvědavý, docela jsme o tom xkrát mluvili, jestli se chystá nějaká třeba modernizace tohoto média v tom smyslu, že začnou to dávat jako součást nějakého přístroje, si koupíte kávovar a bude tam CDčko, nebo já nevím, něco takového, protože jak vidíme na vinilech, tak ty se pomalu začínají vracet, zatím to není teda úplně nejlevnější záležitost ani na výrobu, ani na pořízení, ale dobře, vrací se to a pro sběratele fajn. A my třeba zrovna teď s kapelou jsme udělali nové album a taky zvažujeme teď, jakou formou to dál to. A nakonec asi zůstaneme věrni tomu CDčku a asi vinilu. A důvod ten, že vlastně ten zvyk, dneska kdo už dneska chodí do obchodu s CDčkama, někdo kupuje si to na koncertech, že
1: jasně, jasně, jo?
0: No a kupuje si to asi ten, kdo chce nějakou památku, ona tu flešku se blbě podepisuje. Když vy jste to tady udělali lišácky, vy máte ten obal, jako kdyby to bylo CDčko, ano. A tam se schovává ta fleška, která navíc má takový pěkný design, takže je to hezké. Na vašich stránkách asi mohou lidé vidět, jak to vypadá, že?
1: Určitě, určitě.
0: Takže, a tím jsme nakousli, jaké máte stránky?
1: My jsme pouze na Facebooku a ano. Pokud si na Facebooku zadáte Vabivod, tak vám vyjedou naše stránky a jsou tam, myslím si, že jsou tam ještě i nějaké odkazy na videoklipy, které jsme točili.
0: Aha.
1: Na YouTubeu. Stačí
2: kde hrajeme, jsou tam vlastně informace opravdu jako ucelené.
0: Mm-hmm. Takže Facebook je váš vlastní to hlavní zdroj takovej toho informací pro vaše fanoušky.
1: Zatím ano.
0: Takhle na téhleté síti. Pojďme k albu samotnému. Ty jsi říkal, Pepo, že vlastně jste se postupně od těch coverů dostali až k té vlastní tvorbě, takže tohle to je plně autorské CDčko, je to tak?
1: Je to plně autorské CDčko, není tam jediná převzatá píseň. Mm-hmm. A přiznám se, všechno jsem spáchal sám.
0: Vidím to tady napsáno, všechno z tvé dílny. Kdo tě inspiruje, co tě inspiruje?
1: Já toho mám, jak...
2: Teď to je strašně těžko říct, ale
1: já samozřejmě se v tom folku pohybuju od mládí. Aha. Ta inspirace je od, a teď to fakt řeknu, od třeba Pánů medvědů přes Kamelot, Druhou trávu.
0: Aha.
1: A dneska jsou to třeba Buty, vynikající, podle mě jedna z nejlepších kapel vůbec. Těch inspirací je strašně moc. Já se snažím ale jít svojí vlastní cestou. Samozřejmě třeba i Jarda Samson Lang, u kterého jsme to točili. Já se snažím jít ale svojí cestou trošičku. Já už jsem jedno CDčko vydal, to byly ještě CDčka. A to byla s kapelou, která se jmenovala Nová tvář. Ta už dneska neexistuje, ale natáčeli jsme to tenkrát v Aviku a to bylo taky plný autorských mých písniček. Takže nějaký zkušenosti už těm pár písniček jsem napsal.
0: Tak konec konců to vidíme, že a slyšíme, že kapela je zkušená, že hraje mimochodem Vabivod. Ono to svádí těch vaby, pár máme tady v těch našich chlívcích, jak to vzniklo a co to je a je to vůbec souvislost nějaká?
1: To byla souvislost, že původně jsme hrávali jenom jako pro zábavu ve třech lidech, tři chlapy a bylo to jako zkratky našich jmén, jo. Takže tam byl Vachuda, Bízek, Vodrážka, to bylo tak a to jsme udělali jako Vabivo, takže s vabima to nemá nic společného.
0: Na druhou stranu tohle je velmi oblíbené, takhle ty zkratky, v tom to máme kapelu Sichravo, to je vlastně taky, ty hrajou rivolovky. Ale jsou to vlastně taky počáteční tedy vlastně písmena, dvojpísmení jejich jmén. No a Vokobere taky, Vondráček, Kocman, Berka. Je to vlastně populární. Já přemýšlím, jestli by to šlo u mojí kapely, nešlo.
2: No tak my jsme se zkoušeli ozvat, že teda teď už jsme v jiném složení a že bychom tam se taky rádi nějak dostali, ale bohužel teda
0: neprošlo to.
1: My jsme odmítli dvoustránkový název kapely.
0: Já jasně, jasně, no, rozumím tomu.
2: Asi nikdo fakt nezapamatoval.
0: Dobře, album jste nahráli u Jardy Samsona Lenka, konec konců Jarda mi volal právě a upozorňoval mě na vás, vlastně tak to všechno vzniklo a řekněte teda, kdo to nahrál. Tak nahráli jste to jako kapela a měli jste hosty nějaký taky?
1: Měli jsme hosty, já teda musím v první řadě vypíchnout úplně úžasného režiséra a to je Jirka Schneberg. Jirka Schneberg, já myslím, že ho asi na posluchači Country Rádia určitě znají.
0: Určitě.
1: To je machr všech machrů, prostě krásná spolupráce s ním, neuvěřitelná spolupráce. Samsonovo studio je studio Jumbo v Oseku u Rokycan. Neskutečně příjemný studio. Fakt to bylo nahrávání, na který budeme hrozně dlouho vzpomínat.
0: No, no to je dobře.
2: My jsme tam totiž nocovali, my jsme to fakt táhli jako celý víkend, takže to byla taková stmelovačka kapely. Samozřejmě my už jsme nějaký věk, takže to smilování už neprobíhá asi jako možná před 30 lety, aby si nikdo nepředstavoval.
0: No, ale ono tam jako možná není tak intenzivní, ale ta rekonvalescence z toho je vždycky stejně složitá. Znám to dobře.
1: Ale co se týče hostů, tak Milan Hejret na foukačku, výborně to tam odehrál, to bylo krásná frekvence. A pak Honza Polata z kapely Hopašavani, a ten nám tam nahrál fidle a nahrál nám tam mandolínu.
0: A Jirka, který byl teda režisér?
1: Jirka Schneberg nakonec neodolal, sebral kytaru a nakonec tam s náma hraje taky.
0: Album obsahuje kolik písní celkem?
1: Je tam 12 písniček.
0: 12 písní a není tematické. Ono se jmenuje Na mapách, ale není to tematicky, že by to bylo nějaký zeměpisný album, není.
1: Ne.
0: Vidím, že vlastně už podle těch názvů tam skutečně je to pestrý. Takže v textech, čím ty se nejvíc zabýváš, když píšeš?
1: Bývali to, když jsem byl mladý, tak jsem psal o lásce.
0: Teď o jídle.
1: Jo, a teď je to... Teď
0: to je to, tak, to, já to beru z vlastní zkušenosti. Jako no.
1: Mám, ku podivu, mám jednu o jídle rozepsanou. Ale teď spíš píšu takový příběhy o životě, o věcech, co se mi událi. Jo. Já se snažím... Jako já jsem se celý život snažil mít nažito.
0: Takže, jasně.
2: Intenzivně.
0: Ale prostě je to tak, jak to ve folku je. Prostě zpíváš o věcech, které vidíš a prožíváš konec.
1: Přesně tak. Já tvrdím, jasně, že my jsme prostě folková kapela, my ani bychom ty big beatové věci asi neuměli úplně.
0: Pojďme se přesvědčit o tom, jak to hraje na nové desce Vabivod na mapách, to je název nejenom nového alba, ale také následující písně. Znovu opakuji, kdybyste chtěli kapelu pozdravit nebo na něco se zeptat, 720 00 11 11 je SMS brána.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Také mezi 11. a 12. pár dopravních informací. Ti, co se svým vlakem, by měli vědět, že Nýrsko Klatovy, Nové Město na Moravě Bystřice nad Pernštejnem, Náchod Václavice a Starkoč, Valmez Hostašovice a Jaroměřice nad Rokytnou, okřížky jsou úseky, kde se bude dnes až do 16. hodiny přesedat na autobus. Jedete-li ovšem autem, tak pro vás mám také pár míst, které jsou pro vás pastí. Jedna z nich je na D6, na 6,5 kilometru ve směru na Karlovy Vary. Máme nějaké předměty na vozovce, vypadá to, že se tam rozsypaly kyblíky, tak projíždějte opatrně, nevíme, co v nich je, jestli je tam beton, může to být dost tvrdý náraz. A teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá třeba na D5. Tam máme porouchané vozidlo, které stojí na 24. kilometru ve směru na Plzeň, je to odstavený osobák, objíždějte ho opatrně. A pozor na D5 také, pokud míříte do Prahy, protože na posledních, řekněme, 10 kilometrech je velmi hustá doprava. Hustá doprava je i na D1, a to konkrétně exit 10 až exit 12, kolektor směr Říčany, je tam kolona vozidel, počítejte se zdržením. Se zdržením asi počítejte i na 39. kilometru D1 ve směru na Brno, tam stojí porouchané vozidlo, trošku tam zdržuje a překáží. A pak máme na D1 na 326. kilometru ve směru na Ostravu další porouchané vozidlo, tak i tam radši zvyšte pozornost. Jinak i kolem Brna dnes celkem plynulá doprava, což je dobrá zpráva, uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Zatím D1 neobvykle klidná na svoje poměry, tak snad nám to vydrží co nejdéle, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. Humor a tradiční tramská píseň? Toto spojení představuje skupina Mňau Mňau Band, která nám přijde 9. června zahrát živě do studia.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
2: Country Fontana 2026.
1: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Mými zajímavými hosty dnes je skupina Vabivod, je tady vlastně převážná část kapely, ale na mikrofonu jsou pouze dva mluvčí, a to Pepa Vachuda a Eva Hrušová. A doporučil mi vlastně tuhletu kapelu, abych se na ní zaměřil, Jarda Samson Leng. V podstatě už mi vás představil, dá se říct, na Fontáně v Plzni. A kde jsme se viděli, tam letos Fontána nebude, to se sloučilo, bude v Praze, ale ono z Plzně do Prahy není tak daleko, takže já myslím, že to nebude žádný problém. A mě tak napadá, protože vy jste z Tachova, dobře, chápu tu souvislost, ty západní Čechy tam, ten směr, ale jak jste se dali dohromady se Samsonem?
2: Já jsem se Samsonem, nebo respektive posledních asi 15 let, před 15 lety to spíš, jsme začali jezdit na vodu na jeho akci, která prostě, kde se sešla banda právě lidí od muziky, mm-hmm. a jela se voda, jezdili a chodilo se na různý túry, naprosto fantastický akce, hrálo se tam od rána do noci a od noci do rána, některý lidi tam nespali třeba 4 dny. A to bylo, člověk byl pak zralý fakt na léčení, ale tam jsem se právě seznámil blíž s Jardou Samsonem, postupně jsme si začali přehrávat i nějaký věci, víc si spolu povídat. No nakonec pak už byl Vabivod a nakonec Jarda kejvnul, že teda OK, že uděláme koncert v Tachově, my mu přeskočíme. Ono se to hrozně povedlo a on, Jarda, říká potom, hele, tak to neukončeme, ne, jedním koncertem, tak pojďme, uděláme další. A od té doby mi tak, já nevím, dvakrát, třikrát, čtyřikrát do roka nás Jarda vezme sebou na jeho koncert, můžeme přeskočit. A Jarda je neuvěřitelný profesionál, my prostě jenom zíráme, co, jak, to je svátek.
1: No Jarda je živočich, no,
2: to je svátek hrát na pódiu s takovýmhle člověkem, jako je Jarda Samson Leng, samozřejmě legenda. Těch rad, co od něj dostáváme.
1: Jo, tak to je důležitý sbírat. Je to důležitý sbírat a Jarda vlastně je přítel tady Country Rádia a pravidelným návštěvníkem parníku Country Rádia a vlastně je vidět, že lidé ty jeho texty hltají. Ty jsi říkal, že právě inspirací pro tebe jsou silní textaři. Kamelot si říkal, jmenoval si právě i Samsona a tak. Když by si měl vybrat někoho z těch mladých kapel teď, který jsou kolem nás, máš pocit, že některá z těch mladých kapel třeba, které potkáváte i někde, nebo máte, ne to nemusí být jenom na tebe, Pepo, kdokoliv z kapely se připojte, že má dobře našlápnuto a že třeba by mohli převzít tady ty otěže těch všech těch Samsonů, těch hoptropáků a tak dál?
2: My když jsme ještě hrávali na festivalech, jako byla Zahrada, aha, v Náměšti na Hané, že, kde bylo 40 tisíc lidí, to obrovský festival, my tam byli asi 4x, tak my tam samozřejmě zaujali okamžitě kapely, jako je kapela Epidemie třeba, a to jsou tak fantastický lidi, tak fantastický jasně texty, že to fakt jako Epidemie, ježišmarja, klobouček dolů.
1: Ano.
2: To jsou opravdu borcí. Pak je to třeba Marien,
1: jasně,
2: to je prostě... A my jsme se tam s nima potkali, jsme s nima soutěžili, že, na té soutěži. A dneska z těchto kapel vyrostly neuvěřitelní borci. Že jo, Láďa Troníček, to je prostě, to už je dneska pojem. A já si myslím, že teď už je to na těchto lidech.
1: Jo.
2: A těch lidech kolem nich. A jak říkám, za mě Epidemie je prostě něco, co úplně, to je radost poslouchat. To mám normálně takhle, hele, jak mám musíku, že jo? Takže a tyhle ty lidi by asi měli nastoupit za ty legendy, jako je Jarda Samson Leng, jako byl třeba pan Vabidaněk, ježišmarjak, já jsem ho měl rád. To je asi ta generace, která teď by to měla asi přijít.
1: Rozumím. Jsou to zrovna Epidemie a Marien, už jsou kapely, které my hodně hrajeme tady u nás v Country Rádiu, už jsou to kapely, které vlastně bych řekl, už jsou ověnčeni úspěchy. Konec konců Epidemie má Anděla, tak jako to si myslím, že tam je to dáno. Ale přichází i nový, my máme ten pořad, ten talent Country Rádia a je teda neuvěřitelný, jak vlastně folkový kapely rostou kvalitně, jako jo, kolik jich je, jak skvělý texty, skvělá muzika, Brno to je Líheň, prostě tam je spousta nádherných lidí, prostě, kteří hrajou skvělou muziku a vlastně i jižní Čechy nabízí taky hodně folku, takže to je skvělé. Takže myslím, o folk bych strach neměl.
3: Já myslím, že pro mě třeba bylo velký překvapení Porta, kolik opravdu dobrých muzikantů jsem viděla. Už to není to Porta, co jsem já zažívala teda v mládí, kdy to opravdu byly teda vyprodaný stadiony. A prostě,
1: tak je jiná doba, jiná situace
3: tak,
1: úplně
3: ale
1: vlastně. No.
3: Pořád mě překvapilo, kolik mladých lidí tam opravdu dneska je, kolik mladých písničkářů. A to si myslím, že je jako skvělý. Že to je právě to, že to snad nevymře.
1: Včera mě upozorňoval Karel Macálka, se kterým jsem mluvil na Honzíka Novorku, což je jméno kluka, který je velmi mladičkej prostě a dělá skvěle, hraje skvěle muziku, má obrovský taky energii, má feel, brzo přineseme jeho písničku tady do rádia, takže i ty nejmladší už začínají vlastně v tom folku působit dobře. Máme tady i řadu kapel, které teda už mají našlápnuto i třeba ve stylu country, za chvíli si možná jednu zahrajeme, Lucien Hangover, ale mám radost, že teda ta muzika pokračuje dál, že folku se u nás daří. Když se bavíme o tom, tak si dáme písničku, která se jmenuje Zvon, je to další píseň z alba Vabivodu a za chvilku se budeme loučit.
4: Kdo změří statečnost,

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: No a poslední vlastně vstup v dopolední kávě s kapelou Vabivod je tady. Já navážu na ten předchozí, protože jsem ho vlastně nedokončil, protože už nás pak zatlačil čas k písničce Zvon. A než si dáme další píseň z vašeho alba, tak se vrátím k tomu tématu, proč jsem začal vlastně mluvit o těch folkových kapelách, které můžete vídat. Tak jak si naznačil, ty Pepo, inspirují vás, tak jako nás všechny, ti vlastně Robertové, Křesťanové a Jardové, Samsonové a Vlastíkové, Redlové a všichni tahle a Slávek, Janoušek, to prostě tyhle bardi jsou inspirací pro nás, pro všechny. Ale díky bohu začínají i ty mladé kapely a já jsem se ptal, jestli jste nějakou viděli, která vás zaujala, protože mě taky zajímalo, jak vypadá vlastně vaše nejběžnější pódium. Hrajete spíše kluby, hrajete spíše festivaly a ty si trošku už naznačil, že jste jezdili na velký festivaly, ale jak je to teď s Vabivodem? Kde vás můžeme vidět? Zatím nemluvím o křtu, k tomu se dostaneme, ale tak obecně.
2: Obecně spíš koncerty, to znamená, že buď to jsou festivaly, jsme pozvaní na nějaký festival.
1: Ano, ano.
2: Takže tam hrajeme asi nejradši, to je úplně, protože festival je živá věc. Člověk se tam potká s úžasnýma kapelama. S kamarádí se tam ze spoustou lidí, ať to přináší jenom dobrý. A pak jsou to koncerty.
1: Normálně samostatný koncerty.
3: Samostatný a většinou
1: děláte
3: klubový.
1: Taky. A máte nějakou svoji domovskou scénu, kde hrajete nejčastěji třeba?
3: Tak takhle se to úplně nedá říct. Jako párkrát jsme vystoupili jako v jednom klubu. Já nevím, jestli ho můžu.
1: Můžeš říct určitě. Ať víme, kam na vás máme jít.
3: Jako. Tak byli jsme v ACV salonu v Plzni.
1: Jasně, ano, ano.
3: Samozřejmě.
1: Ano. Tam taky hráváme s klukama, takže je to známý klub, ano, jasně, tak je to takový jedno z těch plzeňských míst, kam se dá na tuhletu muziku vlastně zajít, na tuhletu, kterou máme rádi, tak to je fajn. Dobře, no a teď teda ty křty. Je tady album, je úplně čerstvé, to znamená, že asi budou křty, bude kmotr, bude sláva, tak povídejte.
2: Tak asi Evička?
3: Jo, tak dobře, tak já bych ráda pozvala posluchače na náš křest, bude v Tachově, bude 12.6., je to pátek od 17 hodin v krásných prostorách muzejní zahrady a budeme tam mít i hosty.
1: Ano.
3: A na to se opravdu těšíme.
1: Klidně jmenuji,
3: protože
1: jmenuji.
3: Budou to skvělý kapely, první kapela bude Doladíme, úžasný trio, mladí lidi, pak tam máme Hop a Šavani, myslím si, že už tady možná i někdy zazněli na rádiu, jsou taky mají dobře našlápnuto, budeme mít strašlivou podívanou, takže to se těšíme moc. No a co je asi důležité říct, že kmotrem nebude nikdo jiný než Jarda Samson Lang.
1: Tak se nám to krásně uzavřelo.
2: Krásně
1: se nám ten kruh uzavírá. No tak snad vás potěší i to, že tu máme reakci, což nebývá úplně jako obvyklé, protože když přijde kapela, kterou my ještě nehráme nějak masivně, tak lidé sice poslouchají, ale třeba nějak nereagují. Tady máme reakci, zdravím vás, dámo a pánové, moc hezky se posloucháte. Tak to je.
2: Ježiš, tak to moc děkujeme.
1: To je určitě, napsala Vlaďka mimochodem teda, jo? Takže,
3: jo, tak to
1: takže je tady už reakce na to, co vlastně hrajeme. A pak nám píše tady Drahuš Skladná, kterou jste zaujali taky, a ta píše: Dobrý den, Milane, můžete prosím zopakovat název kapely na Facebooku, nemůžeme to najít, díky, tak povídejte.
2: Vabivod, takže Vabivod. Vabivod.
3: Jednoduché V.
1: Jasně. Tak no, takže teď je to celkem srozumitelné. Vabivod, tam najdeme všechno potřebné, včetně pozvánky i na váš křest. Takže já vám děkuju. Celé to ještě doplním tím, že vlastně album Na mapách mi tady necháváte a já ho představím celé, protože je zdařilé, takže určitě se hodí do mého pořadu album týdne. Bude to ne teď v neděli, ale tu další, to znamená 14. Myslím, 14. Jo, no tak výborně, tak se nám to krásně sejde dohromady. Takže koho to opravdu zaujala ta muzika, tak může poslouchat ještě 14. album týdne, kde celé tohleto skvělé album představím. To, že kapelu Vabivod inspirují bardi, které tady hrajeme často, je chválihodné a ještě chválihodnější bude, když se objevíte častěji na našich vlnách a já věřím tomu, že se to podaří, takže už vás známe a lidé už ví, co a jak. My to všechno uzavřeme písní, až nebudu zpívat, a já doufám, že to bude za hodně dlouho.
3: To my také. Děkujeme za pozvání.
1: Díky za návštěvu.
3: A zdravíme posluchače.
1: Ať se vám daří a samozřejmě křest ještě jednou zopakujte, kdy?
2: 12.6.
3: Tachov.
1: Vítečně. Díky moc. To byla kapela Vabivod. Ahoj.
3: Ahoj.

0: tak už mi nezbyde nic. Jen bolavý záda a ruce třeslavý. Až nebudu zpívat všem holkám od hranic. Mí kámoši budou spát v líně mazlavý.
1: Až přestanu vyhrávat písně od ohňu, tak srdce mi zmrzne na ledovou tříšť. Až vzpomínky zmizí od nikam nikomu, pak z košile vytáhnu

0: Country počasí.
1: Pátek přinese zataženou oblohu, odpoledne od západu čekáme proměnlivou oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vyšplhají na 16 až 21 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den, začneme na téma spoření do penze. Pro lidi mladší než 30 let se zvýší podpora penzijního spoření. Tvrdí to ministryně financí Alena Schillerová, která tak chce posílit zájem u mladých lidí o důchodové spoření. Tentokrát přišla s novým slibem, že si lidé naspoří nejméně o 1 000 000 korun více než dnes. Novelu zákona by vláda měla projednat do konce června. Teplé počasí na začátku roku vylákalo na silnice motorkáře. Prvních 5 měsíců roku se ale kvůli tomu bohužel výrazně zapsalo do černých statistik, protože výrazně přibylo tragických nehod. Do konce května zemřelo při nehodách 23 motocyklistů a jeden spolujezdec, což je o 14 lidí více než ve stejném období loni. Policie upozorňuje, že nejčastější příčinou bývá nepřiměřená rychlost a nezvládnutí řízení. Zároveň vyzývá všechny řidiči k větší ohleduplnosti a pozornosti. Ovce a ještěd. Jak tohle pasuje dohromady, nám přiblíží Luboš Dvořák.
2: Lyžaře na ještědu vystřídá stádo ovcí. Ski areál je chce využít nejen jako turistickou atrakci, ale zároveň budou sloužit pro udržování porostu na páteřní sjezdovce Skalka. Tyto pomocníky zatím nevyužívá žádný z větších ski areálů v Libereckém kraji. Na ještědu bude 10 ovcí plemene, které patří mezi nejstarší v Evropě. Luboš Dvořák, ještěd.
1: Peníze od státu nebudou a proto spousta užitečných projektů padá.
3: Sliby se zřejmě nenaplní. Oprava a rozšíření silnic, zasíťování pozemků pro stavbu domů nebo budování čističky jsou v ohrožení. Na řadu projektů nejen na Znojemsku, které souvisí s výstavbou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany, počítali starostové i vedení krajů s výraznou finanční pomocí státu. Peníze už ale nejsou jisté, vláda hodlá jejich využití prověřit. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
0: Sport.
1: Ještě pozvánky na fotbal. České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Dnes přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Walesu. Holky budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnosti. Zápas s Albánií má výkop v 17 hodin a 30 minut, ve Walesu se hraje od 19 hodin. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak veselá parta Fleret o krásách Valašska, skvělá píseň, velmi pravdivá, takže ta nás uvedla teď k polednímu menu, jestli jste dostali přitom, když tam zpívali o těch prkínkách hlad, no tak si něco dejte a přeji vám dobrou chuť, protože čas je na to ideální, 10 minut po 12. hodině, což je ovšem také čas pro soutěžení, i dnes soutěžíme o skvělé CDčko skupiny Gentlemani, takže jestli už jste si udělali chviličku času a koukli jste na tuhletu kapelu trochu zblízka, tak jistě víte, že je to kapela plná hvězd, že tam hraje na bicí Dáda Gondík a s ním alternuje také Bohouš Josef, ale je tam třeba Michal Cerman a další skvělí muzikanti. A je to vlastně kapela, která nás překvapila už před lety, dá se říct, svojí písničkou Naše máma, no a pak jsme čekali dlouho na to, až se tohleto CDčko objeví. A když se objevilo, tak nás potěšilo a už z něj pěkně hrajeme hezké písničky, protože ta muzika je přesně pro nás. No a vy ho můžete získat celé tohle album, pokud správně odpovíte po odehrání třetí písničky, což je hudební dramaturg ukryl do třech písní, které budou zpívat a hrát Starý Fóry, Kapitán Kit a Petr Kocman. Takže poslouchejte a zkuste se zorientovat. Zase možností tam bude mít více, jenom jedna je správná.

0: Je to vždycky tak, když začnu hrát, nějaký vtipnej vstane a začne řvát.
1: To je výborný, to je výborný, to je celý výborný.
0: Někde řeknu vtip, co se mi dobrý zdál, bohužel se zase nikdo nezasmál, jenom suše řek jeden, co tam stál.
2: Aha, to je výborný, to je výborný, to je celý výborný.
0: Při večeři ve dvou starost mám, na co ty máš chuť a co já si dám, vepře na rožni doporučí nám.
1: To je výborný, vepřík

0: naposledy budou stlát, snad přijdou všichni, co jsem je měl rád, potom nad rakvímou budou stát.
1: To je výborný, to je výborný, to je celý výborný.
0: A dneska sám jenom?
2: Ale ne, není tady sám.
0: Velice klidně přidejte, no, máte možnost, tak si to dejte. Je to sice jako
2: různý trošku. Paní výborná, co děláte,
0: co děláte? Myslím, že už to je dost, teda konec, říkám.

0: Petr Kocman dospíval svižnou písničku, tak možná vám nohy trošku cukaly a chtěli jste si zatančit, no nakonec proč ne, takových písní určitě budeme mít připravených i více, ale už nebudou soutěžní. Tohle byla soutěžní a byla poslední z té trojice, kterou jste poslouchali v dnešním poledním menu v rámci soutěže o CDčko kapely Gentlemani. Takže já teď odblokoval telefon 210 323 333 a hned beru prvního volajícího. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, tady Alena. Já volám na soutěžní knížku.
0: Ano, Alčo, zdravím a povídejte. Nejdřív mi řekněte, odkud voláte.
1: No, zastavila jsem v autě a jdu zrovna nakupovat.
0: Tak se to nemyslel, já myslím město.
1: Takže teď jsem zrovna na Hvězdy.
0: Nehvězdy, dobře. Já doufám, že si budete hvízdat navzdory tomu, že jste v Nehvězdech a že to všechno dobře dopadne, protože z radosti si můžete zahvízdat, pokud mi správně odpovíte, co je společným tématem těch třech písní, které zněly.
1: No, já tuším, že to bude hodně matoucí, ale typuju si klec nebo vězení.
0: A bohužel, není to ono. Není to ono, není to ani klec, ani vězení. Je tam něco trošičku jiného, jak říkáte. Zase hudební dramaturg si dal záležet a malinko vás mate. Tak bohužel to bude na ty nehvězdy, no.
1: Dnes. Takže děkuji.
0: Není záč, mějte se krásně. Nasledanou. Tak jedeme dál. Tak vězení to není, ale někdo už zase volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Zdravím, zdravím.
0: Tak, kdo pak se nám dovolal, taky zdravím.
2: Tady Honza na Dolní Sázavě.
0: Ano. Tak a Honzo, schválně. Vlasy, tleská. Jasně, jsou tam. Zase byly i v názvu ty třetí písničky Mříží vlasů tvých. Takže vlasy, to je to správné
2: slovo. Já to věděl už po druhé písničce, jsem si říkal, to budou vlasy.
0: No, a klaplo to, a klaplo to. A vynáší to CDčko, jak jsi spokojený, znáš kapelu Gentlemani už, jako víš už, o co jde?
2: Vím, ale CD jich nemám, takže se strašně těším.
0: No jasně, věřím tomu, je skvělý. Tak mi vydrž chviličku na telefonu, já ti řeknu k tomu více, ano?
2: Jasně, díky.
0: Taky. Pokračujeme dál, před námi Ivan Mládek a jeho Banjo Band a veselá písnička Linda. No a já vám přeji dobrou chuť k obědu.
3: Polední menu na Country Radio.

0: Máte polední menu, já pro vás otevírám kalendář s datem 5. června a dnešní oslavenec mi hned padl do oka. Jmenuje se totiž Dobroslav. Mně je jasné, že jako význam toho jména bude jiný, ale Dobroslav ve mně evokuje to, že se s ním bude dobře slavit. Takže pokud nějakého Dobroslava znáte, nezapomeňte s gratulací a přejeme všem hezkou oslavu, protože kdy jindy dobře slavit než v pátek. A to je právě dnes, takže věřím, že tenhle ten svátek se oslaví opravdu pořádně. Já k tomu posílám hezkou písničku.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Právě teď bych vás měl pozvat na večerní pořad a také to udělám, ale začnu ze široka. Dnes ještě uslyšíte v nějakém kukátku pozvánku na festival Olešnická kytka, kde hrajeme s kapelou St. Johnny a před námi hraje opravdu ikonická kapela, a sice banjo band Ivana Mládka. Je to vlastně náš kolega, připravuje tady pořad a já musím říci, že zbožňuju a miluju jeho humor. Konec konců před chvílí jsme slyšeli i písničku Linda a právě humor v jeho písničkách si do sytosti užijeme na zmiňovaném festivalu Olešnická kytka, protože Ivan Mládek se svým banjo bandem hraje před námi, před mojí kapelou. Takže na to se opravdu moc těším. No a navíc ten humor můžete ochutnat i dnes večer v pořadu, který začíná v Country rádiu po 19. hodině.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

znát. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

0: a Mirek Paleček, tak to jsou jména, která asi nemusím nějak přibližovat, ale najdeme tam určitě i kapely, které nehrajeme tak často v té příští hodině. K tomu se ovšem dostaneme až trochu později. Sliboval jsem pozvánku už v poledním menu na hezký festival, který se jmenuje Olešnická kytka. Přesně po 13. hodině v Kukátku Country Rádia se na tuto pozvánku můžete těšit. Nenechte si ujít za chviličku. Také si nechte chutnat, pokud ještě obědváte, a teď už předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená obloha. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne začne od jihozápadu oblačnosti přibývat. Večer se místy objeví přeháňky a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty 21 až 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Dnešním tématem je důchod a spoření. Vlastní spoření na penzi se má lidem do budoucna mnohem víc vyplatit než doposud. Zajistit to má reforma takzvaného třetího pilíře penzí s názvem Lepší penzíko. Vláda chce změny projednat do konce června. Potom je musí schválit parlament. Platit by mohli pak od ledna příštího roku, tedy od roku 2027. Ministr zemědělství Martin Šebestián chce tlačit na vyšší podíl českých potravin na pultech supermarketů. Zatím ale bohužel jen slovy. Regulace je prý až poslední možnost. Svaz obchodu se ale vymlouvá na to, že čeští potravináři jsou stále dražší než ti z Polska nebo třeba Německa.

0: Na téma parkování teď Luboš Dvořák.
1: I dvojměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav chystá rozšíření placených parkovacích zón do dalších ulic. Chce tím vyřešit nedostatek parkovacích míst, zejména v centru města, okolí škol a dalších veřejných budov. Přesný termín spuštění zatím není stanoven. Změn by se řidiči mohli dočkat nejdříve na podzim. Luboš Dvořák, Brandýsko.
0: Málo vody působí problémy. Kde se vydávají další zákazy, to zjistil Luděk Savna Urbánek.
2: Dlouhodobé sucho a zvýšená spotřeba vody přiměly vodárenskou akciovou společnost k mimořádným opatřením. V několika obcích na Boskovicku už platí zákaz zalévání zahrad, napouštění bazénu i mytí aut pitnou vodou. Situace už začíná mít dopad i na běžné zásobování z veřejného vodovodu, informoval za vodárenskou společnost ředitel její místní pobočky Petr Fiala. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
3: Sport.
0: V rychlosti ještě na mistrovství světa ve fotbale. Fanoušci tam totiž nebudou moci nosit na stadiony vlastní lahve na vodu. FIFA to z bezpečnostních důvodů zakázala. Ještě v květnu přitom tvrdila, že si fanoušci budou smět přinést prázdné a průhledné plastové nádoby až do objemu 1 litru. Teď je ale všechno jinak. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Tak tohle byl Mirek Paleček a jeho Fialka, písnička, kterou jste si okamžitě oblíbili, najdete ji na CDčku Srdeční záležitost. A já jsem sliboval v této hodině i kapelu, kterou nehrajeme tak často. Tak je to kapela Crossband. My ji skutečně nehrajeme zase až tak často, ale pomalu u nás zdomácňuje a jejich písnička Rozhodčí, kterou si zahrajeme, je vtipná, takže na to se opravdu těším. Těšit se můžete i na Dolly Parton, Emmylou Harris a další. Můžete se těšit i na Petra Reska, Caroline Carter, Fabio Rivolu, Mickeyho Rivolu a jejich přátelé. A také dávejte pozor, jestli náhodou nezazní výherní signál, protože po 13. hodině myslím, že je nejvyšší čas a ve hře jsou vstupenky na fontánu a to je tedy moc hezká cena, takže dvě vstupenky získá ten, kdo jako první zareaguje na výherní signál, který může přijít opravdu kdykoliv. Takže poslouchejte pozorně, no a pokud jsem sliboval Caroline Carter, tady máte.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na festival, mám velikou radost, už to začalo, už můžeme cestovat, už můžeme poslouchat hezkou muziku a festival, na který vás pozveme, už je tradiční, zveme vás pravidelně, respektive pozve nás Kuba Slavíček, který ho připravuje. Já tě zdravím, Jakube, ahoj.
2: Ahoj Milane, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: No a pozvi nás tedy na festival, který ty pořádáš se svými kamarády a který už se hodně blíží.
2: Ano, tak je to tak, za chvilku to vypukne, 41. ročník festivalu Olešnická Kytka.
1: Neuvěřitelný, 41. ročník, to už je opravdu tradice obrovská.
2: Ano, ano, je to tak, začali s tím naši tatíkové a my jim teďka s tím hrdě pomáháme a jsme rádi za to, takže 41. ročník 6.6. v Olešnici na Moravě. Začínáme už v pátek, kdy zapálíme festivalový oheň a u toho budeme hrát a zpívat až do rána.
1: Ano.
2: Takže všichni jsou srdečně zváni. A myslím, že mám prozrazovat, na koho se můžou těšit?
1: Určitě, řekni nějaká lákadla.
2: Sam Johnny třeba, skupina, neznáš jí.
1: Známý a těšíme se, jako malé děti se k vám těšíme.
2: No výborně. A další skupiny budou třeba skupina Spolektiv, Karabina, kluci z Trámského sady Karabina, která vlastně před 40 lety stála u zrodu toho festivalu, protože našim tatíkům s tím pomáhali, takže přijdu zahrát přesně po 40 letech.
1: Ano.
2: No a hlavním hostem večera bude Ivan Mládek se svým banjo bandem.
1: To je velká pecka, no tak to jo teda. Takže pojďme ještě jednou zopakovat, v kolik hodin, kde přesně a kdy máme být, ať nic neprošvihneme.
2: Tak, ta hlavní část festivalu je v sobotu 6.6. v Olešnici na Moravě. Začínáme ve 14 hodin přehlídkovou částí, kdy budou hrát prvně kapely amatérské. Diváci budou hlasovat o tom, kdo letošní Olešnickou Kytku vyhraje. Aha. No a potom nastoupí právě ti hosté, takže v odpoledních hodinách až do večera. No a následovat bude džemování tam někde u kiosku, u piva. A bude fajn, prostě jako každý.
1: Jasně, prostě festiák, jak má být. Kubo, děkujeme za pozvánku. Jak jsem řekl, se skupinou St. Johnny se moc těšíme a doufám, že přijde plno lidí, protože ta nabídka, jak to sám řekl, je opravdu krásná, tak máme se na co těšit. Měj se hezky a v sobotu ahoj.
2: Děkuju, těšíme se, ahoj.
0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tak dozněla písnička Crossbandu, o které jsem hovořil rozhodčí, řekl bych vtipná, někomu na telefonu. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Dobrý den, Marek z Beskyd.
0: Tak zdravím do Beskyd, Marku. A tak otázka, aby všichni slyšeli, proč voláte?
1: Volám ohledně lístku na Country Fontánu, na kterou se moc těším, a to do Ostravy, respektive do Děhylova, do Loděnice.
0: Jasně, voláte správně, výherní signál před chvílí před písničkou zazněl. V Ostravě bude určitě zase jako vždy krásná atmosféra. Je tam nějaký favorit, na kterého se těšíte, nebo je vám to jedno a prostě si to užijete tak jako tak?
1: Užiju si to tak jako tak, minulý rok jsem si to náramně užil, odcházel jsem jeden z posledních, potkal jsem tam spoustu zajímavých nových lidí, takže se těším, že to bude úplně stejné nebo
0: jasně,
1: velmi podobné.
0: Jasně, to je kouzlo těch festivalů, že potkáváme kamarády, které jsme dlouho neviděli, anebo třeba i úplně nové, takže Marku, já vám gratuluju, dvě vstupenky do Ostravy jsou vaše, vydržte mi ještě chviličku na telefonu a to je celé, ano?
1: Tak děkuju moc
0: taky,
1: a všem přeji krásné páteční odpoledne.
0: Děkujeme i vám tak. No a my, přátelé, pokračujeme dál, dáme si Rangers, kteří se také objeví na Fontáně, pochopitelně. A teď ještě důležitá věc, jak jsem říkal, jsem s vámi dnes až do večerních hodin a já předpokládám, že se ještě minimálně k jednomu výhernímu, neli ke dvěma, dostaneme. Tak poslouchejte pozorně, ať vám nic neuteče a nepřijdete o stejnou příležitost, jakou teď využil Marek.
2: Ahoj, všechny zdraví, Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní Fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme si dát dopravní informace. Mám tady pro vás pár takových drobností, které se objevily v průběhu minulé hodiny. Takže na trati 309 úsek Prostějov hlavní nádraží Kostelec na Hané máme problém. A sice následky srážky vlaku s automobilem. Je tam zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Kostelec na Hané, Prostějov hlavní nádraží a také v obráceném směru. A zároveň také Prostějov hlavní nádraží Ptení a v obráceném směru. Tak s tím prosím počítejte. Teď pohled na dálnici. Tak na dálnicích to vypadá tak, že momentálně D55 na 34. kilometru ve směru na Olomouc hlásí dopravní nehodu a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Pak také ještě dávejte pozor na silnici 7D7. Je tam také havárie, dvě vozidla v sobě. Konkrétně teď koukám, na jakém je to kilometru, jestli to bude patrné z toho, co tady vidím. No, je to vlastně v tom přerušení dálnice D7. Těsně u Slaného, ano, tam je to, takže pokud jedete ve směru třeba na Chomutov, tak dokonce se dostanete do kolony mezi 16. až 17. kilometrem a tady počítejte s tou dopravní nehodou, v těchto místech se to zhruba asi bude štosovat. Není to úplně přehledné, ale někde tam k této události došlo. Jinak vypadají dálnice relativně klidně. Nás samozřejmě zajímají místa, kde se často tvoří dlouhé kolony, takže koukám teď momentálně na Brněnsku na D1, kde to pomaličku jako trošku zhoustlo od 190. do 196. kilometru, už máme 6-kilometrovou kolonu. Není to tak dlouhé jako obvykle, ale ono se ještě asi zadaří, takže tam počítejte se zdržením. No a stejně tak na D5, pokud jedete po D5 směrem do Prahy, i tam od Rudné to trošku začíná houstnout, myslím, že i tam se začne za chvíli tvořit kolona. Jinak vám všem přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Pavel Dobeš a jeho obrovský hit Jarmila. Pamatuju si, když jsem slyšel písničku poprvé, tak mě docela jako ten text nejen pobavil, ale i šokoval některými okamžiky, ale prostě procházelo to. No takže tahle ta písnička už dlouhá léta patří k tomu, co tady v Country Rádiu od Pavla Dobeše kromě jiného hrajeme. A pokud chcete zahrát třeba nějakou jinou písničku od Pavla Dobeše, tak máte možnost buď to dneska večer v písničkách na přání, ale také, jak už asi víte, o víkendu kdykoliv. Protože celý víkend v Country Rádiu bude zasvěcený právě písničkám na přání. A mluvím o tom taky proto, že jestliže jsme v této hodině prosoutěžili 2 lístky na fontánu a slíbil jsem, že ještě asi může zaznít nějaký další výherní signál, tak musím také říci, že i o víkendu, a to prakticky v každé hodince, se bude soutěžit o vstupenky na fontánu. Takže tam je veliká příležitost opravdu získat lístky. Takže poslouchejte o víkendu, jestli nikam neodjíždíte Country Rádio a vyhrávejte vstupenky na fontánu, protože ty skvělý festivaly, no už se blíží, je červen, za pár dnů to vypukne a my se všichni samozřejmě těšíme moc a moc.

0: 9-5, pak 14-3 a kráno nákladák.
1: Tak tohle to byl Petr Kocman a jeho Holka z Denvilu, to je písnička, kterou nahrál Petr Kocman ještě z Greenhorny. Jestli máte rádi muziku, kterou dělá Petr Kocman a vlastně i Greenhorny obecně, tak poslouchejte v pondělí od 19 hodin premiérově Srdcem v country, protože v červnovém Srdcem

0: co se kde děje. Už budou festivaly, bude spousta příležitostí, kde se vidět. My s kapelama jedeme hrát s kapelou Tomáš Průša Band. Hrajeme od 17 hodin v Soběslavi na náměstí a hned potom v noci ve 23 hodin s kapelou St. Johnny hraju na Olešnické kytce. Předtím ještě také Ivan Mládek, o tom už jsem hovořil, takže velká sláva. Olešnická kytka, to je parádní disciplína. 41 let, 41 let, takováhle tradice už je tohoto skvělého festivalu. Moc se tam těšíme. Takže vybírejte z nabídky, kterou pro vás máme.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená obloha. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne začne od jihozápadu oblačnosti přibývat. Večer se místy objeví přeháňky a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty 21 až 27 stupňů Celsia.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na Muzafest 2026 v kempu u zámku Meziměstí u Broumova, festival autorské tvorby, propojující hudebníky, organizátory a veřejnost. Těšit se můžete na pohodovou atmosféru a kvalitní program, a to už tento pátek 5. a sobotu 6. června. Chystá se 11. ročník setkání amatérských kapel country sešlost v sobotu 6. června od 13 hodin v restauraci Orlov u Příbrami. Vystoupí tam kapely Bonanza, Prokoplá Kánoe, Daniels, Bird Band, Lazaret, Rosa Band, Marion a Fanda Tomášek a Přátelé. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí Štěpán Rak,

0: Hana Lounová Zelenáči Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při Fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách pod odkazem Kultura.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

kultivovaná a v superlativech hodnocená i v naší dnešní dopolední kávě, kterou jsme měli se skupinou Vabivod. Ano, skutečně Epidemie je ta kapela, která momentálně táhne, a dobrá zpráva pro všechny, kteří se chystají na Fontánu do Ostravy, tak tam je uvidí, protože v Ostravě v sobotu mezi 13. a 22. hodinou zahraje Věra Martinová, Neres a Lucia, Spiritual Quartet, Tomáš Linka a Přímá Linka, Honza Nedvěd mladší a příbuzní a právě Epidemie a také kapela Nové struny. Samozřejmě nesmíme zapomenout také na to, že hudební projekt Oval Hill bude otevírat vlastně country fontány. My se ještě k těm dalším fontánám také určitě dostaneme, jak té brněnské, tak té pražské. Já jsem tady zmínil ostravskou hlavně, protože tedy dohrála Epidemie. Ale pojďme se teď věnovat tomu, co je před námi. Máme před sebou Pacifik, máme před sebou třeba Beyoncé, což samozřejmě pro někoho stále může být ještě překvapivé, ale ano, nahrála countryové CDčko a písnička, která je vlastně takovou určitou, řekněme, titulkou, tak ta se objevuje ve vysílání country rádia poměrně často. Čekají nás ovšem i nějaké informace, jednak tedy, protože je pátek, tak zůstaneme v Praze, co se týče tulácké stezky, ale za hranice hlavního města vyrazíme ve vodáckém zpravodajství, které očekávejte zhruba v 19. minutě po této hodině. Tak to je to, co nás čeká. A tobě náležel čas, to není vzkaz ode mě, ale od Nadí Urbánkové a country beatu Jiřího Brabce.

Jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

0: vlakem Country Rádia.
1: Tak jako každý pátek i dnes vodácké zpravodajství, tedy Míla Pražák. Mílo, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak jak to vypadá s vodou? Teď nám celkem zapršelo, nějak se to odrazilo na stavu řek?
2: Tak pomohlo to určitě, ale máme řeky, kde se blížíme zase k minimu. Mm-hmm. Zmínil bych Otavu, která ze Sušice už se blíží právě k tomuto minimu. Potom klasicky spodek Sázavy, Stýnce do Pikovic a spodek Lužnice, to je Stábora do Bechyně a to je obvyklý. Jinak, když jsem se díval k Ohře, teď zrovna u ní stojím, tak Ohře má zatím dobrou vodu. Berun má také dobrou vodu, na Vltavu se také vyplatí.
1: Takže je kam.
2: Je kam.
1: Dobře, a teď prosím tě nějaké akce kolem vody.
2: Tak vybral jsem dneska jednu takovou velmi zajímavou akci, která určitě nebude pro každého, jmenuje se to Nisa Maraton a je to vlastně, proplouvá se i Libercem a vyráží se z Proseče a končí se u Hrádku na Trojmezí a je to zajímavé tím, že v Nise není moc vody, je to maraton teda 40 kilometrů a je to o tom, že ty závodníci už vyráží s tím, že táhnou tu loď po břehu vlastně k řece nějakých, já nevím, asi 100 metrů tam nasednou a potom jedou po té vodě, kde se dá pádlovat, pádlují, kde se nedá pádlovat, tak tam prostě tou řekou běží nebo spíš jako jdou, tak oni tomu říkají jako drsňácký maraton. Jasně. Určitě vyplatí se přijít podívat, jak to vypadá a je to jedna z výjimečných akcí, která vlastně není tak jako úplně stoprocentně vodácká, protože vlastně my většinou jezdíme na tu vodu, když tam v té řece ta voda je. Jasně. Nicméně, když jsem se bavil s organizátorem, tak jsem mu říkal, že vlastně něco podobného jsem zažil právě kdysi na spodním toku Sázavy, Stýnce do Pikovice, kde tam taky vůbec žádná voda nebyla a spíš jsme to šli, měli jsme takovou pěší vodní turistiku. Takže určitě vyplatí se přijít se podívat. Asi bych nezval posluchače na to, přihlásit se na to, protože to opravdu jenom pro opravdový drsňáky.
1: No tak děkujeme za pozvánku každopádně a aspoň podívat se tedy mohou naši posluchači, kdyby chtěli. Ještě jednou řekni, v kolik a kde to začíná?
2: Tak začíná se v 10 hodin, je to Proseči a je to teda Lužická Nisa.
1: Tak děkujeme za pozvánku, Mílo, tak jako vždy na tebe volám ahoj a budu se těšit za týden zase naslyšenou.
2: Měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další dopravní informace. Na kolejích máme vážnou mimořádnou událost na trati 010 Kolín Česká Třebová. V úseku Přelouč Pardubice hlavní nádraží se řeší následky srážky vlaku s osobou. Provoz je tam přerušen a je zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava v úseku Pardubice hlavní nádraží Přelouč a zpět. Počítejte s tím. Na dálnicích pozor, máme tam také pár událostí, které by vás měly zajímat. Nejprve D6, 9. kilometr ve směru na Karlovy Vary. Jsou tam v sobě 3 osobní auta. Připravte se na zdržení. A pak zlobí D1, tam máme rovnou 2 havárie. Jedna z nich je na 10,5 kilometru ve směru na Brno, levý jízdní pruh je tam uzavřen, myslím, že šlo dokonce o požár vozidla. Další havárie je hlášena z 87. kilometru ve směru na Brno, tam jsou v sobě 2 osobní auta. Kousíček dřív, tedy na 76. kilometru ve směru na Brno, stojí porouchané vozidlo, dávejte pozor. A pozor také na hustou dopravu mezi 188. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu, tam je asi 8 kilometrová kolona. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
3: Kamarádi, užívejte krásného víkendu s Country Radiem.
4: Doufáme, že si nás hned v pondělí zase naladíte. Už teď si pro vás chystáme muziku, soutěžení a...
3: A musíme sehnat kytku.
4: To proč kytku?
3: No v pondělí přece slaví kamarád do deště.
4: Jo, tak, tak. To si o něm budeme asi hodně povídat, ne?
3: No jasně, už v pondělí od 6 se těšíme.
4: Ahoj! Kačka se mnou.
3: Ahoj,
4: kačka se mnou.
3: S Vláďou.
4: S Vláďou.

a chleba v ošatce sproutí. Sem každý rád zašel a šel jeden hlas, že k jídlu vždy zachutná sklenka, že zelený oči a moc útlej pas má hostinská zrzavá lenka.

Ten dům tam stál snad 120 let a ještě před poslední válkou. Jak čas běžel dál, tak měnil se svět, je kousek, co dřív bylo dálkou.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den, dnes vám povím o nenápadném kostele, který ale ve skutečnosti vůbec nenápadný není. Dokonce má nejvyšší klenbu v celé Praze. Stojí na Jungmanově náměstí a je zasvěcený paně Marie Sněžné. Když ho Karel IV. Den po své korunovaci zakládal, přikládal mu zcela mimořádný význam. Měl se stát druhým největším pražským kostelem hned po svatém Vítu. Kostel má nejvyšší klenbu, ale jeho dostavěný jen kousek z původních plánů. Hlavní loď měla měřit úctyhodných 110 metrů, konkurovala by lodi svatovítské, která dosahuje délky jen o 14 metrů větší. Kostel se ale kvůli husitským bouřím a nedostatku financí nikdy nedostavěl. Dnes z něj vlastně stojí jen kněžiště neboli presbytář. Současná délka lodi je přibližně 33 metrů. Když tomu připočteme tloušku zdí a navazující prostory, celková délka stavby se pohybuje kolem 40 metrů. Je to fascinující nepoměr. Kostel je dnes téměř stejně vysoký jako dlouhý. Když vstoupíte dovnitř, ohromí vás monumentální raně barokní sloupový oltář z poloviny 17. století. S výškou 29 metrů je vůbec nejvyšší oltářní architekturou v Praze. Na samém vrcholu oltáře se tyčí obří 7-metrový kříž s postavami ukřižovaného Panny Marie a svatého Jana Evangelisty. Pro vaši představu 29 metrů odpovídá výšce 9-patrového paneláku. A jelikož je kostel velmi úzký a vysoký, tak když si stoupnete pod oltář, musíte hodně zaklonit hlavu, abyste dohlédli na jeho vrchol. Kostel Panny Marie Sněžné se měl stát kostelem korunovačním, tedy místem, kde by budoucí králové přijímali svatováclavskou korunu. Svědčí o tom i to, že Karel IV. Druhý den po své korunovaci, 3. září 1347, vydal zakládající listinu pro tento kostel a klášter karmelitánů. Takové načasování nebylo náhodné, šlo o bezprostřední reakci a oslavu Karlovy nové královské hodnosti. Dokonce dřevo z obřích pódií, konstrukcí a stolů, které byly postaveny speciálně pro velkolepou korunovační hostinu, věnoval novému kostelu. První ještě dřevěný kostelík na tomto místě byl postaven přímo z korunovačního dřeva. Podle historiků měl kostel sloužit i jako místo, kde by budoucí panovníci v předvečer korunovace nocovali, rozjímali a kde by se odehrávaly části složitých korunovačních ceremoniálů. Nezvyklé zasvěcení Panny Marie Sněžné odkazuje na římskou legendu ze 4. století. Podle ní se bohatému římskému kupci zdál sen, ve kterému Panna Maria řekla, ať postaví kostel na místě, kde bude ráno sněžit. Ačkoliv byl horký srpen, pahorek Esquilin v Římě byl ráno skutečně pokrytý sněhem. Hlavní oltářní obraz v pražském kostele tuto legendu věrně zachycuje. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.

0: Je tady 15. hodina, tedy čas, kdy se s vámi obvykle loučím a předávám mikrofon pro Miloše Kellera, jenomže já už jsem vás ráno varoval, že tady budu až do 19. hodiny, to znamená Miloš je dnes pryč, tak pokud chcete, tak zůstaňte společně se mnou, můžeme strávit odpoledne plné hezké muziky, po 15. hodině Vaby Daněk a Nové struny. Do té doby ale předpověď počasí a také další zprávy Country Rádia. Příjemný poslech vám přeje i v tuto chvíli Milan Schmidt.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená obloha. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne začne od jihozápadu oblačnosti přibývat. Večer se místy objeví přehánky a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty 21 až 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na našich silnicích, protože stát tento týden představil změny v elektronickém mýtném pro nákladní dopravu, které mají fungovat od roku 2029. Vedle klasických palubních jednotek budou moci dopravci nově využívat i mobilní aplikace v telefonu nebo tabletu. Ministerstvo dopravy očekává, že změna může přinést úsporu až 480 milionů korun ročně. Teď jeden zajímavý průzkum. Běžné opravy v domácnosti jsou podle většiny Čechů stále mužskou rolí. Myslí si to více než 3/4 lidí. Vaření by si podle více než poloviny lidí měli partneři dělit. V realitě ale v 67% případů vaří převážně nebo výhradně žena. To byla sonda do našich domácností a teď do vašich regionů. Novinky z dopravy má Luboš Dvořák.
2: Podobně jako na sever, tak středočeský a jihočeský

0: Kraj propojí od začátku z července své integrované dopravy. Cestující tak budou využívat jednotné jízdy napříč kraji a jednodušeji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. Na jízdenku pražské integrované dopravy tak půjde třeba dojet do Tábora nebo Plané nad Lužnicí. Luboš Dvořák, Střední Čechy.
1: Po Ještědu se prohání ovce. Podrobnosti má pro nás Blanka Holoubková.
2: Ještěd v těchto dnech ukazuje jinou tvář. Ovce, nejekologičtější sekačky, se začátkem června zabydlely na Ještědu, kde spásají travnaté plochy na sjezdovce Skalka. Zároveň lákají turisty na netradiční zážitek a pohled na to, jak ovečky pomáhají pečovat o horské louky.
3: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Chybějící stadion na celou sezonu nebyl jediným důvodem neudělení profesionální licence pro českobudějovické Dynamo. Dosud druholigový klub obdržel vyjádření licenční komise Fotbalové asociace České republiky, podle které má dluhy i vůči dalším klubům a vlastním hráčům. Dynamo teď s městem znovu jedná o prodej celého klubu. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country rádio. Klidné rádio do neklidné.

Dostali jsme se tedy za 15. hodinu, slibovaný Vaby Daněk i nové strony už dozněly, před námi ale muziky, krásné muziky, stále dost a dost, jen tak namátku vybírám Marien, skvělá folková kapela, ale třeba také Gentlemani, kapela, o které se hodně hovoří, soutěžili jsme a soutěžíme o jejich CDčko. Mám pro vás i pozvánku zase na akci, která je moc fajn, tak si poslechněte Kukátko Country Rádia za chviličku. A teď si dáme Nezmary, ti zpívají písničku, která je velkou pravdou. Kdo si zpívá? No, oni vám to řeknou sami. A vy si zpívejte s nimi.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Když jsem vás minulý týden zval na blížovskou skorochodku, tak jsem Lence Štermanové sliboval, že se brzo ozvu a věděl jsem, že budu volat, protože se chystá další festival, tentokrát s krásným podtextem. Takže Lenko, ahoj i dnes.
2: Ahoj Mlele, moc zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: No a povídej, co to je za festival? My už jsme na něj zvali loni a já rád připomínám, že se znovu chystá další ročník.
2: Děkuju moc. Jedná se o Baldovskou pášku a je to festival, který už letos bude mít 15. výročí. A my celou dobu ho věnujeme dětem z dětského domova v Hořeckém Týně. To znamená, že vstupné, které je tam 100 koruna, se komplet to vstupní potom věnuje tomu dětskému domovu. Začíná ten program ve 4 hodiny odpoledne. Je to na Baldovském návrší, což je kousíček od Domažlic. A letos se návštěvníci můžou těšit na kapely Strohet, na Michala Vilího Sedláčka, na Půl Rebel a na Třískáč. A samozřejmě vystoupí i ty děti z dětského domova, což je vždycky velmi, ale velmi dojemný okamžik, kdy oni se mnou zpívají písničku. A tak ty návštěvníci vlastně vidí tváří tvář ty děti, kterým potom ty penízky poputujou.
1: Jasně. Neřekli jsme úplně ještě, kdy to je a přesně kde.
2: Tak, 6. června 2026 na Baldovském návrší u Domažlic.
1: A v kolik hodin se začíná?
2: Začíná se v 16 hodin a produkce končí někdy okolo 23 hodin.
1: Dobře, děkujeme za pozvánku, držíme palce, ať výtěžek, který věnujete pravidelně dětskému domovu v Horšovském Týně, je co nejvyšší, ať to stojí za to, ať je návštěva pěkná a hlavně, ať se všichni hezky pobavíte. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji moc, zdravím všechny posluchače Country Rádia. Děkuji, Milane, ahoj.

0: Lizinko?
1: Dojdeš pro vodu?
0: Už běžím.
1: No proto.
0: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Taky ucpí, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo, taky ucpí, milý Lojzo, milý Lojzo, ucpí.

0: úsek je suchý, bronzový. Jenže brousek je suchý, za suchý.
1: Taky na moč.
0: Řekni čím.
1: Zkus vodu. Zkus vodu. Zkus vodu.

0: přinést ládozo, řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díru, vědro má ve mně díru.
2: S Country Rádiem na cestách.
3: Jsou tady dopravní informace na kolejích. Připomínám událost na trati 010 Kolín Česká Třebová v úseku Přelouč Pardubice hlavní nádraží se řeší následky srážky vlaku s osobou. Nepříjemná ta nejnepříjemnější záležitost. Provoz je tam přerušen. Zavedena kyvadlová náhradní autobusová doprava v úseku Pardubice hlavní nádraží Přelouč a zpět. Mám tu i zprávy z dálnic. Ani na dálnicích není úplný klid, takže D11, 10. kilometr, dopravní nehoda se zraněním. Je to ve směru na Prahu. Bude to pravděpodobně asi složitější situace, počítejte s tím, je to tam vlastně u té odbočky Nehvizdy, Praha Východ, takže 10. kilometr ve směru na Prahu na D11 počítejte se zdržením. Na D5 na 53. kilometru ve směru na Plzeň se srazila dvě osobní auta, i tady se trošku zdržíte. Na D10 exit 41, tady jsou dva osobáky v sobě, také tady počítejte se zdržením. Aktuálně vypadá i 55, stále ještě na 33. a půtem až 32. kilometru. Máme předjet na vozovce, vypadá to na kanistr. Projíždějte opatrně, dávejte pozor. Vracím se zpátky na D11, 15. kilometr ve směru na Prahu. Je tam nějaká nádrž na vodu na vozovce. I tady buďte velmi opatrní. A D1 mezi 268. a 267. kilometrem ve směru na Brno, také předjet na vozovce, vypadá to na velký upadlý blatník z nákladního auta. A D1 tady máme ještě jednou, tam jsme ještě nebyli, 10.5 kilometr ve směru na Brno, došlo k dopravní nehodě, tam neprůjezdná zpevněná krajnice. No, je to poměrně dost, platí i D6, že na 10. kilometru ve směru na Karlovy Vary se dořešuje dopravní nehoda třech osobních aut. Takže koukejte před sebe, šťastnou cestu.
4: Country Radio.
5: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Staříčký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

Ahoj kamarádi, tady je zde na Hřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Každý první víkend v měsíci jsou tu pro vás písničky na přání. Já mám přání. Potěšte své blízké anebo i vzdálené jejich oblíbenou písničkou k narozeninám, k svátku, k výročí. Nebo jenom tak.
1: Tak všechno nejlepší, zdraví a tak, ať všechno ti jde tak, jak chceš.
0: Najdeme, zabalíme a odešleme po rozhlasových vlnách Country Rádia každý první víkend v měsíci.
2: A dejte mu zahrát, pane inspektore, dejte mu zahrát.
0: Víkend písniček na přání na Country Rádiu.
3: Country Rádio.
4: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
3: Country Rádio.
0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
5: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Takže Conway Twitty a Loretta Lynn, trošku americké country v tomto krásném duetu, zaznělo zhruba ve 3:15 odpoledne a před námi je píseň Valdemara Matušky Domovem mým je stichlá putika. Tak to je taková zajímavá vize před pátečním večerem, ale každopádně, co se Valdy týče a vlastně skupiny KTO, kdo má rád muziku KTO a Valdemara Matušky, tak si přijde na své o víkendu, protože v poledním menu budete, ne v polední siestě, protože v sobotu v neděli je polední siesta, budete moci sledovat a poslouchat právě jejich písničky. Jak sobotní, tak nedělní siesta bude zasvěcena jen a jen písním skupiny KTO. Teď je 15 hodin 48 minut, no a já pomalu ale jistě připravuji vaše písničky na přání, protože už se to blíží. Těším se na to, budeme hrát podle toho, jak vy pískáte.
1: Příteli melancholiku, druhu mé duše tulácké, pod kterým nebem zhasnou asi.

tyranský rozmar paměti. Zpívat budem, zapomenem na lásku, smrt i prokletí.

Trek, Fate Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude zatažená obloha. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bousky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. I kdyby prošel několik dní v kuse, déšť by vyprahlou krajinu Česka dostatečně nezavlažil. Je po nejsušším jaru od roku 1961 tak vyprahlá, že hladina v některých přehradách, rybnících a řekách má k ideálu stále velmi daleko. Některé obce tak v horkých dnech omezují vyhláškami používání pitné vody a apelují na lidi, aby si nenapouštěli zahradní bazény. Při cestě na dovolenou si v zahraničí dejte pozor na dopravní značky, které omezují maximální povolenou rychlost v celých městských oblastech. Žádné další upozornění v těchto lokalitách už většinou nenajdete a když zapomenete na rychlost, můžete zaplatit nepříjemnou pokutu. Tento typ zón navíc vždy musí být řádně ukončen přeškrtnutou šedou značkou ve stejném stylu. Teď se vrátíme zpátky domů. O nehodě rogala teď Luboš Dvořák.
2: Za tragickou havárií motorového rogala s nárazem do Labského břehu před 2,5 lety může nezvládnuté řízení stroje ze strany mladého pilota. K takovému závěru podle nymburského deníku dospěli vyšetřovatelé a zveřejnili jej v závěrečné zprávě o nehodě až nyní. I přesto není zcela jasné, jak se stroj dostal do spirálového pádu. Luboš Dvořák, Nymbursko.
1: A ještě něco pro autíčkáře.
3: Návštěvníci zámku v Brabanticích letos uvidí rozšířenou expozici modelů aut. Jejich počet se zdvojnásobil zhruba na 2000. 70 modelů v měřítku 1:8 je navíc nově zapsáno v České knize rekordů, jako největší expozice těchto modelů v republice. Výstava bude pokřtěna 13. června. Luděk Savana, Urbánek, Nový Jičín.
0: Sport.
1: 45 let držela český rekord v běhu na 100 metrů Jarmila Kratochvílová. To už ale neplatí. Kdo ji o rekord připravil, prozradí náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Český rekord Jarmily Kratochvílové překonala v rakouském Sandpeltnu Karolína Maňasová. 22-letá sprinterka stanovila český rekord ve vítězném finále časem 11:01. 45 let starý rekord Jarmily Kratochvílové překonala Maňasová o 8 setin.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.

Tak já myslím, že tady nemůže být žádný omyl o tom, kdo tuhle píseň zpíval. Ten hlas je charakteristický stejně jako projev Roman Horký a Kamelot. Já myslím, že to samé můžeme říct i o následující písni, kterou zpívá Indra Šťáhlavský, tam se také asi splet nedá. Co vás může třeba trošku zaskočit, nebudete vědět, kdo zpívá jednu zahraniční píseň, která je před námi, a já vám prozradím, že to bude vokální soubor Home Free, to je taková ta parta, kteří ke zpěvu a vlastně vůbec ke své muzice nepoužívají žádné hudební nástroje, pouze ústa. No tak ke zpěvu je to celkem jasné, ale oni právě dělají i takový ten, já nevím, beatbox, nebo jak se tomu přesně řekne, kde vlastně i bicí a basu a všechno dělají ústy. A je to velmi zajímavé, je to pěkné, takže můžete si Home Free poslechnout, bude to určitě už za pár minut. Co nás čeká dále, Kukátko Country Rádia, jedna taková pozvánka na rychlo. No a z další muziky pak třeba Kateřina Marie Tichá, na to se těším, ale třeba taky Jana Radová. Tak to jsou také ty novější písně, no a pak naprosté klasiky spojené trampské osady Praha, anebo třeba zmiňovaný Jindra Šťáhlavský, který už teď přichází s písničkou takovou skočnou, řekl bych. Jmenuje se Karolína, takže pro všechny příznivce Jindry Šťáhlavského určitě hezká melodie a můžete si zaspívat společně s ním.

proč měl bych vstát a začít lít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

mě po ránu, taky beri gas. Jenže hned si řeknu, hochu, spal si krám, ať neskazíš den.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Přátelé, jestli nemáte ještě program na dnešní večer, tak tady mám jednu takovou pozvánku na rychlo, ale bude moc pěkná. Takže máte-li blízko do Mělníka, tak zvyšte pozornost. Na telefonu je totiž ze Staré Mydlárny Honza Lang. Ahoj Honzo.
2: Ahoj, zdravím posluchače Country Rádia.
1: Prosím tě, já jsem se dověděl, že dnes tam máte velkýho sympaťáka a skvělýho muzikanta, který dokáže zaujmout posluchače od bluegrassu až po novou country. Takže povídej, na co můžeme přijít, na co se můžeme těšit a kam a kdy?
2: Ano, dneska se můžeme těšit na Kubu Racka, který vystoupí u nás v klubu Stará Mydlárna v Mělníku od 8 hodin večer. Vystoupí sám, bude mít akorát lupra.
1: Ano.
2: A provede nás, jak jsi říkal, od bluegrassu, kterého začínal, až po blues, big beat.
1: Jasně. Kuba je velmi pozoruhodný kytarista a zpěvák. Já mám pořád tady u sebe ve stroji jeho novou písničku, kterou mi poslal a chystám se, že ji velmi brzo uveřejním a zveřejním v některém ze svých pořadů. Kdybychom chtěli vyrazit, prosím tě, říkal si, že to začíná v 8 hodin. Já vím, že to říkáme pokaždé, ale opakování je matka moudrosti. Kde klub Stará Mydlárna najdeme?
2: Ano, klub Stará Mydlárna se nachází v Mělníku na náměstí Karla IV. A je tam parkovací plocha zadarmo, je to de facto v centru Mělníka, takže by neměl být problém to najít.
1: Děkujeme za pozvánku, důležité je, že je to skutku na poslední chvíli, protože to je už dnes ve 20 hodin, je to tak?
2: Ano, dneska ve 20 hodin se budu těšit.
1: Honzo, díky za pozvánku, ať se to vydaří, zdravíme Kubu, měj se hezky, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country boy. Tak přesně to byla ta partička, o které jsem hovořil, tedy Home Free, no a mezi tím nějaký ten telefonátek, já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Dobrý den, tady je Honza.
0: Dobrý den, Honzo, zdravím vás a povídejte, proč voláte?
1: Volám na Country Fontánu.
0: Ano, slyšel jste výherní signál, výborně, ano, je to tak. Takže dvě vstupenky pro vás budeme mít. Kam vyrazíte? Do Prahy, do Brna, do Ostravy?
1: No, do Prahy mám ohromnou radost, protože manželka má zrovna narozeniny, tak to bude mít krásný dárek.
0: Tak se to krásně spojí dohromady. No, každopádně folk tým bude také v Praze na Fontáně, folk tým si za chviličku i zahrajeme. Já vám gratuluju a poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, já vám řeknu pár podrobností, ano?
1: Ano, dobře.
0: Tak děkuju a gratuluju.
1: Jinak se těšíme na Country Sisters.
0: Dobře, dobře, doufujeme, že někdo z děvčat poslouchá. Tak, a jdeme dál, vydržte chvilinku, povíme si více, ano?
1: Ano.
2: Ahoj, tady je Pavel Kopřiva z brněnského folk týmu. My se moc těšíme na pražskou Country Fontánu a to nejenom z toho důvodu, že se s váma potkáme, ale hlavně proto, že vám představíme zřejmě už naši novou desku. Takže ahoj v Praze.

Dálnice to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatruj.

točit prachem podél cest. Zamává na mě, já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stů.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Teď mezi 16. a 17. hodinou si pojďme ještě říci nějaké informace z městské hromadné dopravy, protože i to nás pochopitelně zajímá, i tam máme koleje a koukám například na to, jak to vypadá v Brně v tuto chvíli. Tam z důvodu dokončení opravy dlažby a instalace výsuvných sloupků zabraňujících vjezdu do centra není možné od zahájení provozu v pondělí 18. května až vlastně do ukončení prací, a to je předpokládá se do konce června, tedy stále ale ještě tento měsíc, není tedy tím pádem možný provoz tramvají ulicí Masarykovou. A tramvajová linka číslo 4 je v provozu pouze v úseku náměstí Míru, náměstí Svobody. Tramvajové linky 9 a 10 jedou v úseku Česká hlavní nádraží obousměrně přes Schillingrovo náměstí a Nové Sady. Tramvajová linka 12 jede v úseku Česká hlavní nádraží obousměrně přes Malinovského náměstí. Prostě sledujte pokyny dopravce, protože navíc tam ještě je také výluková tramvajová linka číslo 14, která zajišťuje dopravu za linku 4, takže i tam se nějak zorientujte podle informací do výlukového jízdního řádu. A teď se pojďme podívat ještě rychle na dálnice, protože v pátečním odpolední nám to tam vrcholí. D8, 27,5 km ve směru na Prahu, neprůjezdný levý jízdní pruh, dvě auta v sobě. D10, 40 km ve směru na Turnov, tam je v sobě dokonce 5 vozidel a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Buďte připraveni na problémy, přejeme vám všem ale šťastnou cestu.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

No, krásný hlas, Karel Černoch, Ona se brání. Moc hezká vzpomínka na našeho kolegu. Než si dáme Martyho Robince a jeho slavnou píseň Big Iron a další písničky, které nás doprovodí tentokrát už k 17. hodině, tak pro vás mám ještě určitě připomenutí toho, co jsem asi dnes ještě neříkal, a sice, že brněnská folkroková skupina Folk Team nejen, že bude hrát tedy na Pražské fontáně, ale také vydává nové album. To album se jmenuje Na konci světa, nebo vlastně už ho vydali, protože já ho mám tady teď před sebou, a tohleto album si představíme tuto neděli od 23 hodin v pořadu Album týdne. Tak jestli chcete poslouchat nové album téhleté slavné kapely, mimochodem v písničkách Na přání jsem viděl, že jste si znovu napsali také O skálu od Folk Teamu, tak jestli si chcete poslechnout i jejich nové písničky, které třeba mají i ty ambice stát se také hitem, tak v neděli ve 23 hodin neusněte a poslouchejte Album týdne právě s touto skvělou kapelou. No a když jsem říkal, že nás kromě Martyho Robince čeká ještě nějaká další muzika, tak já mohu být i konkrétní. Čeká nás třeba ještě Jana Radová a písnička Náhodou a pak také Ivan Mládek, Hlásná Třebáň. Berte to jako pozvánku na dnešní večerní speciál Hovory z Loun, protože Ivan Mládek svůj další pořad bude mít právě dnes v 19 hodin. A to je taky taková pozvánka vlastně na čas, který už se také pomalu, ale jistě blíží. Tak tolik tedy k tomu, co se bude dít teď. 16 hodin 44 minuty. S vámi je Milan Schmidt, pracuji na písničkách Na přání. Už asi nepište, protože jejich poměrně dost, už by se další stejně nevešli. Thank you.

0: No, pěkně zvesela se procházíme kolem Třebáně s Ivanem Mládkem a jeho Benjo Bandem. 16 hodin 55 minut. Znovu připomínám to, co už jsem řekla, to, co jste slyšeli. Ivan Mládek, zítra Olešnická kytka. Je to tak na tomhletom skvělém festivalu už 41. ročníku v Olešnici na Moravě, na Jižní Moravě, tak tam hraje Ivan Mládek s Benjo Bandem. A hraju tam taky já se skupinou St. Johnny a věřte, nevěřte, hrajeme po Ivanovi Mládkovi. Není to tedy pro nás úplně výhra, protože po takové hvězdě vylez na pódium budeme možná mít trošku rozklepaný kolena, ale na druhou stranu si to aspoň náramně užijeme, protože prostě před námi bude opravdu velká hvězda a bude to parádní koncert. Tak já se na to moc těším. Pokud máte blízko, přijďte se pobavit. No a teď už před námi předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a pak hodinka, ve které prakticky v celé budeme hrát podle vašeho vkusu, protože nás čekají písničky na přání.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude zatažená obloha. Odpoledne od západu proměnlivá oblačnost a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne začne od jihozápadu oblačnosti přibývat. Večer se místy objeví přeháňky a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty 21 až 27 stupňů Celsia.
3: Auto myjete pravidelně, ale co váš dům? Aquacare se postará o čištění a impregnaci střech, fasád i dlažeb a váš dům bude zase jako nový. Spočítejte si kalkulaci zdarma na aquacare.cz.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Češi se rychle učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi za tu dobu nasdíleli přibližně 80 GWh elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 000 domácností. Nejčastěji vyrábíme a odebíráme elektřinu vyrobenou ze slunce. Existují ale i projekty na komunitní větrníky. Pardubické vodovody a kanalizace prověřují příčinu nedávného pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Husově ulici v Holicích. Dítěti se nic nestalo. Kanalizační poklop provizorně zabezpečili hasiči a policisté. Vodárny ho vyměnili ale až v těchto dnech, tedy necelé 2 týdny po incidentu. Do rybářské oázy nás pozve kolega Luboš Dvořák.
2: Přestože nejsem rybář, tak se s vámi podělím o zážitek v jednom zákoutí. Můj divadelní život mě zavedl do Milevska, město ležícího na hlavním tahu mezi Plzní a Táborem vedle Orlíku nad Vltavou až Ďákovského mostu. A protože se mi v noci nechce cestovat domů, tak to řeším přespáním v karavanu někde v kempu. A u Milevska jsem objevil Vášův mlýn, což je louka nad rybníky Váša a Korunský. Skromně vybavený kemp je především rájem rybářů, ale i cyklistů. Rybník je hodně zarybněn a chytat se smí na dva pruty samozřejmě za peníze a podle interního řádu. Všechny návštěvníky združuje minihospůdka s dostatečným venkovním posezením a cenami jako z jiného světa. Do centra je to tak 2 kilometry. Milevsko je neoficiálním hlavním městem maškar a masopustních tradic. Místní více než 100letá tradice a proslulý maškarní průvod jsou zapsány na seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Zdejší klášter, založený v roce 1187, je nejstarším v jižních Čechách. Tip na výlet připravil Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: O víkendu si přijdou na své fanoušci motorsportu. Na programu je totiž velká cena Monaka vozů Formule 1 a pokračovat bude také mistrovství světa silničních motocyklů. S pozvánkou přichází náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Další zastávkou seriálu Formule 1 je Monako. Jde o jeden z nejikoničtějších okruhů v rámci mistrovství světa. Jede se totiž ulicemi města. Předchozí 4 závody vyhrál 19-letý Ital Kimi Antonelli a do Monaka přijíždí jako lídr šampionátu. Nabitý program bude o víkendu i v Balaton Parku, kde se jede velká cena Maďarska MotoGP. V kategorii motodvojek nebude chybět ani jediný český účastník motocyklového seriálu Filip Salač. Za 14 dní už se seriál MotoGP přesune do Brna, kde je na programu velká cena České republiky.
1: To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: natřání na Country Radio.
1: Tak je to tak, jak slyšíte, jsou tady písničky na přání, koneckonců jsem to také avizoval, jsou tu vaše dopisy, jsou tu vaše SMSky a budou tu i nějaké vaše telefonáty, ale pojďme to vzít pěkně postupně. Rozhodně už nepište, protože už se žádné další přání nevejde, tak zbytečně neplýtvejte penězi. Máme tady přání, které poslala Hanka. Není dlouhé, je stručné, ale mám z něj velikou radost, protože Hanka vybírá písničku, kterou jsem teda ale opravdu hodně dlouho neslyšel a taky rád budu poslouchat s vámi. Jinak připomínám, že pokud se dnes nedostanete do písniček na přání, tak to neberte jako nějakou tragédii, protože před námi je víkend, který bude plný písniček na přání, takže můžete vlastně si nechat přát i o víkendu. No a teď pojďme na to první přání z Havířova. Dobrý den, prosím písničku Bitva o Karlův most pro kamaráda Honzu z Rusavy. Děkuje Hanka z Havířova. Není zač a jak už jsem řekl, i já děkuji za tenhle ten výběr. Přeji vám krásný večer.

0: Teď máme před sebou další přáníčko, které bude ovšem telefonické, takže já beru telefon, přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Ahoj Milane, tady Marek z Liberce.
0: Ahoj Marku, zdravím a povídej, pro koho budeme hrát?
1: Já bych chtěl zahrát pro paní Andreu Svobodovou někde od Nymburka Poděbrad, která mi včera zachránila peněženku, kterou jsem si nechal na kapotě auta a šel jsem se plavit na country parník.
0: Jo, pamatuju si tam na ten závěr a paní teda počkala.
1: Paní počkala, zjistila si přes internet telefonní číslo na mě, zavolala mi ještě na parník, takže tam už jsem se trošku uklidnil. Počkala, až jsme připluli, předala mi to a spravila mi náladu, protože
0: no, to věřím.
1: Chvíli to bylo těžký.
0: Je mi to jasný, ale komu se tohle to nestalo? Snad každému, mě už taky. A zvláštní je, že vlastně jsem se rozjel, ujel jsem kus a ve chvíli, kdy jsem si to uvědomil, pak jsem ještě našel tu peněženku na střeše auta, teda to bylo taky zázrak, bych řekl, ale tyhle věci se stávají. No dobře, takže pro paní moc rádi hrajeme, jakou pro ní vybíráš písničku?
1: No, tak jako jinou. Dobrý lidi od Raduzy a Roberta Křesťana a díky, že takový lidi ještě jsou.
0: Jasně, tak jinou písničku si ani neumím představit. Výborně, krásně to dopadlo. Paní, děkujeme. Otázka na závěr, jak se ti líbilo na parníku?
1: Parník byl nádherný. Tony, Karel i Lukáš jsou prostě úžasní a já mám strašně rád a do toho ten nejlepší moderátor, takže super.
0: Jo, tak to jo. Tak děkuju moc krát, ale tak rozhodně s tou první částí tvé odpovědi naprosto souhlasím a hned budu taky nějaký ten return. Když tam byli tak skvělí lidi v publiku, tak ta atmosféra prostě byla parádní. Takže díky, že jste přišli. Měj se, ahoj.
1: Díky, ahoj.

Tak je radost poslouchat takovou krásnou písničku a je radost jí poslouchat při příležitosti, která se k tomu náramně hodí. A teď pojďme na další, řekl bych trošku zvláštní přáníčko, protože do písniček na přání přišel tento vzkaz. Rád bych znal název písničky a interpreta, kterou jste hráli před 7:30 před zprávami. Moc děkuji, Novák Vladimír. Tak Láďo, vzhledem k tomu, že tady chybí datum, kdy před 7:30, tak budu vycházet z toho, že to bylo dnes. A dnes před 7:30 zpívala Lucka Vondráčková Stanici svět. Tak nevím, jestli je to dostatečná odpověď, jako podtržení toho všeho, snad tak jako písnička na přání, jestli to tak bylo myšleno.

Lucka Vondráčková a Stanice Svět. Písnička dozněla, doufám, že pan Novák, který napsal, je spokojen s tímto. A pojďme se podívat na další přání. Já bohužel nemohu tohleto přání zase splnit stoprocentně, protože napsali jste si o písničky, které tady nemáme. Ne, že by Tom Artway k nám nepatřil, patří, ale bohužel nemám tu od něj žádnou nahrávku teď momentálně k dispozici, takže jsem sáhl vlastně po dalším klukovi, který je takový jeho souputník a současník, Michal Horák, tak snad vám to udělá radost. A jinak, pro koho je ta písnička? No, v přáničku se píše toto. Prosím, zahrajte našemu synovi pro lepší pohodu, klid a radostnější dny. Naše srdce i dveře jsou vždy otevřené. Mamka a taťka. Já jenom doufám, že syn poznává mamku i taťku a původní písnička o Toma Artwaye tady není, a tak posílám Hustýho Joea od Michala Horáka a Sandry Novákové.

vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: A je tady další přáníčko, poslal ho myslím Milan, ano, je to tak, a píše se v něm toto. Prosíme o zahrání písně Skála od skupiny Folk Team pro naši maminku, manželku a babičku Pavlu z Petrovic u Sušice. K přání dobrého zdraví a štěstí ti, milá maminko, k dnešním narozeninám připojujeme také velké poděkování za vše, co už si pro nás udělala a stále děláš. Máme tě všichni moc rádi. No a posíláme hezkou písničku a přejeme také všechno nejlepší dnešním narozeninám.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak zase pár dopravních informací. Mám tady zprávu z trati 309 a 306 z Prostějova do Kostelce na Hané. Tam se řeší následky srážky vlaku s automobilem. Je zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Kostelec na Hané, Prostějov hlavní nádraží, také v obráceném směru. Dále potom Prostějov hlavní nádraží Ptení a také v obráceném směru. Počítejte i se zpožděním navazujících vlaků. Tak tolik informace z trati 309 a 306. A teď se pojďme ještě podívat na dálnice, co se děje tam. V jižní spojce nebo na jižní spojce tady v Praze máme bouračku a sice osobní a nákladní auto se srazilo, ale teď která to je, ono je tam těch bouraček víc, tak ukažte. Podíváme se tady u Záběhlic, osobák s nákladňákem, na jižní spojce je to vlastně u Zahradního města, tak tam zpomalte, směr nevidím, ale ono to je celkem jedno, já myslím, že jižní spojka bude stát stejně celá. Štěrboholská spojka hlásí také problém a sice dvě osobní auta v sobě, je to před sjezdem do ulic Národních hrdinů. Tak v těchto místech se připravte na zdržení tady u nás v Praze a teď se pojďme podívat na to, co se děje, kde ještě jinde. D8, tam už by to mělo být dořešeno, ale na D1 v tuto chvíli hustý provoz, na 181. kilometru stojí navíc porouchané vozidlo, takže tam očekávejte zdržení a když jsme u hustého provozu, tak kolona je mezi 12. až 24. a půl kilometrem ve směru na Brno, takže se pořádně zdržíte na výjezdu z Prahy. Porouchané vozidlo stojí pak na 33. kilometru ve směru na Brno, je to odstavený osobák, to určitě dopravu také nezrychlí. Takže vám všem přejeme šťastnou cestu a jeďte opatrně.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: A také posloucháte písničky na přání, další přání zní takto. Zdravím do Country Rádia. Pane moderátore, dnes prosím zahrajte skladbu od Roberta Křesťana Španělský nebe mému kamarádovi Petru Frankovi, který bydlí v Bubovicích, jezdí se sanitkou a snad se s ním také osobně znáte. Píseň posílá Petr Fejkl. Tak Petře, děkuji vám za vzpomínku na Petra od nás. Jasně, že Petra dobře znám, zná ho tam každý, takže ho zdravíme na dálku a děkujeme, že jste si na něj vzpomněl. Písničku rádi posíláme.

0: děkuju moc krát.
1: Je tady další přáníčko, které bohužel nemůžu plnit stoprocentně. Napsali jste nám toto. Dobrý den, zahrajte prosím jako vzpomínku na mého tatínka Pavla Brimera písničku Espírito Santo od skupiny Pavel Brimer Tribute Band. Děkuje, dcera Pavlína. Splnit nemohu proto, že od kapely Pavel Brimer Tribute Band tady nemáme žádnou nahrávku, žádnou písničku, takže nelze poslat. Ale jako vzpomínku na Pavla Brimera posílám písničku První vlak.
2: Pradávna tichým krajem, právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zabíhne svý hole, vodec smekne klak. Sekáčko jsou prchá strávy,

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: A je tady další telefonické přání, tady Country Rádio Milan, dobrý den.
2: No, tady ahoj Petr.
1: Ahoj Peťo, zdravím tě. Tak povídej, pro koho budeme hrát, co a proč?
2: No, já bych chtěl zahrát svojí manželce Milušce. Ano. Za krásných 20 let, co jsme spolu, a 11 let se spolu manželé. A rád bych jí za všechno poděkoval a doufám, že nám ještě to vydrží hodně, hodně dlouho. Jasně. Když nám je přes 60, snad nám zdraví vydrží. Rád bych zahrál písničku naší svatební od Lucky Vondráčkové, Ten, kdo má tě dát.
1: No jasně, písničku mám připravenou, tak to je krásný, přeju opravdu hodně lásky. A jak jsi řekl, ať to vydrží co nejdéle, věk není rozhodující, věk je jenom číslo. Takže zdravím tebe, zdravím Milušku a písničku rád posílám. Hezkou oslavu,
2: tak
1: ahoj.
2: Díky moc. Ahoj. Ahoj.

Další přáničko už je písemné a napsala nám Renča a píše toto: krásné odpoledne vám všem přeje Renča. Moc bych vás poprosila zahrát cokoliv od Vabyho Daňka pro příjemné odpoledne k dnešnímu relaxu a nic nedělání. Děkuji, Renča. No tak gratulujeme a písničku posíláme.

oči se nepohlížej, co s komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou.

0: svůj malý grám, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.
1: Přišlo nám přání i o zahraniční písničku a napsal nám, kdo napsal nám, Jirka, a píše: Jirka, moc zdraví Country Radio, moc bych vás poprosil zahrát Eagles Hotel California pro nás všechny, pro moji celou super rodinku, se kterou si víkend užijeme naplno. Moc děkuji, Jirka. No tak to vám gratuluji, Jirko, s rodinkou si to užijte a posílám opravdu moc pěknou písničku.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Tak a je tady finále dnešních písniček na přání a sice poslední písnička bude patřit Trutnovákům. Ti napsali: Trutnováci zdraví celé Country Rádio. Naše parta by vás moc poprosila zahrát něco od Pokáče. Konečně jsme se dočkali a jsme zase po týdnu spolu. Moc děkuji, Trutnováci.

brambory. Pokáč dozněl a to byla poslední písnička dnešních písniček na přání. Milan Šmit se s vámi loučí, přeji vám krásný večer s Petrem Kocmanem i s Ivanem Mládkem, respektive s jeho pořadem, který můžete poslouchat od 19. hodiny. Do té doby ještě čaj o 6. tam je spousta malých pořadů, tak ty si také poslechněte. No a užijte si i víkend, bude písniček na přání, budou tam soutěže o lístky na fontánu, kdybyste se chtěli vidět, tam

Místy přeháňky ojediněle i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno. Během dne začne od jihozápadu oblačnosti přibývat. Večer se místy objeví přeháňky a ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty 21 až 27 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin. Tady je zpravodajský souhrn. Houbařská sezona se začíná rozjíždět. Zatímco pár raných druhů hub jsme mohli sbírat už na jaře, na hřibky jsme si museli počkat o něco déle. Houbaři ale v posledních dnech hlásí, že už začali růst, a to ve velkém. Průběžné výsledky kontrol hasičů v nočních podnicích, barech nebo diskotékách napříč Českem jsou alarmující. V 590 zkontrolovaných zařízeních odhalili hasiči přes 1600 nedostatků. Minimálně jeden problém byl v téměř 60% podniků. Smrt dvou čtyřnohých společníků v jižních Čechách v posledních dnech vyděsila mnoho pejskařů. K dalšímu případu došlo i v nedaleké Radslavi, kde také zemřeli dva psi. Za úmrtím mohly stát takzvané bentické synice. Některé mléčné výrobky v posledních měsících výrazně zlevnily, například mléko, jogurty nebo smetana. Podle analytiků je důvodem hlavně přebytek mléka na evropském trhu. Měsíce se táhnoucí napjatá situace v Jablonickém gymnáziu U Balvanu tento týden vyvrcholila výzvou studentů k rezignaci ředitelky školy Michaely Mutl. Vyzvali ji k tomu při příležitosti, kdy se studenti loučili s jedním z pedagogů, jemuž ředitelka neprodloužila smlouvu. Příběh ruské automobilky Lada na německém trhu definitivně končí. Společnost Lada Deutschland je v insolvenci a po více než 50 letech společnost padla. Z Ruska nechodí ani nová auta, ani náhradní díly. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Nazdar Tuláci, dneska je čas na výlet do Prahy a proto je tady pan David Černý.
2: Dobrý den, dnes vám povím o nenápadném kostele, který ale ve skutečnosti vůbec nenápadný není. Dokonce má nejvyšší klenbu v celé Praze. Stojí na Jungmanově náměstí a je zasvěcený paně Marie Sněžné. Když ho Karel IV. Den po své korunovaci zakládal, přikládal mu zcela mimořádný význam. Měl se stát druhým největším pražským kostelem hned po svatém Vítu. Kostel má nejvyšší klenbu, ale jeho dostavěný jen kousek z původních plánů. Hlavní loď měla měřit úctyhodných 110 metrů, konkurovala by lodi svatovítské, která dosahuje délky jen o 14 metrů větší. Kostel se ale kvůli husitským bouřím a nedostatku financí nikdy nedostavěl. Dnes z něj vlastně stojí jen kněžiště neboli presbytář. Současná délka lodi je přibližně 33 metrů. Když tomu připočteme tloušku zdí a navazující prostory, celková délka stavby se pohybuje kolem 40 metrů. Je to fascinující nepoměr. Kostel je dnes téměř stejně vysoký jako dlouhý. Když vstoupíte dovnitř, ohromí vás monumentální raně barokní sloupový oltář z poloviny 17. století. S výškou 29 metrů je vůbec nejvyšší oltářní architekturou v Praze. Na samém vrcholu oltáře se tyčí obří 7-metrový kříž s postavami ukřižovaného Panny Marie a svatého Jana Evangelisty. Pro vaši představu 29 metrů odpovídá výšce 9-patrového paneláku. A jelikož je kostel velmi úzký a vysoký, tak když si stoupnete pod oltář, musíte hodně zaklonit hlavu, abyste dohlédli na jeho vrchol. Kostel Panny Marie Sněžné se měl stát kostelem korunovačním, tedy místem, kde by budoucí králové přijímali svatováclavskou korunu. Svědčí o tom i to, že Karel IV. Druhý den po své korunovaci, 3. září 1347, vydal zakládající listinu pro tento kostel a klášter karmelitánů. Takové načasování nebylo náhodné, šlo o bezprostřední reakci a oslavu Karlovy nové královské hodnosti. Dokonce dřevo z obřích pódií, konstrukcí a stolů, které byly postaveny speciálně pro velkolepou korunovační hostinu, věnoval novému kostelu. První ještě dřevěný kostelík na tomto místě byl postaven přímo z korunovačního dřeva. Podle historiků měl kostel sloužit i jako místo, kde by budoucí panovníci v předvečer korunovace nocovali, rozjímali a kde by se odehrávaly části složitých korunovačních ceremoniálů. Nezvyklé zasvěcení Panny Marie Sněžné odkazuje na římskou legendu ze 4. století. Podle ní se bohatému římskému kupci zdál sen, ve kterému Panna Maria řekla, ať postaví kostel na místě, kde bude ráno sněžit. Ačkoliv byl horký srpen, pahorek Esquilin v Římě byl ráno skutečně pokrytý sněhem. Hlavní oltářní obraz v pražském kostele tuto legendu věrně zachycuje. Pro Country Radio David Černý, miluju Prahu.
0: Posloucháte Čaj o 6.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Hezký páteční podvečer, u čaje o 6. I dnes mám pro vás recept na královské kuře, ale zase trochu jiný. Budeme potřebovat tak 800 gramů kuřecích paliček, 300 gramů krájených rajčat, nejlépe z plechovky, to je nejrychlejší, máslo, trochu hladké mouky, kuřecí vývar nebo z kostky a potom pozor, to je důležitý, hnědej cukr, lžíci nasekané čerstvé bazalky, nasekané čerstvé petrželky, řapíkatý celer do toho můžeme šoupnout, pochopitelně česnek, bobkový list, dvě cibule, nebo může jich být víc, nebo jarní cibulky, jedna zelená paprika na to přijde, trochu tymiánu a trochu citronové šťávy nebo stvol citronové trávy, no pochopitelně pepř a sůl. Hladkou mouku rovnoměrně si nasypeme na plech a při 200 stupních Celsia ji v troubě opražíme velmi rychle do růžova a necháme schladnout. To je dobrý for tohleto. Na to dáme kuřecí paličky, které osolíme a popříme a na polovině rozehřátého másla opečeme do zlatova. V hrnci na zbylém rozehřátém másle opečeme na kousky nakrájené cibule, papriku, ten zapíkatý celer, stroužky česneku, bobkové listy, tymián, zasypeme hnědým cukrem a necháme ho skaramelizovat. Pak do směsi přidáme rajčata nebo protlak, citronovou trávu nebo šťávu, vmícháme tu opraženou mouku, všechno to zalijeme vývarem a za stálého míchání převedeme do varu. Pak teplotu snížíme, přidáme nasekané bylinky a cibulky a povaříme asi 20 minut. Nakonec vložíme opečené kuřecí maso, prohřejeme a podáváme s rýží. Dobrou chuť a hezký víkend s Country Rádiem.
0: Posloucháte Čaj o 6.

kousat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám, když padají

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Kamarádi, užívejte krásného víkendu s Country Rádiem.
3: Doufáme, že si nás hned v pondělí zase naladíte. Už teď si pro vás chystáme muziku, soutěžení a...
2: A musíme sehnat kytku.
3: To proč kytku?
2: No v pondělí přece slaví kamarád do deště.
3: Jo, tak... Tak, to si o něm budeme asi hodně povídat, ne?
2: No jasně, už v pondělí od 6 se těšíme.
3: Ahoj! Kačka se mnou. Ahoj! Kačka se mnou.
2: S Vláďou.
3: S Vláďou.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Iva Čapková a Rostě Čapek. Dnes si budeme pouštět písničky kapely, která sice už společně nevystupuje, ale do českého bluegrassu přinesla svěží vítr a všechny jejich bývalé členy na pódiích můžete stále potkávat.
2: Professional Deformation se stala v letech 2019 a 2020 evropskou bluegrassovou skupinou roku. Vyhrála mezinárodní soutěž největšího bluegrassového festivalu v Evropě ve francouzském La Roche. Bohužel jejich skvěle rozjetou kariéru překazila pandemie, kvůli které se například nedostali do USA, kde měli evropskou scénu reprezentovat.

0: Právě dozněl největší hit kapely Professional Deformation One Way Rider, což je i titulní skladba jejich EPčka, které vyšlo v roce 2019 a nahráli jej ve složení Jakub Racek kytara, Radek Vaňkát dobro, Petr Vošta banjo a Miloš Klápště basa.
1: Kapela sice v současné době nevystupuje, ale určitě stojí za to si její nahrávky poslechnout.
0: Chcete, abychom v našem pořadu představili i vaši kapelu? Napište nám na iva@čapek.us.
1: Loučí se s vámi Iva Čapková, Rostě Čapek a Professional Deformation s písničkou Killing Floor.
0: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Předjíždění patří mezi nejrizikovější manévry na silnici a právě při něm vzniká velké množství vážných dopravních nehod. Český zákon o provozu na pozemních komunikacích proto jasně stanovuje pravidla, která musí řidič při předjíždění dodržovat. Řidič smí předjíždět pouze tehdy, pokud má dostatečný rozhled, potřebný prostor a zároveň nikoho neohrozí a neomezí. Předjíždět se nesmí například před nepřehlednou zatáčkou, horizontem, přechodem pro chodce nebo železničním přejezdem. Zakázané předjíždění je také tam, kde to nedovoluje dopravní značení. Před samotným manévrem je důležité zkontrolovat situaci před vozidlem i za ním. Mnoho řidičů zapomíná na pohled do zpětných zrcátek a zejména na kontrolu mrtvého úhlu. Stejně důležité je včasné zapnutí směrového ukazatele, aby ostatní účastníci provozu jasně věděli, co se chystáte udělat. Při rozhodování je dobré myslet i na stav vozovky, hustotu provozu, počasí a neopomenout ani výkon řízeného automobilu. Velkou chybou bývá podcenění rychlosti protijedoucích vozidel. Auto, které se v dálce zdá být bezpečně daleko, může během několika sekund být nebezpečně blízko. Řada nehod tak vzniká kvůli netrpělivosti a zbytečnému riskování. Řidič by měl při předjíždění vždy zrychlovat plynulé a s dostatečnou rezervou. Po dokončení manévru je nutné se co nejdříve bezpečně a ohleduplně zařadit zpět. Důležité je zachovat klid, trpělivost a nikdy zbytečně neriskovat kvůli několika ušetřeným minutám. Zvláštní pozornost vyžaduje předjíždění nákladních vozidel, autobusů nebo zemědělské techniky, protože jejich délka prodlužuje dobu potřebnou k bezpečnému dokončení manévru. Řidič by nikdy neměl předjíždět pod tlakem ostatních motoristů ani riskovat při nejistém rozhledu vpřed. Jezděte tedy především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám pište na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Je tady další povídání o koních, takže krásný podvečer přeje Milan Schmidt
2: a Bára Hejhalová.
1: Dnes se přesuneme v našem povídání do jedné z nejchladnějších oblastí planety. Když si představíme koně, většina lidí si asi nevybaví zvíře, které přežívá v extrémních mrazech. Ale existuje vůbec plemeno, které je na takové podmínky specializované, a to nám poví Bára.
2: Ano, existuje, a právě jedním z nich je jakutský kůň, plemeno pocházející ze sibirské oblasti Jakutska. Tyto koně patří mezi nejodolnější na světě. Po staletí se přizpůsobovali životu v krajině, kde zimní teploty běžně klesají hluboko pod minus 40 stupňů.
1: To zní neuvěřitelně a taky strašlivě, takže jak vůbec může kůň takové podmínky zvládnout?
2: Jakutský kůň si vytvořil několik mimořádných přizpůsobení. V zimě mu narůstá velmi hustá srst, která může mít délku i 10 cm. Má kompaktní tělo, kratší nohy a silnou vrstvu podkožního tuku, která ho chrání před mrazem. Dokáže si navíc potravu vyhrabávat ze sněhu podobně jako soby.
1: Tak mně to připadá, že bych se ho mohl splést i s medvědem, klidně. Takže jak vypadá? Je vůbec podobný nějakým moderním sportovním koním?
2: Vůbec ne. Jakutský kůň je menší, robustní a působí velmi silně. Má širší tělo, hustou hřívu a ohon a celkově stavěný hlavně na přežití, ne na eleganci nebo sportovní výkon.
1: Ale jakou roli hraje tedy v životě místních obyvatel?
2: Po staletí byl pro obyvatele Sibiře naprosto klíčový. Sloužil k přepravě, práci i jako součást každodenního života. V některých oblastech je dodnes nepostradatelným pomocníkem.
1: Takže tohle byl další důkaz, že koně dokáží přežít opravdu téměř kdekoliv?
2: Přesně tak. Jakutský kůň ukazuje, jak neuvěřitelně přizpůsobivá tato zvířata dokážou být. Tam, kde by jiná plemena těžko obstála, on žije po generace.
1: Takže smekám a pojďme se podívat na to, na co se ptají naši posluchači. Co znamená pojem černá plemenitba? Má to něco společného s barvou koní, ptá se Karel? Tak a já tuším, že ne.
2: Nemá, já si tuhle otázku pamatuju z testu na vysoké škole, kdy vyučící říkali, že spousta lidí si myslí, že to je jenom mezi černými koňmi. Mm-hmm. Tak není to, nemá to nic společného s barvou. Černá plemenitba je připouštění bez platného připouštěcího lísku, což nastane tehdy, pokud hřebec není licencován. Narozené hříbě je poté bez plemené příslušnosti.
1: Jasně, což se nesmí.
2: Přesně tak.
1: No, tak. A kam můžeme vyrazit za koňmi?
2: Tento víkend se můžete vydat hned na několik akcí. 4. až 7. června se ve Zduchovicích uskuteční skokové závody. Závody ve spřežení mají naplánované v Semicích, a to 3. až 7. června. Ve stejném termínu budou v Brně také k vidění mezinárodní drezurní závody. A dostihoví nadšenci se mohou vydat 6. června do Mostu.
1: Takže je to více než dost, děkujeme za pozvánku a já se těším na viděnou a naslyšenou příští týden. S vámi se, milí posluchači, teď už loučí Milan Schmidt
2: a Bára Hejhalová.

0: Kdo je u tebe husa, ty slepice?
1: Promiň, tak já jsem se nevšimla, že už jsi tady, ty vole.
0: Tak dobrý večer, tady Lenka Plačková.
1: Máš to teda?
0: Ty člověče, pořád ještě nic.
1: Já myslela tu americkou knihu.
0: Jo.
1: Co jsi říkal, že jsi dostala od toho Sanely?
0: Jo, to mám tady.
1: Lenka tvrdí, že to začala číst a že to je normální babička. A že si to určitě Božena Němcová přečetla, když byla jako pubertěčka v Americe se školou v přírodě a že to tutově ukradla.
0: Jo, je to pravda. Je to normální babička jak bejk.
1: Prosím tě, jak se to vyjadřuješ do rádia, tak přečti z toho aspoň kousek.
0: Jo, dobře, ale hele, promiňte teda vážení posluchači, jako jestli budu trochu koktat, protože je to skoro nečitelný, tak to víte, je to 200 let starý salát.
1: Tak čti už.
0: Stará paní Rodriguezová měla 4 děti. Viliho, Harryho, Barbaru a bláznivou Vicky. Nejstarší žila mnoho let v San Diego u přátel, od nichž se vdala. Druhá dcera šla pak na její místo. Syn kovboj, který byl též samostatným, se přiženil na jeden ranč.
1: No jo, no tak to je normální babička. Zlodějka jedna, pokračuj teda.
0: No, pokraču. Stará paní Rodriguezová bydlela v mexické osadě na mexicko-amerických hranicích. Žila spokojeně v malé chatrči se starou Juanitou, která byla její vrstevnice a již u rodičů sloužila. Nežila osamotnělá ve své chatrči. Všichni kovbojové byli bratřími a sestrami, ona jim byla matkou, rádkyní, tetou, šamanem. Bez ní se neskončila ani svatba, ani žádný křest, ani žádná obřízka. Hele, normálně ti říkám, to je naprostá krádež, tyjo. Kdyby tohle to na Božku prdlo za jeho života, tak by jí dal Palacký normálně přes držku.
1: Prosím tě, jak to mluvíš o našich buditelích? O Paleckým je známo, že se nepral. No když vypukla mezi buditelama nějaká šarvátka, tak prej vždycky dostal do huby. Někde to psal ten známý textař Šroub. Co napsal voda hučí.
0: Počkej, snad škroup, ne šroub, ty negramoto.
1: Jak to? Když jsme se ve škole učili, že ho někde objevil wrestl.
0: A ty jsi blbá.
1: Nech si tu kritiku a přešti jako ještě kousek dál, jo?
0: Jo, čak. Tak hele, když jednoho dne dostavník u chatrče zastavil, naložil naň kočí Fernandu paní Rodriguezové malovanou truhlu, kolt, kolovrat bez něhož nemohla být, košík, v němž byla 4 chocholatá tchořátka a kočička jménem Ruty Šuty. Pytlík s 2 čtverobarevnými skunky a pak starou paní Rodriguezovou, která pro pláč neviděla ani... No, počkej, tady je to trochu zlatokopecký slang, počkej, hele, a tady dál už se to zase dá číst, tak jakého to očekávání, jakého to radování v Old White House. Tak totiž nazývali místní pistolníci osamělý březový srub v rozkošném kaňonu, jež paní Rodriguezové to dceři, zabit vykázán byl. Děti vybíhaly každou chvilku na cestu, dívat se, nejedeli dostavník a každému, kdo šel kolem, vypravovali: dnes přijede paní Rodriguezová, maminka naší maminky, takzvaná babička, a sami pak mezi sebou si ustavičně povídali, jak pak asi ta baba bude vypadat.
1: No tak to je hrozný. Tak vidíte, nejen naši popazi, jazzmeni a rockeři, ale už i Božena Němcová kradla jako straka americkým autorům.
0: Jo.
1: Že se Češi nestydějí, zahrajem radši písničku.
2: Na stráně údie už tknula mě zmije, k doktorovi dojdu, cestou možná pojdu. Měl jsem ale štízko, doktor bydlel blízko, když jsem k němu vpadnul,

strání ulije, uštnula mě zmije, žiju díky séru, takhle já to beru. Doktor dostal pade, dělá se to všade, řekli jsme si s Bohem,

0: Country Radio.
1: Milí posluchači a hráči na ten nejzajímavější nástroj, který jste mohli v této písni slyšet, máme tady ve studiu, je to náš dnešní host, jmenuje se Petr Klouda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Petře, ty jsi totiž hráč na pedálovou steel kytaru.
2: Tak, tak.
1: Prosím tě, to teda není normální kytara, je to steel kytara a ještě navíc je pedálová.
3: A vypadá to jako cymbal vlastně, protože u toho sedíš u stolu.
1: A ještě prej se na to hraje kolenama.
2: Hraje se
3: případně čelem, když už toho je moc.
2: Hraje se celým člověkem, hraje se oběma rukama, hraje se dole nohama, na pedály se šlape, každý pedál jinak, jeden je volume pedál, druhý jsou pedály, který přelaďujou struny.
3: Přelaďujou struny, to si děláš na graci.
2: Každou jinak, nebo dvě spolu.
3: Počkej, tak to rozveď. Ty jsi totiž, ty jsi napsal knihu Škola hry na steel kytaru. To znamená, že ty jsi vlastně teďka tady
1: učitel.
3: Na lekci pro blby, to jsme my dvě. A ty nám konečně vysvětlíš, protože tohle to mě vždycky hrozně zajímalo a každý řekl, no, to se takhle šmrdlá takovým klacíkem kovovým a nikdo nevysvětlí, jak to je, tak vysvětli to úplnýmu, takhle, Pračková je úplně debil, já hraju na basovku, takže...
1: Vysvětli to nám jednoduchým posluchačům, prosím tě.
2: Tak, no, já se o to pokusím. Takže, prostě pedálová steel kytara, já teda hraju na takzvané ladění E9, ale já to mám podladěný až do D9.
1: Počkej, to opravdu není vůbec důležitý. Kolik to má strun?
3: Lenko, to je důležitý.
2: K tomu jsem zrovna se chtěl dostat.
3: Nepředušuj našeho hosta svými nejapnými
1: jako
3: otázkami.
1: E9, D9, F8, K10,
3: K2. Tam není, debile.
1: Kolik to má strun, když to před tebou leží?
2: Tak ten krk, který používám, protože já tam mám dva krky, ale o ten druhý se jen opírám, tak ten, který používám, má 10 strun.
1: Mm-hmm. Když to třeba harfa
3: a který
1: má...
3: který to jsou, prosím tě, netahaj sem harfu.
1: No harfa je ještě těžší.
3: Který to jsou ty struny? Vyjmenuj názvy těch strun, to mě nejvíc zajímá.
2: No takže já to mám laděný do té D9, to znamená, že já mám E... Cis, Fis, D, A, Fis.
3: Děláš si srandu, víš, jo?
2: Ale E, D, C, A, A.
3: Ale ne, proč to si děláš
1: to, počkej, proč to máš takhle zbytečně?
3: Fis, jo, cis, no
1: proč
3: tak
1: to máš takhle zbytečně falešně naladěný? Proč mi děláš normálně E, H, G, D, A, E?
3: A většina posluchačů, který znají struny jenom G, D, A, S, tady
2: no jo, no,
3: právě
2: ale...
3: vyplý přijímač, protože si řekne, no tak tohle, tohle.
2: Jenže to není všechno. To Ečko se přelaďuje kolenem, jo, když se do kolena tam kopne, tak se přeladí z E do F.
3: Proč bys to dělal, když v tom budeš mít ještě větší bordel potom?
2: Ano, v tom jsem měl dlouho bordel, ale za těch 40 let, co na to hraju, jsem si na to zvyk. Potom je cis. To cis se snižuje jiným kolenem, jinou kolenovou pákou na C.
3: A je to kvůli čemu, že máš malej jako krk a no, že potřebuješ delšího, nebo tím ho uděláš
2: to
3: delší?
2: Je,
3: nebo...
2: To je kvůli tomu, že to dělá takový ty glizy, ty hupy.
1: Jo.
2: Přelaďuje to.
1: Hele, a co když ti třeba lupne v zádech, tak to asi těma kolenama moc nespolupracuješ, ne?
2: Naštěstí se mi to ještě nestalo, že by mi luplo v zádech, ale stalo se mi třeba, že mi to želízko při hraní spadlo na zem.
3: To Ivanovi padá trsátko při každý písni pětkrát, takže jo. Furt vlastně celý kšem hledá v tom pouzdírku na benžu ty trsátka další, který nemůže najít, že lidi, samozřejmě jak vidí trsátko, tak si ho hned berou, že ho, ho chtějí, takže Ivan každý týden chodí do nejmenovaného obchodu do Bráníka a tam se vždycky koupí obrovský pytel trsátek.
1: A pak lidi ztratí si celý ten pytel.
3: Pane bože, už, ten mládek s těma trsátkama dělá, ten je snad žere.
2: Toho můžou, musí přijít na dost peněz, ne? Když to je pytel trsátek.
1: To je asi 2 koruny.
3: Podle mě, kdyby někdo, no ale kdyby někdo spočítal Ivanovu investici do trsátek a brejlí, protože on má třeba 300 brejlí po autě všude možně, prostě různý čísla, víš, jako jo, jedničky, dvojky a půl trojky, on je sám sobě optikem, takže...
1: A občas se taky o ty brejle perou ze Šindelářovou.
3: Jo, a on má fakt třeba 300 brejlí, ale ani jedny z nich nejsou trojky, který zrovna potřebuje.
1: Počkej, zpátky k té stýlky kytaře. Takže ty na to, na ten krk, který potřebuješ, hraješ želízkem. Takže to želízko je něco jako kartička, která ti přimáčkne všech těch, kolik jsi řekl, 12 strun, jo?
2: 10 strun. 10 strun.
1: Ti to přimáčkne jako baré, takový na kytaře. Prostě.
2: Je to jako nějaký jakoby baré, no.
1: A proč to tam potřebuješ?
3: No, a to nemůžeš hrát vrstama akord, jako...
2: Ne, tam nejsou pražce, který, na, to je který jako, by
1: aha,
2: to...
1: To
3: je bezpražcový ještě ke všemu, jo.
2: Jsou tam jenom naznačený pražce a nad těma člověk, aby se orientoval, tak jezdí tím želízkem, kterýmu se říká odborně steel bar.
3: Mm-hmm. No, tak, hele, tak... mě to smrdí tím, že vlastně nevíš, co hraješ a jenom tam děláš mňouky. To není možný, že bys měl strunu ve fis.
2: K tomu,
3: co tam je za akordy, nebo co to je, to vůbec
2: není. Mám jeden takový docela hezký příběh, když jsem s jednou nejmenovanou kapelou hrál koncert. Jak říkáš, že nevím, co hraju, jo. Tak se mi stalo, že se hrála taková trošku složitější písnička na akordy, ale já jsem jí měl zmáknutou. A já hrál solo a já v půlce toho sola jsem úplně zapomněl, jak to je dál. A teďkon jsem tím želízkem jezdil prostě od tónu k tónu.
3: Hmm.
2: Ale nikde jsem nezůstal. Takže tam, kam jsem najel, tak jsem hned jel někam jinam. Jo? A tak se ozývali. Jo, takovýhle divný tyhle sty. Nikdo nic neřekl.
1: Nikdo neřekl
2: ani popel.
3: Ale chceš něco říct, tam se lidi jsou úplně hluchý. To. Lidi jsou úplně hluchý, protože ta hudba, která je dnes všude, to dokazuje, že lidi jsou úplně hluchý.
1: Ne, oni nejsou hluchý, oni prostě si říkají, zase moderní jazz. Prostě, a jsou spokojený, že, no, že dostali
3: něco. Já myslela, že řekne, že tohle solo to bylo historicky nejúspěšnější solo na
2: tý. To mi řekl jeden kamarád, který tam zrovna byl, taky muzikant na tom koncertě. A říkal, prosím tě, to bylo zajímavé, ale proč do takový klidný, hezký písničky si zahrál tak divoký solo?
1: Či jsem divoce nevěděl, kde jsem.
2: Tak jsem mu vysvětlil, že jsem se ztratil.
3: Počkej, a teda, když jezdíš, jak to, ty ale nebrnkáš, nebo jak...
2: Brnkám, samozřejmě.
3: Brnkáš.
2: Brnkám pravačkou, jezdím želízkem levačkou, teda steel barem správně.
1: Kopeš kolenama levý, pravý.
2: Kopu kolenama, obě kolena doleva, doprava.
3: A brnkáš jako doprava. Prstem nebo trsátkem?
2: Brnkám prstama.
1: Prstama všema.
2: Používám 3 prsty a tady tím zbytkem...
3: Máš pěkný nechty, milí posluchači, tím... vy to nevidíte, ale Petr Klouda má nechty jak ta...
1: To je šelolák, ne?
3: Teď jsem chtěla říct nějakou herečku a žádnou neznám. Jak Kateřina Bržová.
1: No dobře, a to, že teda ještě i čelem, to byl vtip, teda čelem se
3: nehrává. To jsem říkala já, když vidíš čelo, ne, ty jsi tak natvrdla.
2: No tak takhle.
1: No, tak dobře, jako, co, já nevím, jako, ty které všecko možný.
2: To, co je za čelem, jo, ten mozek, tak jo, ten právě musí tako mít se synchronizovaný všechny ty pohyby a co se u toho děje, protože jinak by to nešlo.
1: Možná je
2: hrát
1: na to dobrý být schizofrenik, že se člověk trošku jako rozpoltí, kterou rukou co dělá, kterým mnoha kolem.
2: Asi tak, no, to je možný.
3: Tak si pustíme první nějakou písničku, ne, vlastně my už jsme pouštěli druhou písničku na stráně u Die, už na mě zmije, asi že jo. A ty jsi na tom zahrál sola na této desce, tak z té desky si ještě pustíme nějakou písničku, nebo máš připraveno něco jiného?
2: Teď bych šel trochu do historie, a to když jsem hrál s country beatem Jirky Brabce, tak jsme natočili ve spolupráci s americkou skupinou, byli to bratři Moodyové, The Moody Brothers, tak jsme natočili LPčko tenkrát ještě, pak taky se vyrobili CDčka, že jo.
3: Dnes už zase LPčka.
2: A dnes už to bylo zase LPčko. No a tam je skladba Missing Susan instrumentální, která se mi strašně líbila, a tak jsem si tam vymyslel takový sola. A nechci se moc chlubit, ale stalo se, že mě i v Americe to míchali a skazovali mi, že se divějí, že ve východní Evropě někdo takový solo vymyslí na styl kytaru a zahraje.

0: Milí posluchači, naším dnešním hostem je Petr Klouda, kterého jste teď mohli slyšet v této nádherné poloamerické písni. Jirka Brabec plus Moody Brothers z Ameriky a tady Petr Klouda, který tam hrál neopakovatelný solo na steel kytaru. Petře, ty jsi s těma Američanama natočil jedno LPčko, jo?
1: Ještě potom jsme natočili další. Tam se taky účastnil, to bylo ve studiu točený, který měl syn Vítě Hádla, hudebního skladatele, a Vítě Hádl s náma taky hrál tenkrát v kapele.
0: V jakým to bylo roce?
1: Tak to jsi mě zaskočilo.
0: No jako takhle, bylo to za komáru.
1: Jo, to ještě bylo, ano.
0: A jak se tady ocitli Američani za komunistů, to byl v 60.
2: To museli být nějaký levičový Američani, ne?
1: to snad ne.
0: To není ale... tam.
2: Takže oni přijeli jenom na pozvání prostě být Brabec, jo?
1: No,
2: country beat Brabec.
1: Oni zatím určitě stáli, tady byli tenkrát prostě pár lidí, kteří, byl to třeba Pepa Zpěváček, jo, a to ty měli spolupráce s těmi americkými, znali se s americkými kapelama.
2: Většinou, ale jako ty český muzikanti jezdili za nima do Ameriky.
1: No, tak já jsem no, naštěstí nejel do Ameriky, ne, že by mě to tam nebavilo, ale já se bojím do letadla, já se bojím na loď. Takže já nevím,
2: takže
1: kam bych se tam dostal. Já bych musel,
0: takže chodíš jenom pěšky.
1: Já bych musel potkat tu zlatou rybku, co by postavila ten most.
2: Měl jsi s rusákama ponorkou.
1: Jo, no tak ponorka to už.
0: To by byla jistota.
1: To už vůbec.
0: Petře, a tak měli bychom hlavně posluchačům, že ty seš jako takovej trošku vypadáš, jak když seš tajnej, jo. O tobě na tom internetu není skoro nic. Je vidět, že tvoje internetová stopa je opravdu jako vymazána, nebo nikdy ani nevznikla. Nebo je toho tam málo, takže bys nám řekl, ve kterých všech jsi hrál v milion kapelách, že jo?
1: Jo, tak my jsme původně jsme začínali jako Bluegrass, to byla skupina, říkali jsme si Pillows, to byla čelákovická skupina.
0: Odkud je nám... Lenky babička?
2: Ano. Moje babička vás znala, ona na vás chodila.
0: Co no, kecáš, ty?
2: Ježíš, tak musím říct něco zajímavého.
1: To bych pochyboval. No a to potom jako profesionální dráhu jsem začal u country beatu Jiřího Brabce a díky Jirkovi Brabcovi jsem vlastně začal hrát na steel kytaru, protože já jsem tenkrát hrával na banjo. A Jirka říkal, no do programu bych tě potřeboval tak maximálně do třech písniček na to banjo, ale když se naučíš...
0: Na pětistrunný, jo.
1: Na pětistrunný, no. Když se naučíš na steel kytaru, tak tě okamžitě beru. No tak mi nic nezbylo, než se začít
2: ale
1: učit
2: na steel kytaru.
1: A to
2: už asi nic těžšího si asi nemohl vymyslet, veď,
1: ne,
2: pan Brabec.
1: Nemohl.
2: Taky mohl říct, když se naučíš soprány, dámský hlasy.
1: To by bylo asi horší ještě.
2: To bylo to docela krutý, navíc na steel kytaru. Takže ty jsi zased, šel jsi domů, řekl jsi manželce, koupuju steel kytaru a na rok jsi se zavřel a učil jsi se na nástroj, který
0: na to nikdo neuměl,
1: tak nějak
0: kdo tě to
1: bylo,
0: učil.
1: Já jsem nastupoval ani ne za rok, já jsem nastoupil už ke country beatu za půl roku.
0: Já myslela za týden.
1: A měl jsem první vystoupení. Jirka Brabec mě tenkrát zavez k Pepikovi Dobešovi, který hrál se Zelenáčema, že jo. A to byla ta starší generace, zase o generaci starší byl Pepa Dobeš, Ferry Friedrich, Jarda Hanzlík, jo. A ten Pepa, ten mě vlastně vysvětlil, kde když položím to želízko, tak co se tam mi bude ozývat. Který struny ale musím brnkat, jo, aby se mi ozývalo to, co chci. A na který pedály mám mačkat.
2: To je vlastně
1: takový úplnej ten základ.
2: To je vlastně takový tehdejší ajťák.
1: No, takže takhle mi to Pepa Dobeš. A pak mi Petr Kulich Pokorný docela hezky vysvětlil, jak se hraje tou pravou rukou, protože tam se, kromě toho, že se blinká, tak se ty tóny musí zatlumit. Ještě každý ten tón, takže když se hraje třeba rychlý to pikování, tak tam ta ruka dělá ta zobe furt, protože zatlumuje zároveň struny.
2: Prostě, a kde jsi ten nástroj sehnal? Teda, když jsi se rozhodl, že se na to naučíš, tak jsi šel do prvního obchodu.
1: Ne.
2: Steelgitary.cz
1: Tu mi sehnal Jirka Brabec. Oni v kapele měli a ty lidi vlastně na ní nechtěli, nebo šel někam jinam ten, kdo to... A tak Jirka říkal, hele, máme tady steel kytaru k dispozici.
2: To je náhoda.
1: Tak si ji kup.
0: A to se dá nějak složit, nebo ten dáš to na stůl, nebo jak to je?
1: No, tam se musí našroubovat nožičky. Jo, je to takový, že jo, stolek, tam jsou ty hmatníky, teda takzvaně jakoby, jo, protože se tam nehmatá
2: přímo. Prostě ten krk s těma strunama, no.
1: A teď se tam připevní takový železo s pedálama a na ty se nasadějí.
2: Tyčky,
1: takový silný dráty. A spojíš si ty pedály s tím vrchem a tam je v tom těle tý steel kytary je taková hrozně složitá mechanika, která ty struny, když ty pedály, když se na ně šlape, tak ona pohybuje, natahuje anebo povoluje ty struny.
0: Hele, a který magor tenhle nástroj vymyslel?
1: No,
0: nebyl já, taky ze Slovenska.
1: Já neřeknu přesně jméno, ale co si pamatuju, tak vlastně ten začátek toho vzniku byl, když to jméno mě utkvělo v paměti, Joseph Kekuku.
2: Kekuku
1: začal první hrát na kytaru, kterou si položil prostě na klín, tak tím nějakým válečkem, nějakým tím želízkem na to začal hrát a tím prostě pak z toho vznikly ty havajské kytary, to byly jenom ty prkínka, že jo, se strunama položený na klíně. No a v takových, myslím, 30. 40. letech si začali, minulého století si začali hráči v Americe k tomu přidávat ty přeladující pedály.
2: A vymysleli
1: takhle. Jeden z nich třeba, který společně s mechanikem Jacksonem, Short Jackson, tak Buddy Emmons, ten to byl vynikající, prostě jeden z prvních vynikajících steel kytaristů, tak ty založili vlastně první firmu a největší firmu, která začala vyrábět tyhle ty moderní steel kytary.
2: No. A to, co říkáš, složitá mechanika, tak ty do toho kopeš těma kolenama dvěma a pak hraješ i nohama?
1: No,
2: jako na varhany.
1: Jako dole nohama a šlape se na určitý pedály a dělá to vždycky určitý jiný akordy. Já když jsem psal tu školu, tak řeknu jednu zajímavost. V jedné poloze, v základní poloze, když jsem zjišťoval kombinace, co tam lze udělat díky těm pedálům a ničím se nehejbalo na tom krku, jo, tak jsem vypsal 75 akordů v jedné poloze. Jo, a to jsem nebyl zdaleka u konce. Hele, to jsem mohl ještě vymýšlet dál.
2: Já nevěřím, že dopředu víš, co zahraješ. To nevíš.
0: To není možný. No,
1: tak jako jo, člověk samozřejmě už má ty svoje pochody.
2: Takže překvapíš sám sebe.
1: Jo, někdy překvapím sám sebe. No, to jo.
0: Tak si zahrajeme si další písničku, jaká to bude? Nebo bude krásná a která to bude?
1: No, krásná, je to tak, jo, krásná asi moc nebude, protože já tu písničku dokonce zpívám, ačkoliv já jsem naprostej nespěvák a nikdy nespívám žádný kapele. Ale když jsem nahrával svoje solový CDčko, tak jsem si složil a i text jsem si napsal k jedné takové písničce neveselý a sám jsem si to nakuňkal, jo, já nespívám, já kuňkám.
0: To většina lidí, neboj.
1: takže
2: tak si pustíme tohle, smutnou, ale já mám ráda smutný.
1: Je fakt, že k mýmu překvapení a zděčení tenkrát na rádiu tahle písnička dokonce vedla prestonskou hitparádu nějaký čas.
2: To ti Kubíček stejně vystříhne, Preston.
1: No jo, no, tak co můžu dělat.
3: Podzimní byl čas, nemám ho moc rád,

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Hovory z Lounu. Country Radio.
1: Milí posluchači, teď jste mohli slyšet sóla na pedálovou steel kytaru našeho dnešního hosta, Petra Cloudy.
2: A taky jeho zpěv.
1: Také jeho zpěv. Petře, to bylo úžasný, ty jsi, ale tohle to bylo tvoje solo album, ale ty jsi za svoji kariéru doprovázel i Naďu Urbánkovou, Karla Černocha, Petru Černockou. Je někdo...
2: Koho jsi nedoprovázel?
1: Je někdo, koho bys býval radši nedoprovázel?
3: Je, ale
2: asi
3: to...
2: Ty jména.
3: Ale to nemůžu říct.
1: Ale může. Tak někdo, kdo už není živý.
2: Ten,
1: kdo
2: ne,
3: to bych ještě, mohl dostat taky pár facek. Ale je pravda, že jeden čas, a to bylo těsně po revoluci, jsem spolupracoval, hlavně nahrával na alba tolika interpretů, že do dneška už je nedokážu vyjmenovat. Jo? A to byly úplně to, my jsme jednou jsme hráli s kapelou Vytratějíc, což je moje kapela, co jsme si s manželkou založili, tak jsme hráli na takovém festivalu a jako legraci já jsem napsal asi dvě velký A4 jsem popsal lidí, se kterými jsem buď stál na jevišti, nebo jsem jim nahrával a tak dále, takže to začínalo Pavlem Bobkem, Martinovou a končilo to
1: Zagorovou.
3: S Hankou jsem nikdy nehrál. Jenom s jejím kytaristou jsem dělal a to bylo pro Vladimíra Čecha deska.
1: A když teda si pro ně nahrával...
2: Počkej, tak... nenechala si našeho hosta domluvit.
3: Že ten obrovský seznam končil potom i Bambini di Praga, orchestr Ferdinanda Havlíka, i s Karlem Vlachem jsem nahrával, jo.
1: Simonovou, na někoho z nich přece musíš mít vzpomínku, že třeba ti stál za zády a křičel, ne, tohle solo tam nehraj, zahraj to tak a tak.
2: Ne, něco, řekl nikdo nám něco pozitivního.
3: No, oni tomu moc nehověli, tý steel kytaře, takže se mi do toho tolik nepletli, jako naštěstí. Jo, ale když tenhle seznam tam schválně teda náš zpěvák čet, tak ono to vypadalo, oni mysleli, ty diváci, že si dělá srandu. Takže když on už 5 minut čet lidi, se kterými já jsem hrál někdy
1: nahrával
3: a tohle,
1: dokonce.
3: Tak se ti lidi čím dál tím víc bavili a smáli prostě. A když tam nakonec přečet, že jsem spolupracoval i s Bambini di Praga, jo, tak prostě to byl největší už fór, jo, to se prostě těm lidem moc líbilo.
1: No a cítíš teda nějakou konkurenci ve hře na steel kytaru kolem sebe?
3: No jasně, dneska tady jsou už zase o generaci mladší kluci než já a hraje jich spousta.
1: Ale ty se to naučili z té knížky, co ty jsi vydal, ne?
3: No,
1: to
3: si
1: neměl
3: nevím,
1: dělat.
2: To,
1: ne.
2: To si neměl
3: nevím,
2: psát.
3: Nevím, jestli to někomu pomohlo. Některý ty dnešní steel kytaristi mladší ke mně přišli i osobně na nějakou tu konzultaci. No a...
2: Ty vypadáš, že jsi, Petře, takový hodný, že všem všechno prozradíš, a měl bys si ty tajnosti nechávat pro sebe.
1: No a když teda já se rozhodnu, že chci hrát na steel
2: kytaru. Ty se nerozhodni, prosím tě, proboha. Ty se hlavně nerozhodni.
1: Napíšu si do Ameriky tomu Klababovi, nebo jak se říká, že se jmenuje. Aby mi vyrobil kytaru, jo. Nebo ty se prostě tady přijde do prvních krámů s píšťalkama, máme i steel kytaru.
3: Existují, samozřejmě už u nás je spousta obchodů, který dokážou objednat, že jo, z Ameriky.
1: Z Číny.
3: tu
2: na to mám dobrý for, Ivan si objednal takhle banjo z Ameriky a první rok mu napsal, že přijde další rok mu napsal, že přijde další rok a další rok, když mu znova napsal, že přijde až další rok, tak jim Ivan napsal, že by teď nyní předal kontakt na svoji vnučku. Že kdyby náhodou to banjo přišlo a nedožil se, aby to radši převzala rovnou jeho vnučka, ne syn.
1: No a potom šel k nám do Kytína na návsi, máme Vietnamce a ten říkal, zítra bude.
3: Tak to jo, to je bezvadný.
1: No takže to není těžký prostě, a třeba když už tě nebaví jako tahle, tak si koupíš jinou.
3: Sehnat nástroj už těžký není, opravdu.
1: A máš furt ten jeden, co ti dala tenkrát ta kapela, ten vyřazený?
2: Brabce?
1: Nebo?
3: Ne.
1: Už jsi koupil novou?
3: Já jsem se seznámil na jednom festivalu v Polsku se švédským stylkytaristou Janem Lindgrenem. Hmm. A to byl opravdu hodný člověk. A ten pak jsme se i navštěvovali, takže já jsem s rodinou jel do Švédska k ním a on přijel sem. On si totiž vzal za ženu Evu Lindgrenovou, která uměla skvěle mnoha jazyky, asi 7, kromě čínštiny a švédštiny, že jo, samozřejmě angličtiny a tak dále, tak uměla i česky. Bezvadně uměla česky, a takže jsme se krásně domlouvali a tady jsme společně chodili po restauracích, že jo, a tohle. No a věnovali jsme se steel kytaře, taky on tady udělal i seminář pro steel kytaristy, to bylo opravdu zasloužilý šiřitel nástroje steel kytara. No a on tenkrát, když jsem na to hrál asi 2 roky, tak on viděl, jak jsem postupoval a on, Eva mi překládala. Jane prej říká, že bys potřeboval mít opravdu kvalitní nástroj. A já jsem říkal, no jo, ale jak kde na něj jít, že jo, a takhle.
2: Kolik to tak stojí?
3: No, tak odhadem 80-100 tisíc.
2: Jo, tak jak, já myslím, 800 tisíc, tak to jde.
3: Jak který nástroj.
2: Není to jako harfa prostě.
3: No. A tak právě říkal, že bych si zasloužil lepší nástroj a přijeli za rok na návštěvu a Eva říkala, hledi s Janem, on má něco pro tebe v kufru od auta, tak jsme otevřeli kufr a tam byla starý nástroj, stará krásná steel kytara, kterou on někde objevil jako vyřazenou, ale jako odborník ji naprosto dokonale sešteloval. A tu mi přivez. No.
1: Na
3: to tenhle nástroj hraju do dneška.
1: Takže 37 let.
3: Prakticky.
1: To snad prakticky, není možné.
2: Ty starší nástroje jsou ale velmi ceněný, Lenko, to každý řekne.
3: No, je to. Akorát jsem tam teda musel, tam ty snímače byly ještě zastaralý, takže to mělo takový ten kníkavý zvuk těch nejstarších snímače. Nahrávek, jo. V Americe a já jsem teda, já mám hrozně rád takový ty tlustý steel kytarový zvuky, když to má takovou tu plochu, tu sílu, jo. No a takže nejdřív jsem si nechal namotat od kluků, který to uměli, 2 snímače, ale pak jsem si ještě objednal Pepa Dobeš, ale on ten snímač nechtěl a hodil se víc na mojí steel kytaru, tak jsem...
1: Hele, a vyměnit snímače, co to tak může být? Něco elektronického? Nebo co tak?
3: No, to musí někdo, kdo rozumí elektronice, já tomu nerozumím.
2: Co to tak asi je snímač?
1: No, to je malinkatý mikrofon. No, co to je?
2: To je dotyk, ne? Jakoby dotyk sejme ten tón.
3: To snímá ty struny, ty tóny. No.
1: A takže to je nějaký klacíček, takový, jakoby.
2: To je jedno.
3: Já říkal, to že si, mě uvedete do rozpadu.
1: To si řekneme na pivu.
3: To je takový obdelník a tam jsou takový jádra nějaký magnetický.
1: No jestli jako ty, si udělal dobře, že jste vyměnil, protože třeba ti to vůbec nevyměnili a jenom ti řekli, teď už to bude dobrý.
2: To není jako u auta. Lenko, u toho nástroje to poznáš hned. Já mám třeba dva, tě zítra ukážu na basketu.
1: No, já to nechci vidět. Já jsem to chtěla do rozhovoru naplnit.
2: Tak Petře, děkujeme ti, že jsi přišel. Bylo nám ctí, teď si ještě pustíme jednu krásnou píseň, měj se hezky a doplň si, ještě bych to viděla na Kmochův orchestr. Pak by si mohl zabrouzdat někam do zahraničí, ještě si s někým zahrát.
1: S Mňagou až Džorb, to by se jezdil s náma, my s nima jezdíme Ford.
2: Ne, no, z horký, tak, že slíže, to je jim, horší.
3: Tak taky jim řekněte, že jsem s nima ještě nehrál, tak
1: zvou. Tak děkujem, že jsi dorazil. A měj se hezky.
3: Můžu něco ještě říct?
2: Můžeš.
3: K té nahrávce, která teďkon bude. To jsem s dvěma kamarádama natočil. S jedním spolupracuju se skupinou Springtime s Láďou Zázvůrkem a s teďkon u Hanky Lounový v kapele hraju zase s tím, s Danem Kratochvílem a ten měl připravený základ na skladbu Walk of Life od Marka Knopflera. A tam hraje fantastický solo steel kytarista Paul Franklin. A právě tohleto solo jsem se naučil. A chtěl jsem to hrát jako, mělo to být jako znělka, jenom několik taktů do jednoho pořadu a právě, že pak ta znělka tam nebyla. A tak jsem říkal, co teda s tím uděláme, když už jsem to točil. No tak prý s tím uděláme s tím klip. No já říkám, no ale klip, to já musím teda nahrát celou tu skladbu instrumentálně. A ty sola, že jo, taky tam musím všechny nahrát. No tak jo, tak to nahraj. Tak jsem to nahrál, udělal jsem klip a teď, aby to bylo zvláštní, tak jsem tam nahrál sola špičkový, jsem musel vymyslet něco, aby to bylo zvláštní, tak jsem tam vymyslel druhý hlasy. Takže jsem nahrál dvě ty steel kytary na sebe.
1: Přes sebe. A to bude v téhle
3: Takže to bude teď v téhle skladbě.
1: Tak víme, na co se zaměříme a pustíme si. A děkuji.
3: Já děkuji moc, díky za pozvání a mějte se moc hezky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina. Řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

0: Country Radio.
1: Milí posluchači, tak my se s vámi tady s Lenkou Rodriguez a Máli Fernandez loučíme.
2: I s naší Juanitou.
1: Se s váma loučíme, přejeme vám, abyste měli krásné teplé dny.
2: Ať se pořádně oteplí, a to globálně, obzvlášť u nás na Kytínsku. A Evičce Pláčkový přeju všechny nejlepší k narozeninám. Pa, pa.
1: Pa, pa.

Ahoj kamarádi, tady je zde nářešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Jo, bývali jsme pěkně drsná parta, to vám teda povím.
1: Fúdolí, fúdolí, fúdolí, naše drsná píseň.
0: Když jsme táhli po Sázavím, zavírali paďouři, dcery a manželky do kurníku. A stejně jim to nebylo nic platný.
2: Když na nádraží při pátku nám čekání se kdysi zdálo dlouhý.
0: A když jsme hrábli do strun, jezevci utěsňovali svoje nory a veverky padaly ze stromů.
3: Sedím tady podjedlý a vzpomínám.
0: Dneska už se vídáme jenom zřídka.
3: Vzpomínám na osadu utříklá.
0: Ale díky country rádiu a těm písničkám jsme vlastně pořád spolu.

0: 6. června. Chystá se 11. ročník setkání amatérských kapel country sešlost v sobotu 6. června od 13 hodin v restauraci Orlov u Příbramy. Vystoupí tam kapely Bonanza, Prokoplá Kánoe, Daniels, Bird Band, Lazaret, Rosa Band, Marion a Fanda Tomášek a Přátelé. V sobotu 13. června od 11 hodin se sejdeme v kempu pod mostem ve Skochovicích na country festivalu Wander pod mostem. Vystoupí Štěpán Rak, Hana Lounová, Zelenáči, Rudolfinum, Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, Pacific, Holokrci a Hobous Revival Alva. U rybníka Kukle v malebném údolí říčky Šlapanky ve Věžnici u Polné v sobotu 13. června od 15 hodin zahrají Epidemie, Vokobere, Pacific, Samson a jeho parta a Lenka Slabá a Triola. Vstupné od návštěvníků festivalu bude v plné výši i letos věnováno nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek při fakultní nemocnici Brno. Tolik pozvánky a Tereza Jandová. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách pod odkazem Kultura.
1: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný páteční večer s datem 5. června vám přeje Petr Kocman a vítejte ve večerní vysílání Country Rádia. Pochopitelně i dnes je pro vás připravená hodinka Country je všechno, co se mi líbí, kdy vám připravují písně ze svého archivu. No a dneska začneme velmi stylově. Dáme si jednu countryovku každým coulem, takzvaně. Je to skladba Mama, don't let your babies grow up to be cowboys. Tedy mámy, nedovolte, aby z vašich synů vyrostly cowboyové. Což je tedy píseň, která vypovídá o přesném opaku. Naopak ji autoři doporučují, aby maminky nechali vyrůst své syny v cowboye, protože jsou to správní chlapíci. Takhle jsem to v kostce řekl, o čem ten text je. No a ta písnička má dlouhou historii. V roce 75 ji nahrál poprvé jistý Ed Bruce, který společně i se svou manželkou Patsy Bruce složil. No a v roce 76 ji naspíval také Chris Ledoux, veliký countryman a také jezdec rodea, takže opravdový cowboy. No ale takovou tu největší slávu ji určitě dodali pánové Waylon Jennings a Willie Nelson, kteří si ji vzali na paškál v roce 78 a udělali z ní obrovský hit číslo jedna na hitparádě Billboard v roce 78, tuším, že to bylo někdy na jaře. Takže mám také několik verzí téhleté písně, ale dnes jsem si pro vás připravil takovou krásnou jižanskou od kapely, která se jmenuje Gibson Miller Band. Tahle ta parta byla populární zejména v 80. a 90. letech. Ani vlastně nevím, jestli fungují dál. Měl jsem od nich nějaké singly ještě předloni, ale čert ví, jak to je. V každém případě za sebou zanechali kus krásné muziky, i kdyby už nic jiného neudělali. No a tady ta cover verze téhleté slavné countryovky, ta se jim opravdu povedla. Tak jdeme na to. Přeji vám hezký poslech.

Pěvák, kytarista a skladatel Lyle Lovett, který se vlastní jmenuje Lyle Pierce Lovett, je taková, řekl bych, velmi unikátní osobnost na hudební scéně, zejména tedy té countryové, protože on je vlastně oficiálně řazen do takové alternativní country, ale také do amerikány, rockabilly, dokonce do blues, do jazzu a do swingu. Ale já osobně jsem ho vždycky vnímal jako countryman a vzpomínám si dokonce na jednu z prvních nahrávek, které jsem od něj slyšel, tuším, že to bylo v roce 91. Mi tehdy Michal Tučný poslal kazetu se slovy to si poslechni, to musíš slyšet, to je úplná novinka a je pravda, že jsem byl hodně překvapen, protože Lyle Lovett ve svém pojetí country skutečně míchal tyhle ty všechny styly. Mimochodem není to žádný troškař, protože on má celkem ceny čtyři ceny Grammy a natočil tuším, že asi 14 studiových alb a na hit parádě Billboard měl 10 number one hitů, takže to je opravdu veliký úspěch. No a taková perlička ještě, on byl sice velmi krátce, trvalo to jenom 2 roky, ale měl za manželku slavnou hollywoodskou hvězdu Julie Roberts. Takže je to, jak říkám, velmi zajímavá osobnost. A pro dnešek jsem z jeho repertoáru vybral píseň, ve které se právě snoubí všechny ty styly, které jsem vyjmenoval, ať už je to tedy country, jazz, blues a swing. No posuďte sami, ta píseň se jmenuje She Makes Me Feel Good. Zpívá Lyle Lovett. She got big

To byla Hanka Nedvědová, tedy žena Honzy Nedvěda mladšího, v krásné písnice Naschledanou, která je zaznamenána na vlastně posledním společném albu bratrů Nedvědů Souhvězdí Jisker. No a ten druhý hlas, nebo ten hlas v pozadí, jste určitě rozkódovali, to byl Honza Nedvěd osobně, tedy Honza Nedvěd starší. Mám moc rád černošského country zpěváka Dariusa Ruckera a viděl jsem ho poprvé dokonce naživo jako takové překvapení v londýnské O2 aréně, kde byl veliký koncert Breda Paisleyho. A ten avizoval, že bude host, ale nikdy nepsal, kdo to bude. No a najednou se tam objevil Darius Rucker. To bylo na začátku, dá se říct, jeho country kariéry, protože on předtím hrál ještě v jedné rockové kapele. No a tehdy to bylo dokonalé zjevení. V tom nejlepším slova smyslu. Prostě tam zazářil a v tu chvíli jsme si ho všichni, my, kteří jsme tam byli, a bylo nás tam asi 20 tisíc, tak jsme si ho zamilovali. No a od té doby mám všechny jeho desky, jsou skvělé. A jelikož mám rád duety, tak jsem vybral pro dnešek od něj duet, který naspívá se skvělou zpěvačkou Mallory Hope, což je dívka, která pochází z Georgie. A ona se pohybuje ve vodách samozřejmě country, ale konkrétně třeba křesťanské country. Dělá krásné písně, dokonce je to i velmi zručná skladatelka a napsala třeba s country zpěvačkou Lauren Elena píseň Georgia Peaches, což byl veliký hit na hitparádě Billboard. A také se podílela na různých dalších skladbách. No a Dariusa Ruckera s ní natočil dokonce dva duety a dneska jsem vybral ten, který jsem slyšel jako první a mám ho dodnes rád, přestože už je starý nějaký pátek. Baby, I'm Right. Dariusa Ruckera a Mallory Hope.

Nádherná písnička Ivana Hlase, Nezbyde nic. Vždycky si při téhle skladbě představu Vyšehrad, zejména pak na podzim, když hraje všemi barvami a poletuje tam listí. Nádherný pohled. Tak, teď si myslím, že by to po takové baladě chtělo nějaký pořádný rock and roll. A řekl bych, že to bude jeden z těch nejpořádnějších, protože zpívat a hrát bude Brian Setzer. Letos 67-letý hudebník, který pochází z New Yorku, ovšem největší pantáta na rock and roll v současné době 100%. Tady už dlouhá léta, ale teď, co odešly legendy jako Jerry Lewis a Chuck Berry a další, tak opravdu si myslím, že je takový ten úhlavní rock and rollista a on to má se vším všude, on rock and rollem žije. Prostě od oblečení, přes auta, bydlení, všechno je prostě rock and roll. Jeho desky mám moc rád a z jedné z nich, na které dokonce použil i Big Band, protože on hraje různé koncerty, má koncerty s Big Bandem nebo hraje dokonce jenom v triu, takhle se představil i v Praze jednou. Tehdy jsme na tom koncertě byli s Karlem Černochem a nestačili jsme zírat, co tam ve třech lidech předvádí. Basista samozřejmě skákal po kontrabasu a no, byla to nevídaná rock'n'rollová show. A Brian Setzer je skvělý teda, ať už v triu nebo s tím orchestrem, ale pro dnešek jsem vybral tu větší partu a je to písnička, která se jmenuje Kočka na rozpálené plechové střeše, což je takový odkaz na známou divadelní hru Tennessee Williamse. A tak si poslechněte, jak to vypadá, když někdo umí zahrát rock and roll. Jdeme na to a trošku to v pátek roztočíme.

Dneska jsem si na vás připravil takovou malou hudební kulišárnu, protože zazní dvě velmi slavné písně kapely Beatles, ovšem úplně jinak než tak, jak byste čekali a jak jste zvyklí. Dostaneme se k tomu, hned ta první z nich zazní teď. Je to písnička No Other Man, kterou Beatles natočili na své skvělé album Rubber Soul v roce 1966, a tuhle tu skladbu, která se jmenuje No Other Man, tak tu ve svém repertoáru má dodnes spousta různých zpěváků, interpretů po celém světě. A já jsem velmi radostně zajásal, když tuším, že to byl rok 1995, v Nashvilleu vzniklo album, kdy slavní countrymeni vzdávali hold Beatles. No a No Other Mana si tam vybral Randy Travis, jeden z největších countrymenů. A když jsem o tom četl třeba půl roku nebo rok předtím, že takové album vyjde, tak jsem si říkal, jak ty písně asi budou vypadat. A musím tedy říct, že Randy Travis tu píseň uchopil typicky po svém. A kdybych nevěděl, že ji složili a nahráli Beatles, tak bych řekl, že byla psána Randymu Travisovi přímo na tělo, takzvaně. Tak pojďte si ji poslechnout.

To byl Jarda Albert Kronek, někdejší frontman, no, skoro řekl bych metalové kapely Kern. A Jarda takhle krásně hraje už několik let se svojí vlastně akustickou partou a některé starší písně přetavil do toho akustična a některé nové přidal, jako je třeba tahle trofeje. Tak, teď mám pro vás další důkaz toho, že country je všechno, co se mi líbí. Vzpomínám si, když jsem poprvé slyšel v roce 99 někde z rádia, začala hrát píseň, o které jsem si říkal, no co to je za countryovku krásnou. A záhy se ukázalo, že to je píseň Briana Adamse, jeho čerstvě nový hit z alba On a Day Like Today. A ta píseň se jmenuje Cloud Number 9, tedy oblak číslo 9, nebo mráček číslo 9. Tu písničku Brian Adams složil společně s Gretchen Peters, což je skvělá zpěvačka, autorka. A také ji s nimi složil Max Martin, což je švédský producent, který napsal hity třeba pro Britney Spears nebo pro Backstreet Boys a mnohé další. Ale tahle ta se jim teda náramně povedla. A schválně tedy poslechněte, jak i po těch dlouhých letech je to pořád krásná countryovka. Jdeme na to.

Tak tohle byla, přátelé, obrovská krása. Roman Horký a Ilona Čáková a prastará tremská klasika v Romanově úpravě Můj hochu. Na závěr mám pro vás ty druhé Beatles v netradiční úpravě. Určitě znáte jejich single z roku 1966, písničku I Want to Hold Your Hand. Opravdu jedna z těch nejznámějších. No a já mám pro vás teďka verzi, kterou nahráli samotní Beatles, ale představte si, že v němčině. Já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si myslel, že to je nějaký žert, a zjistil jsem to před mnoha lety, kdy žádná AI ještě nebyla, takže to není podvrh. Oni skutečně nahráli písničku I Want to Hold Your Hand v němčině a jmenuje se Komm, gib mir deine Hand. Tak si ji užijte a já se na vás těším po 21. hodině ve večerní vysílání Country Radia.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. DAB+, to je i Country Rádio. Country Rádio. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na

operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejnej je.

ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile se hnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme

21 hodin 10 minut posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia. S vámi samozřejmě jako každý všední den Petr Kocman. Dneska samozřejmě do 23 hodin, protože potom začíná pravidelný noční pořad. No a v této hodině budeme přát k narozeninám a spoustu dalších věcí mám připraveno i do té další hodiny. A také dneska budeme soutěžit, ale pozor, ne o knihu. Připravte se, bude to něco speciálního, ale to bude patrně až po 22. Dneska má svátek Dobroslav. To je jméno samozřejmě slovanského původu a ten význam je obvykle uváděn jako oslavující svými činy dobro. No a když jsme u toho dobra, tak vždycky každý rok, když je Dobroslav, tak si vzpomenu na mého kamaráda Luboše Novotného, naprosto famózního hráče na nástroj zvaný Dobro. Luboš Novotný je letitý člen kapely Druhá tráva. No a on měl s jedním naším shodou okolností společným kamarádem Radkem Vaňkátem takový každoroční zvyk, nevím, jestli ho ještě dodržují, ale oba dva jako dobristé si každý rok přáli k svátku právě na Dobroslavu. Tak mě napadlo, že bychom si Luboše Novotného mohli teďka zahrát, protože on kromě Druhé trávy vydával svá soulová alba a na jednom z nich je také nádherná píseň, kterou naspívala s Ivou Bitovou. A ta píseň se jmenuje Prostřimi plátnem a vychutnejte si tu nádheru, když ten nádherný éterický hlas Ivy Bitové doprovází pouze ten nástroj zvaný Dobro, který Luboš Novotný ovládá naprosto mistrně.

Pojďme se teď podívat na to, co zajímavého se událo 5. června v historii. Tak roku 1932 v Praze zahájila provoz rekonstruovaná, prodloužená a elektrifikovaná lanová dráha na Petřín. V roku 1257 obdržel Krakov v Polsku městská práva. Roku 1661 byl Isaac Newton přijat ke studiu na Trinity College v Cambridge. Roku 1883 odjel první pravidelně naplánovaný Orient Express z Paříže. Já jsem se mimochodem před časem zajímal o to, jaké by to bylo vyrazit si Orient Expressem, protože jsem si oblíbil v poslední době vlaky. A Orient Express samozřejmě to je vlak vlaků a rád bych to absolvoval. Kromě těch různých panoramatických vlaků ve Švýcarsku, což je tady nádherný zážitek. A zjistil jsem, že to není tak jednoduché, jednak ty jízdenky sehnat, ale navíc, že ty ceny i za nejlevnější jízdenku jsou opravdu astronomické. Takže pokud nejsme milionáři, nebo desetimilionáři, tak si myslím, že na Orient Express jenom tak nedosáhneme. Tak roku 1947 byla poprvé formulována teze Marshallova plánu. V roce 1991 Michail Sergejevič Gorbačov obdržel Nobelovu cenu míru. Představte si to. No a roku 1982 byla italská filmová herečka, slavná hvězda Sofia Lorenová, odsouzena do vězení. Dostala tehdy 17 dnů a to za daňové podvody. Tak nevím tedy, co to muselo být za daňové podvody, když za to dostala jenom 17 dnů. Třeba takový Al Capone, ten šel natvrdo. Tam samozřejmě to bylo trošku jinak, ale 17 dnů za daňové podvody, to asi šlo o nějaké drobné. No, tak je mi líto Sofie Lorenové, tak víte co, já ji teďka zahraju písničku jednu krásnou, známou, budete ji znát, je to Arrivederci Roma a vybral jsem ji od mého milovaného Dean Martina.

víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s trampskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country rádio. Posloucháte Country rádio přes internet na www.countryradio.cz.

genézu romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, domovenka.

tom celá, motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silva A, Silva B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména,

0: štenganů dorážím, resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Moc rád bych teď poblahopřál k dnešním narozeninám vynikající zpěvačce, půvabné dámě Jitce Zelenkové. Jitku samozřejmě znáte také z dlouholetého působení u Karla Gotta, tuším, že tam byla 14 let. No, ona se narodila v Brně, byla vlastně v hudební rodině už od malinka, protože její tatínek byl dirigent, pan Miloš Zelenka, a maminka byla zpěvačka. A zpívat začala v Poděbradech, vyhrála celostátní soutěž Talent 67 a v témže roce získala také druhé místo v prvním ročníku festivalu amatérských zpěváků v Jihlavě, což byla tehdy velmi populární soutěž, ze které vzešlo mnoho později slavných pěvců. No a po tomto úspěchu získala angažmá v pražském divadle Rokoko a také hostovala v Apollo, no a hrála i ve filmu Bylo čtvrt a bude půl. No a v Rokoku vystupovala v hudebních hrách a ve společném programu třeba se sourozenci Hanou a Petrem Ulrichovými. A k významné a důležité spolupráci také patří koncertování s SHKV Karla Velebného, kde měla možnost rozvíjet svůj jazzový talent a svou lásku k jazzu, což je její opravdu celoživotní láska. No a od těch svých pěveckých začátků vystupovala jako host s orchestry třeba Karla Vlacha nebo Gustava Broma, také Václava Hybše, ale také s tanečním orchestrem Československého rozhlasu, který řídil vynikající Josef Vobruba. No a s tím vlastně natočila i své první nahrávky pro tehdejší firmu Suprafor. V roce 72 z divadla odešla a pokoušela se o sólovou pěveckou dráhu a od roku 73 pak, jak jsem říkal, po mnoho let zakotvila v dívčí skupině, která doprovázela na koncertech Karla Gotta. Zpívala tam nejprve s Janou Kociánovou a později s Vlastou Kahovcovou a Jarmilou Gerlovou. No a během té doby také pracovala na své sólové kariéře a svůj repertoár s úspěchem prezentovala vlastně v televizi i v různých rozhlasových pořadech. No a v roce 79 nahrála první sólové album, které se jmenuje Zázemí, je vynikající i dnes po těch letech. No a jezdila na koncerty s orchestrem Ladislava Štajdla, kde měla taková esa jako klavírista Rudolf Rockl, což to se to pak hezky hraje. No a dokonce v roce 1980 naspívala také písničku k filmu Trhák, kde svůj hlas propůjčila tehdy Dagmar Veškrnově, jestli si na tu scénu vzpomínáte. No, Jitka je neustále na koncertních pódiích, nesmírně jí to sluší, skvěle jí to stále zpívá. A já teďka k těm narozeninám bych jí poslal píseň, kterou my všichni známe a máme rádi. Je to píseň Mít svůj kout, kterou od Jitky mám v mnoha úpravách. A teď vám pustím jednu z těch nejčerstvějších, protože ona, když loni slavila půlkulaté narozeniny v divadle na Vinohradech se svojí kapelou, kde má také renomované muzikanty jako Františka Rabu na basu a Lva Rybalky na klávesy a další skvělé hudebníky, tak z toho koncertu byl pořízen záznam, takže si teď můžete vychutnat tuhletu její známou píseň ze 70. let v nové živé úpravě z toho divadla na Vinohradech. Zpívá dnešní oslavenkyně Jitka Zelenková.

To byla Zuzana Michnová a kapela Marcias, písnička z roku 1983, ale já si myslím, že mnozí z vás si ji pamatují také ze skvělého českého filmu Pupendo, kde zazněla a kde si také Zuzana Michnová zahrála manželku toho sochaře Máry, jestli si vzpomínáte, jak mu vždycky dávala, to se nedá říct jinak než šílený kouř, když přišel domů a také tam jednoho večera přitáhl Bolka polívku na jídlo a ona si to tam s ním docela pěkně vyřídila. Tak jestli jste neviděli Pupendo, což pochybuji, protože to je známý film, tak se určitě podívejte a uslyšíte tam i tuhle tu písničku. Na závěr hodiny jsem si připravil krásnou baladu od Carolyn Carter, což je nevlastní dcera Johnnyho Cashe, tedy dcera June Carter, a je to píseň Unbreakable Heart, kterou Carolyn Carter vypustila v 90. letech do éteru v první polovině a byl to obrovský hit a má k němu i nádherný videoklip. Musím se na něj po těch dlouhých letech podívat, ale přiznám se, že jsem tou písní očarován stejně, jako když jsem ji poprvé v tom roce, tuším, že 92, uslyšel poprvé, takže Unbreakable Heart, tedy nezlomné srdce. No a po 22. hodině budeme určitě soutěžit a čeká nás toho hodně, takže vám přeji hezký poslech a hlavně klidný večer.

22 hodin 11 minut k tomu posloucháte páteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman až do 23. hodiny. No a hned na úvod vám musím říct, že dneska je velmi zvláštní mezinárodní den. Oficiálně je dneska Mezinárodní den boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. To jsem ani netušil, že takový den existuje, ale je to v pořádku. Tak ryby se musí hájit samozřejmě, tak to je. Já vždycky vzpomínám na to, když jsem byl malej kluk, tak s kamarádama jsme na chatě chodili na ryby. Někdy už hodně brzo ráno, někdy taky pozdě v noci, třeba přes noc na úhoře. A to už, až jsme byli větší, ale jsme byli malí, jak jsme chytali okouny na takzvanou pytlačku, jestli si pamatujete. Dneska už to mohu říct, protože je to promlčeno. Už mi za to nemůže nikdo, doufám, udat. A okouny jsme chytali, ale je pravda, že jsme je zase pouštěli. Tak myslím si, že nutně tedy musíme k tomu dnešnímu mezinárodnímu dni, který se týká ryb, zahrát jednu nádhernou písničku od Kamelotu. Zlatá ryba. Zpívá Radek Michal, zvaný Půče.

ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej drahý šminky,

jednou vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky nečni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: Tak přátelé, a budeme soutěžit. Mám pro vás slibovanou soutěž, bude telefonická, takže si připravte telefony. Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Ještě jednou pro ty z vás, kteří sem často nevoláte. 210 323 333. Tak a řeknu vám, o co budeme soutěžit. Dneska to nebude kniha, ale mám pro vás exkluzivní cenu. Roční předplatné na streamovací platformu televize Prima, a sice Prima Plus. To znamená, že po celý rok budete moci streamovat, dívat se na filmy, na pořady, dokonce v předpremiéře různé seriály na Primě, tak když něco poběží třeba v úterý, vy už se na to budete moct podívat v pondělí a podobně. A hlavně bez reklam všechno, což je tedy ta hlavní výhra. Já sám využívám, takže vím, o čem mluvím, neobtěžují vás reklamy a nic. Tak soutěžíme tedy o tento výherní kupon a budeme soutěžit v hláškách z filmu, což se v minulosti osvědčilo, to se vám líbilo. Důležitá věc, podotýkám, voucher se bude zasílat na e-mailovou adresu, takže musíte být vlastníci nějaké e-mailové adresy, protože je to elektronický poukaz, takže prosím, na to pamatujte, a když tak si připravte mailovou adresu rovnou. Tak dávejte pozor, z jakého filmu pochází následující hláška? Alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství. A teď jsem zvědav tedy, kdo se dovolá. Jsem na to moc zvědav. Tak, halo, Petr, Country Radio, kdo tam?
1: Dobrý večer, Bronislav.
0: Dobrý večer.
1: Bronislav z Lučína.
0: Bronislave, zdravím vás, tak
1: svám. Hláška, zdravím vás, zdravím všechny posluchače. A ta hláška je z Limonádového joje.
0: No tam jasně, no já vám tleskám, pochopitelně.
1: Konečně už jsem se tak dlouho snažil dovolat na kanty tu do Děhlova.
0: Ano, ano.
1: Fontánu, kanty. A naposledy jsem se dovolal, jak tam byl pěkný.
0: Ano.
1: Jo, ale předtím jsem měl asi a od paní, co s ním ve středu byla,
0: ano.
1: Měl vždycky knížky krásné.
0: Ano, od paní Ručíkové, ano.
1: Jo, jenomže špatně vidím. Mám hodně operací očních za sebou.
0: Ano. Tak jsem rád, že jste se dovolal, je to skvělý, já vám moc gratuluju, samozřejmě odpověď je správná, myslím, že Limonádový joje, to je naprostý kult dneska už a ty hlášky z něj totálně zlidovily. Já vás tedy poprosím, počkejte mi na lince, a abych si vzal ještě tu mailovou adresu a pustíme si krásnou písničku Ellen Jackson, Summertime Blues, ještě jednou gratuluji.
1: Na Frantu ano. Šťastného vzpomínám hodně.
0: Ano, Františkovi posíláme pozdrav nahoru, na obláček.
1: Tak jo.
0: Posledujeme mu tady tu písničku Elena Jacksona, Summertime Blues.
1: Aha, výborně, tak čekám na...

To byl skvělý Eric Clapton a písnička Hound Dog, tedy honící pes. No, tu písničku jsem nepustil náhodou, ale protože ta píseň má dneska výročí, protože právě 5. června je to rovných 70 let, kdy Elvis Presley vypustil do světa single s touhletou písní. Stalo se tak vlastně v takové show, která se jmenovala The Milton Berle Show, a tehdy, jelikož to bylo v televizi, tak tehdy vlastně skandalizoval diváky takovými sugestivními pohyby boky, no proto se mu začalo říkat Elvis Pelvis, Pelvis je pánev, a tím, jak kroutil, tak krásně to bylo popsáno ve filmu Forrest Gump s Tomem Hanksem, jak vlastně Elvis se on naučil ty pohyby dělat, a pak tam seděl přece před tou televizí a říká, jednoho dne jsem v televizi zahlédl toho hocha, který tam začal dělat ty pohyby těmi boky, co jsem ukázal, nebo tak nějak to bylo, no úžasný, musím se rád podívat znovu. Tak to byla verze Erika Claptona z 80. let, ale teď vám samozřejmě pustím ten originál Elvise Presleyho, který dneska slaví těch rovných 70 let.

0: Uslyšíte-li během vysílání tento výherní signál?
1: Country Fontana 2026.
0: Okamžitě volejte a vyhrajte vstupenky na jednu z letošních Country Fontán dle vlastního výběru. Nejrychlejší vyhrává.

To byla Faith Hill a její píseň Mississippi Girl, která pro ně byla napsána přímo na míru, protože ona je skutečně holka z Mississippi. Tak, a také je to samozřejmě manželka zpěváka Tima McGraw, nutno podotknout. Oni vlastně tvoří jeden z nejstabilnějších párů na scéně country hudby, protože jsou spolu už, mám pocit, že skoro 30 let, že už se to nějak blíží. Tak a ode mě to, milí posluchači, dneska tedy téměř vše, protože vás čeká další pořad, jak jste zvyklí, samozřejmě pravidelně, každý pátek od 23. hodiny. No a já se na vás budu těšit samozřejmě v pondělí od 20 hodin. A ještě jsem chtěl říct důležitou věc, že nebojte o ten voucher na streamovací platformu Prima Plus, o to předplatné na rok nepřijdete, protože ještě o něj budeme soutěžit, ale nepřijdete také o knihy, knihy také mám, takže to budeme různě střídat. A můžete tedy vyhrát, takže se těšte na výhry, na knihy, na streamovací platformy, na všechno. Mějte se moc hezky, přeji vám klidný víkend, pokud někam vyrážíte ven, třeba do přírody, tak vám přeji, ať nezmoknete. A propo, já to přeji i sobě, protože samozřejmě o víkendu jedu na koncerty, tak bych byl nerad, aby, což o to já v podstatě nezmoknu, protože mám nad sebou střechu na jeviště, ale mě je vždycky líto vás, diváků, kteří tam sedíte a prší na vás. I když musím říct, že třeba konkrétně na Country Fontáně, nevím, jestli to bylo předloni tuším, že jak hodně pršelo, tak vám teda musím dodatečně zatleskat, protože jste seděli i v tom dešti, v pláštěnkách s deštníkama, což nesmírně obdivuju. Takže díky vám za takovou přízeň. No, mějte se hezky a když se řekne víkend, tak já si vždycky vzpomenu na Woodyho Allena, který kdysi řekl, nejenom, že není žádný bůh, ale zkuste třeba sehnat přes víkend instalatéra. Tak doufám, že vy žádného potřebovat nebudete. Mějte se moc hezky a naslyšenou se těší Petr Kocman.

na konec uličky a stojím tu, jak dřív jsem stál. Tady vždy

Je zvláštní, jak člověk potom nemůže i v životě trefit správný cíl. Taky jsem

0: 23 hodin. Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
1: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nashville.
1: Milí posluchači, u červnové Čapek Show vaší přímé linky z Nashville vás vítají Iva Čapková a Rosťa Čapek. A začneme jako obvykle bluegrassovými novinkami, které nás zaujaly.
2: Jay Lee Roberts, kytaristka ženské kapely Sister Sadie, se stále více prosazuje také jako sólová zpěvačka. Důkazem toho je její energický single s názvem I Am Putting You Out of My Misery, který představuje dokonalou rovnováhu tradičního zvuku a moderní.

0: Danny Burns čerpá ze svého irského dědictví, vrozeného smyslu pro autentickou americkou hudbu a lidové tradice z nejrůznějších koutů světa, což se odráží i v jeho novém albu Southern Sky, které propojuje bluegrass a appalachskou hudbu a kombinuje ji i s folkem a keltským stylem.
1: O tom, jakou úctu si Burns v bluegrassovém světě udržuje, svědčí fakt, že se mu pro realizaci jeho záměru podařilo sestavit hvězdné obsazení. Například v úvodní skladbě Blue Ridge Blue ho ve zpěvu doprovodili Dan Timinsky a Bronwyn Keys-Hines, na kytaru hraje Cody Kilby, na banjo Matt Menefee a na dobro Justin Moses.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Už několik desítek let si Lonesome River Band drží pozici jedné z nejuznávanějších kapel na bluegrassové scéně. V jejím čele stojí Sammy Sheeler, pětinásobný držitel ceny IBMA pro banjistu roku a vítěz ceny Steva Martina.
2: Nová skladba LRB, nazvaná Back When, vypráví o tom, jak i ta nejmenší maličkost může vyvolat příval vzpomínek díky své melodii, naléhovému rytmu a povedeným solům všech členů kapely má velkou šanci stát se dalším hitem této slavné kapely.
3: Hey, this is Sammy Sheeler of the Lonesome River Band, and you're listening to the Chapek Show on Country Radio.

Čapek Show, vaše přímá linka z Nashvillu, vám představuje i méně známé kapely a muzikanty. Banjista Daniel Greenstaff a jeho kapela The Uptown Troubadours nedávno vydala píseň s názvem Denver, kterou napsal Larry Gatlin a v roce 1984 se stala hitem jeho country kapely The Gatlin Brothers. Nová verze je bluegrassová. Hlavní vokál zpívá kytarista Kevin Richardson, doprovázený Danielem Greenstaffem na banjo, Sean Lane přidal mandolínu a Stephen Burrell housle.

0: Country Radio.
1: Nový single fenomenálního houslového dua Jason Carter a Michael Cleveland s názvem Let's Sing Our Song je remakem skladby Jerryho Reeda, kterou nahrál již v roce 1975.
2: Oba houslisti jsou jeho velkými obdivovateli a k nahrávce si přizvali dalšího svého hrdinu, skvělého zpěváka legendární kapely Newgrass Revival Johna Cowena.
3: Hello everybody, this is John Cowen, reminding you to always listen to the Chopic Show on Country Radio.

0: 8. června oslavíme nedožité 75. narozeniny Tonyho Raise. Proto mu věnujeme hlavní část dnešní Čapek show. Přiblížíme vám jeho osobnost a kariéru a povídání samozřejmě doprovodí i jeho hudba. Navíc se dvou jeho současníků a spoluhráčů Sama Bushe a Todda Phillipse zeptáme, jak na Tonyho vzpomínají.
1: David Anthony Rice, což je Tonyho celé jméno, ovlivnil nejen kytaristy a zpěváky, ale doslova celý bluegrassový svět. Hrál například s J.D. Crowem ve skupině New South, s Davidem Grismanem, Jerry Garciou, vedl vlastní kapelu Tony Rice Unit, spolupracoval s Normanem Blakem a byl členem hvězdného projektu Bluegrass Album Band, se kterým nám teď zahraje skladbu Devil in Disguise.

0: Čapek Show. Vaše přímá linka z Apalačských hor do Brdských lesů. Country Radio.
1: Tony Rice se narodil ve Virginii a po mnoha stěhováních se rodina nakonec usadila v Los Angeles v Kalifornii, kde jeho otec Herb Rice seznámil své čtyři syny s bluegrassovou hudbou. Tony a Wyatt se učili hrát na kytaru, Larry na mandolínu a Ronnie na kontrabas.
2: V roce 1960, když bylo Riceovi 9 let, potkal na koncertě Clarence Whitea, který se stal jeho kytarovým hrdinou. Clarence mu tenkrát dovolil vyzkoušet si jeho kytaru Martin D28 z roku 1935. Po mnoha letech v roce 1975 si Tony tuto kytaru se sériovým číslem 58957 koupil a v jeho rukou se stala ikonickou.
1: Kromě Clarence Whitea byl jeho velkým vzorem ve hře na kytaru Doug Watson. S ním a s Normanem Blakem si zahráli třeba tradicionál Salt Creek.

0: Mandolinista a houslista Sam Bush nám nedávno vyprávěl, jak poprvé potkal Tonyho Rice v roce 1970 na Bluegrassovém festivalu v Severní Karolíně. Sam byl v té době členem kapely Bluegrass Alliance, kde po odchodu Dana Crareyho hrál na kytaru.
1: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
0: Slyšela jsem, že jsi vlastně objevil Tonyho Rice, že jsi to byl ty, kdo ho pozval do první profesionální kapely Bluegrass Alliance.
2: Ano, v té době jsem byl v kapele jen pár měsíců a hráli jsme na festivalu v Severní Karolíně. Jeden můj kamarád mi řekl, že kousek od nás viděl nějakého kluka, který hraje úplně jako Clarence White. Tak jsme se tam šli spolu kouknout a seděl tam ten nejvyzáblejší, nejhubenější chlap, kterého jsem kdy v životě viděl, a hrál na něčí úplně novou Martin D45. Byl to Tony a opravdu to znělo jako Clarence. A ano, já jsem mu přímo na tom místě nabídl, aby se stal členem naší kapely. Pak jsem se znovu vrátil k ohni, kde byli ostatní kluci, a řekl jsem jim, právě jsem přijal skvělého kytaristu.
0: A jak reagovali?
2: Samozřejmě všichni se na sebe koukli, jako co si ten zelenáč myslí, ale když slyšeli Tonyho hrát, souhlasili a já jsem se konečně mohl vrátit k mandolíně. Tony s námi hrál jeden rok a pak odešel J.D. Crowley.
0: Sam Bush a Bluegrass Alliance nám zahrají písničku Lonesome Feeling.
3: Hi folks, well this is Sam Bush and just want you to know you're listening to the Chopic Show on Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: A v ní vzpomínáme na Tonyho Rice, který se po několika letech v New South J.D. Crowa, kde hrál s Ricky Skeksem a Jerry Douglasem, vrátil do Kalifornie, aby se připojil k Davidu Grismanovi. O tom jsme si před 5 lety povídali s basistou Toddem Phillipsem, který byl také členem David Grisman Quintetu.
0: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
2: Todde, můžeš nám povědět o svém přátelství s Tony Ricem?
3: So many experiences, I don't even know which way to go from here.
4: Zážitku bylo tolik, že ani nevím, kde začít. Když se Tony přestěhoval z Kentucky do Kalifornie, přijížděli za ním všichni jeho známí muzikanti a tak jsem se i já seznámil s Jerry Douglasem, Ricky Skeksem, Samem Bushem nebo Bellou Fleckem. Všichni jezdili za Tonym, aby s ním mohli nahrávat a já jsem měl to štěstí, že jsem hrál na basu na všech jeho nahrávkách z té doby. Pro kluka na začátku 20 to byla skvělá doba. Tohle vás na žádné škole nenaučí.
3: Experience at any college. So it was really a good time for me.
2: Tony Rice a David Grisman si společně zahráli a zaspívali třeba písničku On and On.

0: Todd Phillips hrál s Tonym i po jejich společném odchodu od Davida Grismana. Tehdy vznikla kapela Tony Rice Unit. I na to jsem se Todda samozřejmě zeptala.
1: So by the late 70s, 4 to 5 years later.
2: Ano, někdy okolo roku 1978 jsme se s Tonym rozhodli, že odejdeme z kvintetu a založíme si svoji kapelu nazvanou Tony Rice Unit. Tony napsal plno instrumentálek, které byly trochu ve stylu Davida Grismana. Ale chtěl si je nahrát sám, podle sebe a se svojí kapelou. Hráli s námi třeba John Reichman, Fred Carpenter, někdy Richard Green nebo jeho bratr Larry. Hráli jsme v několika různých sestavách, natočili jsme asi 5 desek. Trvalo to až do chvíle, kdy se Tony odstěhoval z Kalifornie, což bylo, myslím, v roce 1984 nebo 5. Strávili jsme tedy spolu skvělých 10 let, nejdřív u Davida a pak v Tony Rice Unit. Plno nádherných zážitků a muziky. Nebyl na světě lepší kytarista, se kterým by si basák jako já mohl zahrát bluegrass. Měl jsem velké štěstí, že jsem ho znal. Posloucháte Čapek Show, přímá linka z Nashvillu.
3: Country Radio.
1: Hi, this is Todd Phillips, speaking to you from Nashville, Tennessee. Thanks for listening to the Čapek Show and Country Radio.

0: V roce 1980 se Todd s Tony Ricem sešli v dalším společném projektu a spolu s J.D. Crowem, Doyle Lawsonem a Bobby Hicksem nahráli první desku Bluegrass Album Band.
1: V následujících 16 letech vzniklo celkem 6 dílů tohoto projektu a Tony Rice byl hlavní postavou všech nahrávek této superkapely, která pro posluchače znovu objevila klasické skladby Lestra Fletta, Billa Monroea, Erla Skraxe, Ralpha Stanleyho a dalších.
0: Písničkou Preaching, Praying, Singing ze čtvrté desky Bluegrass Album Band se rozloučíme s fenomenálním kytaristou a zpěvákem Tony Ricem, který by 8. června oslavil 75. narozeniny. Bohužel ale zemřel v prosinci 2020, tedy v 69 letech.

0: Největší Tonyho vzor, Clarence White, slavil narozeniny jen o den před ním. Narodil se 7. června 1944. Bohužel ale tragicky zemřel v pouhých 29 letech. Tento kytarista a zpěvák se nejvíce proslavil jako člen bluegrassové kapely Kentucky Colonels a rockové skupiny The Byrds a je označován za průkopníka hudebního žánru country rock, který vznikl na konci 60. let.
1: Clarence White navázal na Doug Watsona v popularizaci akustické kytary jako solového nástroje v bluegrassové hudbě. Před nástupem flatpickingu byla totiž kytara používána výhradně jako rytmický nástroj.
0: Clarence White zemřel 15. července 1973 v Palmdale v Kalifornii, poté, co ho srazil opilý řidič ve chvíli, kdy po koncertu skupiny White Brothers nakládali se svým bratrem Rolandem vybavení do auta.
1: White byl v roce 2016 uveden do síně slávy Mezinárodní asociace bluegrassové hudby a v roce 2019 tam vstoupil podruhé jako člen kapely Kentucky Colonels, kteří nám zaspívají písničku If You Ever Gonna Love Me.

8. června oslaví 45. narozeniny Sarah Watkins, kterou je v posledních letech nejvíce vidět v triu I'm With Her, kde hraje se Saurou Jerosh a Evie O'Donovan. I když je to neuvěřitelné, Sářina kariéra začala už před 37 lety, protože když bylo jí a jejímu kamarádovi Chris Thielemu 8 let, začali spolu a se Sářiným o 4 roky starším bratrem Seanem hrát v kapele Nickel Creek, která s různě dlouhými přestávkami hraje dodnes. Poslední album Celebrance vydali v roce 2023. Nám Sára s touto kapelou zahraje písničku Destination. 1, 2, 3, 4.

0: Lester Flatt se narodil 19. června 1914, tedy před 112 lety. Proslavil se jako bluegrassový kytarista, mandolinista a zpěvák především díky spolupráci s banjistou Earlem Scruggsem v duu Flatt & Scruggs.
1: Flattova kariéra trvala několik desetiletí. Průlom zaznamenal jako člen kapely Billa Monroea v polovině 40. let. V roce 1948 s Earlem Scruggsem společně od Billa Monroea odešli a založili kapelu Flatt & Scruggs and the Foggy Mountain Boys, která více než 20 let patřila k nejúspěšnějším na bluegrassové scéně. Když se v roce 1969 jejich cesty rozešly, Flatt založil novou skupinu Nashville Grass, do níž přibral mnoho členů z Foggy Mountain Boys. S touto skupinou nahrával a vystupoval až do své smrti v roce 1979. Jako rytmický kytarista a zpěvák pomohl definovat zvuk tradiční bluegrassové hudby.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: 20. června oslaví 59. narozeniny zpěvák a kytarista Dan Timinsky. Mnoho let byl členem kapely Ilsen Krauss and Union Station. Byl hlasem George Clooneyho ve filmovém trháku Bratříčku kde jsi a je nositelem 14 cen Grammy.
2: V současné době vystupuje nejvíce se svou kapelou Dan Timinsky Band a také solově. To je i případ jeho nejnovějšího počinu, singlu s názvem Smile When You Are Alone, který napsal společně s Jimmym Yearym. Užijte si Danův tak dobře známý hlas, doprovázený pouze jeho kytarou.

0: 79 let se 7. června dožívá Rick Lang, jeden z nejplodnějších a nejoceňovanějších autorů bluegrassových hitů. My si pustíme písničku Another Long Sleepless Night, kterou napsal společně s Johnem Goldfinem, basistou kapely Henhouse Prowlers, a zpívá jí další náš dobrý kamarád Danny Paisley, který koncem loňského roku vystoupil se svou kapelou The Southern Grass v Praze. V této nahrávce ale hraje jediný její člen, Dannyho syn, výborný mandolinista Ryan Paisley, ke kterému se připojili Josh Swift, Darren Vincent, Scott Westall a Andy Leftwich.
1: Touto písničkou se s vámi dnes od mikrofonu Čapek Show vaší přímé linky z Nashvillu loučí Iva Čapková a Rostě Čapek. Ahoj.
2: Hi folks, Danny Paisley here. You're listening to the Čapek Show on Country Radio.

nábřeží. Já v týle cítil strach, co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spil. A proč tu ležíš, zeptat jako

sud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a auto,

0: Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Kdo je? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
1: Dobrý den.
0: Ano.
1: Já nevím, jestli jsem tady správně.
0: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
1: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
0: No prosím, tak vezměte prosím
1: ano,
0: místo.
1: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
0: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
1: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
0: No, jinak byste sem asi nepřišel.
1: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
0: Za účelem sňatku, zřejmě,
1: za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
0: No, to se dá předpokládat.
1: Aha, no jo, to je pravda, ano. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
0: To je snad samozřejmé.
1: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
0: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
1: No tak nemožný, to taky zase není, že jo?
0: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
1: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
0: No jo, no. Vaše sestra.
1: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě...
0: No poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
1: Obojího pohlaví?
0: Ovšem pouze tak.
1: A to jenom lidi obojího pohlaví?
0: No ano, co se vám na tom zdá divného?
1: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
0: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
1: Jo, takhle, ano. Aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, já bych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
0: No, dobrá, tak... Ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
1: Ano.
0: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
1: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
0: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
1: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy?
0: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
1: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
0: Štrapácnější?
1: Ano.
0: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
1: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
0: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
1: Ano.
0: V případě, že u té ženy zůstanete.
1: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
0: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
1: Jo, takhle, ano.
0: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
1: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
0: Sekačku?
1: Sekačku, ano.
0: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
1: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
0: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
1: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
0: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
1: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
0: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
1: Nekuřáka abstinenta?
0: Ano. Myslím, že takového něco říkala.
1: A že říkáte nekuřáka a abstinenta?
0: No ano. Něco se vám na tom snad nezdá.
1: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
0: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
1: Jo, takhle proto. Ano. Oho, no,
0: a tady mám fotografii ano. té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
1: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
0: Ne, to je velmi pohledná žena.
1: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
0: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
1: Jo, myslíte?
0: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
1: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
0: Prosím?
1: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
0: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
1: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
0: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
1: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
0: Odřený zadek?
1: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
0: boule?
1: Nevím.
0: No jo. No tak to je normální, ne?
1: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
0: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
1: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
0: Váš soused?
1: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte?
0: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
1: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
0: Prosím
1: no,
0: vás.
1: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já
0: no,
1: nevím.
0: Tak to se stane.
1: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
0: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
1: No jo, já nevím, jestli doufám, že budeme mít aspoň v pořádku ten vejfu.
0: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
1: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
0: No.
1: Tak zatím naskle, ano.
0: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
1: Ne, já nejsem na nás.

Občas snívám v noci děs a taky spín. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme nové album brněnské formace Folk Team Na konci světa.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: se v oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej lidi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali voleně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Na to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý flor teď nosím já, ale jen s

0: Byl to hrozný bar, jen hráčů pár hrálo pokr, ten boží dár. Koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu z bejstu, mě vstal a po těhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, litář z kapsy nůž a z mý houcha zbyl jen cár. Řádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl, pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčný nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej bych tě rád a přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

klaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

0: Toho uf. Sykl těše Vinetů, rudý spiduch vylézajíc pozadu z houští.
1: Právo jsem, na dole jsem, neidentifikovatelný předmět vacem.
2: Zelení mužníci.
0: Staňte se také zkušenými stopaři. Bedlivě naslouchejte a odhalte společné téma soutěžních písniček. A třeba z toho i něco kápne.
2: Se ptáš, štěstí jen muška zlatá.
0: Víkend stopařů už tuto sobotu a neděli ve vysílání Country Rádia.

mě přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký předmosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti. Turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na pouti si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvyživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou, a tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea by to koupili a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fez ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti sajt papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď větší nebo menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bakra. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky a tam nějaký chlap, tenkrát životy elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hledal korunu, pak já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku do té vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v ty kádi přivez na trakaři a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možné. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíková, ona říká, jo, počkej, nalíra nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec Parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm
Zabalený on pár dítí tam napsáno turecké medy. A pám, jo, pane, to já už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dělal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, o dědinku, kup nám to a tohle teď podám, tak já si řekl. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeníčko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor, povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, až pičák je vajzlu.

po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

je ještě zavřený, to nevadí, mám klíč. A noc už má na kahánku, takže musím pít.

brzo bude ráno. Zas jdu od ní. Jdu domů stejnou cestou, kterou tolikrát jsem šel. Jsem bohatší o slib, co jsem dal, a hlas se mi chvěl, že až teď přijde.